0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Motoristé řešili s kabinetem rozpočet na příští rok schodu, ale nenašli. V mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme třeba také možnosti vyšetření a teploty se v pátek dostanou místy opět až na 31 stupňů Celsia. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem seznámili vládu se svými návrhy na snížení plánovaného státního rozpočtu na příští rok. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí. Šéf motoristů Petr Macinka po jednání řekl, že navrhovaný schodek 389 miliard korun je velmi vysoký a strana nechce pouze kosmetickou změnu.
2: Já myslím, že opravdu není možné se bavit o úspoře nebo o změně toho státního schodku 1 nebo 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší, ale budeme se ještě o tom dále bavit. V součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
1: Ministrně financí Alena Schillerová po schůzce zopakovala, že vidí v návrhu rozpočtu prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Lidé si můžou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ Karta nově zobrazit, na jaká vyšetření preventivně mají nárok. Obsahuje také kromě očkování i výsledky vyšetření a do budoucna možná i e-žádanky.
3: Stejná data si můžeme zobrazit i na webu e-zdraví. Každý tam najde, co absolvoval, na co má nárok a na co bude mít nárok v budoucnu, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Aplikace čerpá data o výsledcích laboratorních vyšetření za posledních 5 let. U 13 hodnot ukazuje i jejich vyhodnocení. Zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy z nemocnic, které už jsou do systému zapojené. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Polsko kvůli ruským provokacím a agresivnímu chování rozšíří ochranu svého vzdušného prostoru, oznámil na síti X vicepremiér a ministr obrany. Server Onet.pl připomíná, že v posledních dnech v Polsku nastaly požáry na 2 místech, kde se vyrábí nebo skladují bezpilotní systémy a součástky do vzdušných objektů. Polské služby vyšetřují, jestli za těmito požáry stojí právě Rusko. Mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu na olympijské trati kousek od Paříže v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4,50 vteřinové penalizace za neprojetí branky a obsadil tak až poslední 78. místo. Ve finále byl z českých reprezentantů jen Vít Přindyš a obsadil 7. místo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci budou teploty kolem 18 až 15 stupňů Celsia, v pátek pak čekáme 24 až 29 na jižní Moravě, místy až 31 stupňů Celsia. Zpočátku dne ještě bude zataženo, místy můžou být také přehánky, postupně budou ale doznívat a také oblačnosti bude ubývat, místy až do skoro jasna. Tolik zprávy a informace o počasí, další přijdou opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Vy ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje hladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Motoristé dnes ano jednali o škrtech v rozpočtu, schodu zatím nenašli. Přípravné utkání mezi Brnem a Třincem skončilo předčasně a teploty půjdou přes 30 stupňů Celsia, v pátek se postupně vyjasní. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard korun. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí ráno i večer. Hostem presklubu byl komentátor CNN Prima News Tomas Koulidakis a ten označil aktuální jednání o rozpočtu za dosud největší spor vládní koalice.
2: Petr Masínka říkal, že by měli problém podpořit rozpočet, tak jaká by alternativa rozpočtové provizorium, to bychom měli už druhé, tak to by nebylo asi úplně nejlepší pro naši zemi. A další alternativa je, že by mohly být předčasné volby a pravdou je, že jestli si někdo může v naší zemi dovolit předčasné volby, je to hnutí ANO. Ten zbytek by tím teda riskoval hodně, no.
1: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Předseda Senátu Miloš Vystrčil zřejmě zůstane v čele horní parlamentní komory i další 2 roky po říjnových volbách. Podporu mu totiž vyjádřili představitelé dalších opozičních senátorských frakcí. Nic na tom asi nezmění ani předpokládané posílení klubu senátorů ANO. Ten letos na rozdíl od opozičních frakcí obhajuje pouze jen jedno ze 27 obsazovaných křesel v 81členné komoře. Pověřenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se snaží dojednat řešení 5. rokem trvající ruské války proti Ukrajině, brzy navštíví jak Moskvu, tak také Kyjev. Dnes to řekl večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat potom, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Šotkou zranil útočník Michal Kovařčík. A ten byl z ledu odnesen na nosítkách.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci ještě místy může zapršet, teploty budou kolem 18 až 13. Každopádně v pátek poskočí na 24 až 29, na jihu Moravy až 31 stupňů Celsia a postupně se během dne bude vyjasňovat a měla by také mizet oblačnost. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
3: Say low.

0: na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Rodičovstvo je jako precházka parkom.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Jurským parkom.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví?

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Policejní psycholožka Hedvika Boukalová. A tak probereme psychologii výslechu. Jak poznat, kdy vám někdo lže? A taky, jak se realita vyšetřování liší od toho, co sledujeme v detektivkách.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Motoristé řešili s kabinetem rozpočet na příští rok schodu, ale nenašli. V mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme třeba také možnosti vyšetření a teploty se v pátek dostanou místy opět až na 31 stupňů Celsia. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem seznámili vládu se svými návrhy na snížení plánovaného státního rozpočtu na příští rok. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí. Šéf motoristů Petr Macinka po jednání řekl, že navrhovaný schodek 389 miliard korun je velmi vysoký a strana nechce pouze kosmetickou změnu.
2: Já myslím, že opravdu není možné se bavit o úspoře nebo o změně toho státního schodku 1 nebo 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší, ale budeme se ještě o tom dále bavit. V součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
1: Ministryně financí Alena Schillerová po schůzce zopakovala, že vidí v návrhu rozpočtu prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Lidé si můžou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ Karta nově zobrazit, na jaká vyšetření preventivně mají nárok. Obsahuje také kromě očkování i výsledky vyšetření a do budoucna možná i e-žádanky.
3: Stejná data si můžeme zobrazit i na webu e-zdraví. Každý tam najde, co absolvoval, na co má nárok a na co bude mít nárok v budoucnu, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Aplikace čerpá data o výsledcích laboratorních vyšetření za posledních 5 let. U 13 hodnot ukazuje i jejich vyhodnocení. Zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy z nemocnic, které už jsou do systému zapojené. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Polsko kvůli ruským provokacím a agresivnímu chování rozšíří ochranu svého vzdušného prostoru, oznámil na síti X vicepremiér a ministr obrany. Server Onet.pl připomíná, že v posledních dnech v Polsku nastaly požáry na 2 místech, kde se vyrábí nebo skladují bezpilotní systémy a součástky do vzdušných objektů. Polské služby vyšetřují, jestli za těmito požáry stojí právě Rusko. Mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu na olympijské trati kousek od Paříže v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4,50 vteřinové penalizace za neprojetí branky a obsadil tak až poslední 78. místo. Ve finále byl z českých reprezentantů jen Vít Přindyš a obsadil 7. místo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci budou teploty kolem 18 až 15 stupňů Celsia, v pátek pak čekáme 24 až 29 na jižní Moravě, místy až 31 stupňů Celsia. Zpočátku dne ještě bude zataženo, místy můžou být také přehánky, postupně budou ale doznívat a také oblačnosti bude ubývat, místy až do skoro jasna. Tolik zprávy a informace o počasí, další přijdou opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a věm chci zrát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Motoristé dnes ANO jednali o škrtech v rozpočtu, schodu zatím nenašli. Přípravné utkání mezi Brnem a Třincem skončilo předčasně a teploty půjdou přes 30 stupňů Celsia, v pátek se postupně vyjasní. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Motoristé na dnešní schůzce s premiérem Andrejem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu na příští rok, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard korun. Žádnou dohodu zatím ale s hnutím ANO nenašli. Diskuze tak má pokračovat v pondělí ráno i večer. Hostem presklubu byl komentátor CNN Prima News Tomas Koulidakis a ten označil aktuální jednání o rozpočtu za dosud největší spor vládní koalice.
2: Petr Masínka říkal, že by měli problém podpořit rozpočet, tak jaká by byla alternativa rozpočtové provizorium, to bychom měli už druhé, tak to by nebylo asi úplně nejlepší pro naši zemi. A další alternativa je, že by mohly být předčasné volby. A pravdou je, že jestli si někdo může v naší zemi dovolit předčasné volby, je to hnutí ANO. Ten zbytek by tím teda riskoval hodně, no.
1: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Předseda Senátu Miloš Vystrčil zřejmě zůstane v čele horní parlamentní komory i další dva roky po říjnových volbách. Podporu mu totiž vyjádřili představitelé dalších opozičních senátorských frakcí. Nic na tom asi nezmění ani předpokládané posílení klubu senátorů ANO. Ten letos na rozdíl od opozičních frakcí obhajuje pouze jen jedno ze 27 obsazovaných křesel v 81 člené komoře. Pověřenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se snaží dojednat řešení pátým rokem trvající ruské války proti Ukrajině, brzy navštíví jak Moskvu, tak také Kyjev. Dnes to řekl večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat potom, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Šotkou zranil útočník Michal Kovařčík. A ten byl z ledu odnesen na nosítkách.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci ještě místy může zapršet, teploty budou kolem 18 až 13. Každopádně v pátek poskočí na 24 až 29, na jihu Moravy až 31 stupňů Celsia a postupně se během dne bude vyjasňovat a měla by také mizet oblačnost. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehkýkryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A nachystala je Lucie Šmídová.
4: A přeju hezké ráno. Řeky budou poprvé v historii dotovat slapy. Basketbalistky vstoupí do mistrovství světa v Berlíně a o víkendu se citelně ochladí. Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu suchu připravuje na snižování odtoku z Orlické přehrady. Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Hladina Orlíku pozvolna klesá už od dubna a nyní se pohybuje zhruba 30 cm nad rozhodnou kótou. Dosáhne ji dnes odpoledne nebo večer. Povodí začne využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům nás čeká studená fronta a vyjde přesně na víkend. Zítra se máme podle meteorologů připravit na déšť a výrazně nižší teploty. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Strany sněmovní opozice dnes předají ústavnímu soudu v Brně návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který prosadila vláda Andreje Babiše. Změny mají podle vládní koalice umožnit sestavení odpovědného a realistického rozpočtu. Právník Jan Kysela k tomu Frekvenci 1 řekl.
5: Pokud ústava stanoví, že zákon o státním rozpočtu schvaluje Poslanecká sněmovna, tak to asi nemůžete pojmout tak, že do toho zákona o státním rozpočtu napíšete, že cokoliv chce vláda, tak to udělat může. V tomhle případě by se jednalo o delegaci a ta delegace je vnímána jako protiústavní, takže tam by asi nějaký větší prostor pro ústavní přezkum být mohl.
4: Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdo se hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utká v berlínské hale pro 9000 diváků začne ve 20 hodin 15 minut.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
4: Po ránu máme oblačno, místy s přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat a bude slunečno. Večer se pak na severu Čech zatáhne a později bude pršet a zítra bude... odpoledne bude horko, ne večer. Teploty vyšplhají na 24 až 29 stupňů na jižní Moravě až na 31.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A podíváme se na ranní provoz.
7: Na dálnici D3 ve směru do Prahy na 100. kilometru nepřehlédněte odstavený kamion na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
4: A po zprávách startuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
3: Ano, přejeme hezké ráno, mohli bychom si dát ještě jednou to počasí.
8: Aby
3: já jsem prosím
8: tě,
3: jestli to je teda ráno, odpoledne, zítra, dnes, večer.
8: Dnes a zítra.
3: No.
4: Prostě dneska bude horko.
3: Dobře.
4: Už
3: a zítra už ne.
4: Teď. Ne, zítra ne. Zítra se nám citelně
3: ale my už
4: se
3: tady na to připravujeme,
4: pršet,
3: protože
4: sobota.
3: Máme asi minus 8 stupňů Celsia vedle na newsroomu. A myslím, to je tvoje práce, že
4: ano,
3: tam větráš.
4: Mně je prostě horko.
3: Jo.
8: To v tom věku bejvá, ale za chvilku ti bude zima.
3: Už jsem se k tomu nadechoval, ale rozmyslel jsem si to.
8: To chápem.
3: Hezké ráno
8: radši. To ty nepochopíš, hezké
3: ráno. Já to právě chápu.
6: Frekvence 1.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Nevím, jaká je tvá bublina na Instagramu. Moje je
1: aktuálně hrozná.
0: Moje je mykologická.
1: Jo, máš tam jenom houby.
0: Ty jo, normálně, až mě to jako drásá. Aha. A vzhledem k tomu, že se chystám teď o víkendu na Moravu, tak jsem říkala mužovi doma, že bych zašla na houby. A on mi tak jako říká, na té Moravě ale nepršelo, víš.
1: Tam si myslím, že bude prdlajs, no.
0: Ty jo.
1: Rostou na Moravě. Klidně nám dejte vědět.
0: Prosím vás, tak jako Uhersko, Hradičsko, Zlínsko, klidně i nějaký typ pošlete. 736-304-444, teď horoskopy.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné páteční ráno, milí posluchači. Vítejte u horoskopů, svátek slaví Jindřiška a Rozálie. Blahopřejeme. Slunce v paně a luna v blížencích vás nabádá k větší ohledu plnosti a trpělivosti. Budete mít tendenci říkat vše přímo, ale naštěstí s humorem. Co čeká pany? Díky své píli a komunikačních schopnostech dokážete druhé přesvědčit o svých kvalitách. Váhy, přátelství je krásné, když si lidé mohou věřit. Někdy se ale přikrade faleš a všechno je jinak. Ach jo. Štíři, zřejmě vás zaujme rozmanitá tvůrčí činnost. V zápalu práce však nezapomeňte na partnera. Mohl by se poohlédnout po někem jiném. Střelci, rozmyslete si, jestli toužíte pohádkách nebo něžnostech. Obojí je dnes možné. Kozorozi, budete citliví na neupřímnost, na povrchní rozhovory a flirt. Nevynášejte nad nikým ukvapené soudy. Sbírejte fakta. Vodnáři, máte slušný fabulační talent, ale dnes je třeba vsadit na upřímnost. Budete-li chtít něco prosadit, jednejte opatrně. Ryby, nezavrhujte skvělou myšlenku na společný kulturní večer, potřebujete se trochu rozptýlit. Berani, dnešek může přinést lehtivé vzrušení. Opatrnosti je však zapotřebí. Slídivá očka jsou všude. Býci, nestůjte opodál, na nezadané osoby čekají nové milostné zážitky. Ovšem musíte se víc snažit. Blíženci, letních lásek se vám zřejmě nakupilo víc a vy se budete muset rozhodnout, který je ten pravý nebo pravá. Radci, změna tlaku může působit na vaše nervy. Není čas vhodný na pocity a křivdy. Omlouvejte se, odpouštějte a milujte se. Lvi, vaše vzdálené plány začínají mít konkrétní podobu. Nastává pro vás období inspirace, nových možností a důležitých setkání. Snažte se ale držet reality. Milí přátelé, hoďte za hlavu všechny starosti, užívejte si pátečního dne. Bavte se, radujte se a nežijte v ústraní. Mějte se rádi a věřte na

0: Přesně ve čtvrt na sedm, hezké ráno, je tu pátek.
1: To znamená čas na fórek, máš?
0: Jeden tu mám takový rychlej a to mě nesmírně pobavil. Akorát jsem prošvih ten úplně začátek, on měl být spíš jako na 1. září.
1: Jo, aha, to nevadí.
0: Nevadí, je čtvrtý, to se pořád počítáme. Ať už se vám to líbí nebo ne, ale od teď jsme všichni v 9. měsíci.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybírá

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Amsterdamu.
1: No.
0: Amsterdam investuje 2,5 milionu do malých schůdků vedoucích z kanálu. A teď si tipni, pro koho ty schůdky jsou.
1: Do malých schůdků? No pro kachny, ale...
0: Ne.
1: Ne, tak ne. Nevím.
0: Jsou pro kočky. Normálně, aby se neutopily, protože kočky, když jdou a občas vlastně, jako jim to nevíde a spadnou do toho kanálu, tak oni se tam topili. Takže, aby ty zvířata se zachránili a mohli se dostat ven, tak prostě město Amsterdam investuje peníze do malých schůdků pro zvířata, aby se dostali ven z kanálu.
1: Já jsem minule viděl zrovna takový sestřih koček, jak padají do kanálu.
0: No.
1: Různě v Benátkách a u moře a tak. Většinou mají na sobě plavky a chtějí se tam jako hezky vyfotit, hezký poloze, podklouznou jim ty nohy.
0: Jo, jo,
1: schůdkách a to bylo docela hezký video.

0: Jedna krásné páteční ráno. Svátek má Jindřiška. Znáš nějakou spelíšku? Znám Jindřišku.
1: Chodil jsem do školy s Jindřiškou, která se jmenovala Jindřiška Jebavá.
0: Fakt.
1: No a jako byla trošku terče, samozřejmě posměchu. Naštěstí už to bylo nějaký maturitní ročník už, takže už jsme byli dospělejší, jak to nebylo takový, ale myslím si, že na základce to nemusela mít úplně jednoduchý. Byla taková milá.
0: Chudák. No nic, pojďme na počasí. Nejteplejší den z celého týdne je tady, ale užijte si ho, protože to je takový jakože blik a blik.
1: A blik.
0: Jo, to se prostě dneska rozsvítí, na Jižní Moravě to vyletí k 31, večer se zatáhne, zafouká a zítra bude zima. Takže buďte na to připraveni, ty dnešní nejvyšší odpolední teploty je 24 až 31, ještě teď po ránu a dopoledne oblačno až zataženo, místy přehánky, odpoledne se vyjasní a potom tedy ten silný vítr, o kterém jsem mluvila, a znova se zatáhne na severu, může pršet.
2: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
3: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
4: Jedna noc, která všechno změnila.
3: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
4: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
2: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
1: Teď je přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy, ve skvělé náladě také Lucie Šmídová, hezké ráno.
5: Hezké ráno, Český statistický úřad dnes zveřejní výsledky maloobchody za červenec. Češi podle analytiků zůstávají opatrní a spíše šetří. Ve fakultní nemocnici Motol v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda je asi 30 milionů korun. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici. Čtvrteční nález podezřelého předmětu u elektrické stanice na západě země vyšetřuje jako sabotáž.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Zdržíte se na D1.
7: Kvůli sílícímu provozu se začínají tvořit kolony převážně kamionů na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna od 182. kilometru. Zdržení pro osobní auta je 15 minut. A na dálnici D8 na 17. kilometru ve směru do Prahy nepřihlédněte odstavené vozidlo na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: A přesně o 6:30 přejeme hezké ráno, tak pojďme teď na takovou zajímavou statistiku a to jsou nejvyšší lidé světa. Jo, na kolikátém místě myslíte, že jsme zhruba asi tak?
0: Ty jo, já bych řekla třeba 17.
5: Já jsem tak pátá.
1: Chlapy i ženy jsou víceméně na stejné pozici.
0: Aha.
1: Chlapy jsou na 7. místě na světě, což zase není tak hrozný. A ženský na 8.
0: Tak přátelé, já vám to snižuju, jestli jste chtěli být někde v první třetici.
1: Pojďme si říct, kdo je nadprůměr, kdo je podprůměr a kdo je průměr.
0: Tak kolik je to, řekni.
1: Jo.
0: Průměr.
1: Tak začneme u mě. Tam je to asi jasný, ne?
0: Ne, já si myslím, že ty se podceňuješ.
1: Ne, tam je to asi jasný, ne?
0: Jseš průměr?
1: Ne, jsem člověče podprůměr.
0: Ale... Jseš fakt podprůměr?
1: 181 cm.
0: Je průměr chlapa?
1: No.
0: Ale celosvětovej?
1: Ne, českej. Divný, veď?
0: No tak jo, tak bratranec má 2,6 m, no tak... Tak tento možná může jako
1: to překvapilo,
0: zvyšovat.
1: Samozřejmě Holanděni na prvním místě, Černá Hora na druhém, to mě taky překvapilo.
0: No.
1: Kdo ví, jak je to oficiální teda. Estonsko, Bosna, Hercegovina, a vidíš, ale to docela ladí, zas ten spodek takhle tam, viď?
0: Jo.
1: Island, Dánsko.
0: Dobře.
1: Tam je to jasný. A pak jsme teda my. No a teďka ty ženy.
0: Mm-hmm.
1: 168 cm.
0: Pod průměr. Já.
1: No. Hm? Kluci je 16 cm nad průměr.
0: No.
1: To, co já jsem pod, ty seš nad, to podle mě vychází úplně přesně.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Televize odvysílala odhalené genitálie australského fotbalisty. Hráč teď požaduje miliony. Co vy na to?
2: No, tak nevím proč, jako co má za problém s genitáliem, že za to chce milion. Ale tak to se stane, no. Jako mě to dneska nepřijde už nic převratného, že jo?
1: No, tak právě on možná si zakládal na tom, že on jedinej neukazuje.
2: No to si zakládat může, no tak a co jste říkala, že byl za sportovce?
1: Fotbal.
2: No fotbal, no tak to má trenky, to je tak snadný, že to může být opravdu nedopatření.
1: Já tak oni vždycky pod tím mají ještě nějaký jako elastiáč.
2: No jestli on měl elastiáčky.
1: No právě, že neměl, no to je.
2: Tak on jde ukazovat a pak se rozčiluje, že to někdo zachytí. No.
1: Jo, jo.
2: Druhá věc je, ono to může být taky fyziognomický problém, že měl trenky kratší než to přirození, tak to pak je vidět. No.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci 1.

0: Přejeme hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, v 6 hodin 41 minut, pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej,
1: jak rádio.
0: Dnes mám pro tebe fantastickou otázku.
1: Famózní,
0: ale
1: dobře.
0: Ale opravdu krásnou.
1: Ano, taky nesmím pokazit svou špatnou odpovědí.
0: Je před námi víkend.
1: Ano.
0: K sobotě velmi často patří různé burzy a trhy.
1: Ano.
0: To tak bylo vždycky. No a spojení Bleší trh známe úplně všichni. Jenom a Bleší trh, že?
1: Vlastně prostě. Jo, no.
0: Ale proč se říká Bleší?
1: Ty jo.
0: Měla by si stipnout.
1: Bleší.
0: Bleší.
1: Ty jo, není to tak, že se tam prodávalo třeba jako starý oblečení? Můžu
0: ti napovědět tím, že to není jakoby český výmysl. Že to je opravdu převzatý. Světově používaný obrat Bleší trh.
1: Hele, mám dvě vysvětlení, jo. Tak buď to, že tam bylo oblečení, který vlastně nebylo úplně čistý.
0: Jasně.
1: A mohly v tom být i blechy.
0: Dobře.
1: Jo.
0: No.
1: A druhý, že se tam sjelo takových lidí,
0: že
1: se začaly hemžit jako blechy.
0: Jo.
1: Takže buď tak, nebo tak.
0: Nebo ona.
1: A pak je samozřejmě ještě třetí možnost, ta správná, ale tu neznám.
0: Že se to vůbec toho netýká.
1: Jakože se to toho vůbec netýká, no, jako dobře, zvířátka.
0: Dobře. Tak řekla si dvě možnosti. Můžete taky přemýšlet, proč se Blešímu trhu říká Bleší trh a za chvilku na to vrkneme.
1: 736 300 444, posílejte svoje tipy. Frekvence 1.

0: Bleší trh. Proč se říká bleší trh? Tak, na to se mě dneska ptal. Já se tady v rychlosti podívám, jestli nám... Myslím, že na jednom místě je spousta maličkostí, drobných věcí, píše Olin z Kopřivnice.
1: Jasně.
0: Další zpráva potom tady je, na bleším trhu bych chytla blechy, píše Helena. No vidíš, ale to je vlastně ta varianta, o které já jsem mluvila, že si myslím, že tam bylo třeba ne úplně čisté to oblečení. Víš, ale... Ještě se podívám takhle, jestli nám někdo nenapsal. Tak, klidně zatím povídej.
1: No, jak si myslíš, chtěl jsem ti říct, že označení bleší trh přišlo z Francie. Ano. Konkrétně z francouzského výrazu a teďka já neumím samozřejmě francouzsky, takže marque asi je jasný.
0: Marque?
1: Marque aux.
0: O.
1: Puces. Nevím.
0: To taky nevím.
1: No a to je ta blecha evidentně. Puces je blecha, jo. Jako jo. Takže marche aux puces.
0: To bude asi marše.
1: Nevím, to je jedno, prostě Francouzi, no. Ale pozor, můžeš si začít pomalu, ale jistě tleskat.
0: Ano.
1: Jo, klidně rychle si můžeš tleskat.
0: Počkej, ty takhle, jako no, třeba, že bych to zkusila.
1: Zkus to takhle, no, třeba. No. Tak je, výtečně. Protože... Označení bleší trh odkazuje na skutečné blechy, které v minulých stoletích hojně žily ve starém oblečení, madracích a nábytku prodávaném na těchto tržištích.
0: No teda, vlastně je to úplně nejlogičtější, že jo?
1: Jakože si jdeš koupit novej kabát a je plný blech.
0: A je plný blech, přidaná hodnota, no. Mám tady jeden kabátek a blešky navíc.
2: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
3: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny, tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
4: Jedna noc, která všechno změnila.
3: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
4: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
2: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.

0: tom budou zprávy za malou chvíli na Frekvenci 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
10: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
11: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Šmídová. Hezké ráno.
12: Pěkné ráno. Krizové rezervy potravin vydrží jen 36 hodin. Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili vítězně do Ligy mistrů. Kolony už opět hlásí z D1 a na D11. Co pozor na odstavenou dodávku. Státní zásoby potravin by v případě krize vydržely jen den a půl. Česko by přitom mělo mít podle expertů dost jídla pro občany alespoň na 15 dní. Státní hmotné rezervy pořizují zásoby na základě požadavků jednotlivých ministerstev. V případě potravin jde o rezort zemědělství. Stát si rezervuje potraviny přímo u výrobce. U zemědělců pak například živý skot. Ti v případě potřeby zboží státu uvolní. Strany sněmovní opozice dnes předají ústavnímu soudu v Brně návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který prosadila vláda Andreje Babiše. Změny mají podle vládní koalice umožnit sestavení odpovědného a realistického rozpočtu. Právník Jan Kysela k tomu Frekvenci 1 řekl.
13: No, tak záleží na tom, čeho se vůbec budou ti navrhovatelé domáhat, jestli chtějí zrušit ten zákon jako celek, což se v zásadě děje tehdy, když namítají nějaký procedurální problém, to znamená, že pokud by z jejich hlediska ten zákon byl projednáván nějakým sporným způsobem, který považují za protiústavní, tak v případě té procesní protiústavnosti se ruší ten zákon jako celek, takže bychom byli do stavu, jako kdybychom ho neměli.
0: Stále více lidí přehodnocuje vztah k práci. Před kariérním postupem dávají přednost rovnováze mezi zaměstnáním a osobním životem. Tento trend se označuje jako kariérní minimalismus. Psychologové ale upozorňují, že odchod do hůře placené práce nebo změna oboru může představovat i hazard a některým lidem přinést velký finanční stres.
12: Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř 8000 diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0. A čistým kontem uspěla na domácím ledě také Plzeň proti švédskému Regle a oslavila triumf 4-0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a prohrál na ledě Tapary 3-6.
11: Frekvence 1.
1: Počasí.
12: Po ránu máme oblačno, místy s přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat a bude slunečno. Večer se pak na severu Čech zatáhne a později bude pršet. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31.
1: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: Pozor na D11 a zdržíte se na D1.
14: Nesouvislé kolony převážně kamionů v pravém jízdním pruhu se tvoří na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna od 174. kilometru. Osobní auta jedou plynuleji a zdrží se 15 minut. A s opatrností projíždíte po dálnici D11 ve směru do Prahy. Na 21.5. kilometru stojí na krajnici dodávka s poruchou. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
12: 4 minuty po 7. už mají na frekvenci jedna slovo opět Míra Michálek a Lubka Ponžilová.
15: Jsme tu, hezké ráno vám přejeme.
16: Krásné páteční ráno, přátelé, dneska je den líných matek. Ne tedy těch, co jsou líné.
15: Ano.
16: Ale naopak těch, co jsou pracovité, tak ty by dneska měly být líné. V podstatě ono se říká, že i když je den matek,
15: no,
16: tak
15: to
16: maminka.
15: No to si myslí to každá, že jo, teďka jako všechny ženský řeknou, aha, tak dneska mám mít volno, miláčku, no, slyšel jsi, sundej tu zástěru.
16: Ne, právě,
15: a pojď
16: právě.
15: Si to poslechnout.
16: Nasaď si tu zástěru.
15: No to je právě ten for.
16: Jo, a takhle, sorry.
15: Běž si odpočinout, jo?
16: Asi.
15: Buď línou matkou.
1: Míra Michálek
11: a Lubka Ponížilová.

0: naším mozek myslí a to potom padají perly.
1: Musím říct, že tohle mám docela jako vychytaný.
0: Jo?
1: Ne vždycky se mi to povede, mm-hmm. ale strašně často, když mluvím převážně se ženami, a chci něco říct.
0: Vaš slova, přesně.
1: Tak si nejdřív jako úplně v rychlosti přehraju tu větu v hlavě mm-hmm. a rychle si přehraju reakci.
0: Jo.
1: A pak to teprve neřeknu.
0: Proto často mlčíš, viď?
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland. Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Anaka míří do O2čka v příštím roce. Jeden koncert se vyprodal už.
1: Ano, O2 Univerzum 23. dubna už je vyprodáno, takže přidává druhý koncert 24. dubna.

0: 5 000 v korunách českých pro vás máme.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 5 peněz, to někdo říkal,
0: viď? Křepelka, 5 peněz.
3: A proč říká křepelka 5 peněz?
0: To, jako, že to připomíná jako to, co říká.
3: Že nějaký...
0: 5 peněz.
3: A to může být cokoliv, to nemusí 5 peněz. Může být 6 peněz. Nebo úplně jiný to peníz.
0: Úplně, jasně. Úplně
3: tak 257 403 devítky, číslo, na které teď můžete volat. Hrajeme o 5 peněz teda. Mm,
0: tak, koho tam máme? Krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
4: Dobrý den, to je Stando z Náchoda.
3: Dobrý den, Stando, jak se máte v Náchodě takhle před víkendem? Vaše plány? Co?
0: Skvěle.
3: Malejt?
4: Vemu prachy a...
0: Jo, takhle, jasně.
3: A půjdete do Náleviny někam.
0: Přesně. Jo. No tak ať to nezdržujeme, ať ty prachy můžete dostat brzo. Tady je ta věta.
5: Na zahradě rád sbírám...
0: Tak.
4: Sílu.
0: Sílu. Pojďme to prověřit.
5: Na zahradě rád sbírám...
3: Bohužel.
0: No tak jako... Víkend si užijete, ale bez těhle přesně, musíte do práce.
3: Nebude hospodka žádná. To nás mrzí. Já to mám oblíbenou, jmenuje se Port Arthur u vás. Tam chodím rád.
4: Jo, mám. No,
3: tak někdy se tam třeba potkáme. Tak no, maximum, co vám můžeme nabídnout.
0: Až vyhrajete peníze. Tak jo. Mějte se krásně, přihodíme 500.
4: Mějte se.
0: 5 500.
3: No, hrajeme o ně přesně za hodinu. Ta hospoda, o který mluvím, ano. V tom Náchodě, ta je člověče hospoda, kde se zastavil čas tak ve 20. letech, 30. minulého století. A vypadá to tam kouzelně. A i ten výčepní má na sobě vestičku, motýlka.
0: Fakt.
3: Je tam uprostřed kulečník, dřevem obložený, nádherná hospodka. Taková úplně typická.
0: A mají tam i něco jiného než pivo?
3: Kulečník, no.
0: Jo, tak chtěla jsem říct, že se tam podívám i já.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: krásné páteční ráno, počasí se s námi trošku zahrává, a tak se pojďme poradit s odborníky, jak se na něj vlastně pořádně podívat.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Pokud se dnes necítíte úplně ve své kůži, sveďte to na počasí, konkrétně na mírný pokles tlaku vzduchu. Jinak nejvíce oblačnosti a srážek je právě nyní v ranních a dopoledních hodinách, kdy převládá oblačno, přechodně i zataženo. Během odpoledních hodin ale bude docházet k ubývání oblačnosti, a to až na polojasno. Až později ve večerních hodinách se v severní části našeho území můžeme dočkat ojediněle přeháněk a nebo také bouřek. Bude to už přes dvě studené fronty. Nejvyšší odpolední teploty dnes budou vysoko. Před námi je nejteplejší den z celého týdne. V odpoledních maximech naměříme 24 až 31 stupňů Celsia a na jižní Moravě tak naměříme 52. tropický den letošního roku. Pozor, během odpoledních hodin začne zesilovat vítr, jeho nárazy se budou pohybovat na rychlosti 55 km za hodinu.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
0: Minuta po půl osmé, krátké zprávy a Lucie Šmídová.
5: Hezké ráno, česká pole stále více plní slunečnice. V letošním roce její plochy stouply asi o 60%, tedy na více než 33 tisíc hektarů. Slunečnice mimo jiné zvládají sucho. Český statistický úřad dnes zveřejní výsledky maloobchodu za červenec. Podle analytiků jsou Češi stále opatrní a šetří. Jídlem zdarma poskytovaným v rámci vládního programu se v Indonésii otrávilo 2000 lidí. Humanitární skupina žádá policii, aby vše vyšetřila.
1: Frekvence 1. Doprava.
5: Vážná nehoda u Chebu uzavřela silnici 1/21 do Františkových Lázní. Policisté na místě řídí dopravu a odklánějí vozidla na objízdnou trasu. A jdeme se podívat na dálnice.
6: Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, budete popojíždět asi 15 minut v koloně před dopravní nehodou na 150,5 kilometru. Při pokračování pak dále na Brno počítejte s kolonou kamionů stojící v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 180. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
7: A dvě minuty po půl osmé přejeme hezké ráno.
0: Krásné ráno.
7: Dneska je pátek, datem 4. září.
0: Pojďme se podívat, co se v tento den událo v minulosti. Píše se rok 1998 a překvapilo mě, že je to vlastně docela pozdě, protože jsem si myslela, že to bylo o něco dřív.
7: Jo, ale my nevíme co.
0: Právě. Vznikla společnost Google.
7: Tak, aha, když je?
0: No, já jsem to ještě neřekla.
7: No.
0: Tak teď mi řekni, co si myslíš, kdy to tak asi mohlo být?
7: Google? Nevím, 2005 třeba.
0: Aha, tak to jsi dobrý.
7: No.
0: 98.
7: Takhle starý.
0: Takhle
7: skoro
0: starý.
7: 30 let, to ti přijde málo? Mně to zase tak málo nepřijde. Internet tady není od roku 1863, jo.
0: Ne. Přitom byli strašně chytří, kde se spočítali ty pyramidy, jak je mají postavy.
7: No, nějak to dali, člověče, tenkrát.
0: I bez AI. Tak, rok 1888, první foťák na v podstatě v uvozovkách, řekněme, kinofilm. On to ještě nebyl kinofilm, byl to svitkový film, ale byl to takový ten první foťák, jako který už tak nějak jako mohl fungovat. A teď mi řekni jako značku, kterou si myslíš, že to byla.
7: První foťák? No, Praktika. Ne?
0: Ne, Kodak.
7: No.
0: A ještě první počítačový disk na světě, to je rok 1956, měl kapacitu 5 mega.
7: Což není ani fotka.
0: A vážil... skoro.
7: Kolik?
0: Tunu.
7: Tunu!
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Veřejnost může až do poloviny září navrhovat předměty symbolizující Česko, které by měl vzít budoucí astronaut Aleš Svoboda příští rok do kosmu. Pobývat bude na Mezinárodní vesmírné stanici. Co vy na to?
2: No tak to lidi určitě svervou budou navrhovat, já se tomu vyhnu, pak až něco vyberou, tak zase přijdou davy, který budou říkat, že tohle vůbec není vhodný a tak dále. A já se tomu celému vyhnu.
1: No, počkej.
2: To je takový můj oblíbený recept u věcí, který nepovažuji za důležitý.
1: No, ne. Počkejte, to třeba, já jsem si hnedka představila tu vaši malou loutku.
2: No to vůbec
1: jo? A pak jsem si říkala, no ale to možná dají přednost Hurvínkovi.
2: To tak, když tak už Hurvínek, ale taky to je nevhodný, vám řekne půlka lidí. Vy musíte dneska zvažovat vždycky to úsilí, co stojí. A ta cena není to finanční, nebo ten nárok pracovní. Ale to, jak vás pak obtěžují ty lidi těma svýma reakcema, připomínkama. Oni vás samozřejmě nemůžou obtěžovat přímo, ale lezou k vám do těch sociálních sítí a do mailů a nevím co všude, protože jaksi lidstvo se propojilo těma sociálníma sítěma, takže jsme všichni tak trošku pospolu. A to není pro mě tak úplně ideální, takže já dělám všechno pro to, abych tak úplně pospolu ve všem nebyl. Tohle je například klasická ukázka něčeho, čeho se vůbec účastnit nebudu.
1: Ale to budou nádherný rozepře.
2: Budou, no to bude krásný, jo. Celý den jde o to, jestli pan Svoboda odletí, pak jestli to nezapomene, že takovýhle, tak to se ještě všechno uvidí. Ale.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: ráno a s námi na frekvenci 1 v tuto chvíli taky Tomáš Fíla, který je připraven vyrazit opět někam mezi vás. Hezké ráno.
1: Tohle. Ahoj, otázka kam?
2: Krásné ráno a dneska byste to dát mohli, protože jedu do Ostravy.
0: Aha.
1: No tak jedeš do Ostravy.
0: Tak.
2: No ne, ale tak jako v Ostravě je to hodně, tak jo. Asi tak můžu jezdit.
1: Do dolu, fáráš dolů, do dolu a doluješ rudu.
2: No tak, tyjo, a zase se to netrefili.
0: Jak to?
1: No, jedu, dolů je uhlí.
2: Ne, já jedu do Dolních Vítkovic.
0: No tak to jsme čekali.
2: No ale nejedu dolů, že jo?
0: Jo.
2: Já tam pojedu nahoru.
1: Ty vysoký jdeš nahoru.
2: Vysoký pece, vyhlídka v 70 metrech. To je prej taková z toho perforovaného železa.
0: Jo, to musí být super.
1: Tyjo, tak to jako... S tím mám fakt problém.
2: No.
1: Já si vždycky říkám, tyjo, to se propadne se mnou tohle sto.
2: Jako já ten pocit mám taky. V 70 metrech by mohly být krásné výhledy, takže jako na to se moc těším. Jinak slyšel jsem, že to povídání o vysokých pecích, o tom, jak se zpracoval koks, blablabla, ta historie, že to je prý úplně fantastický, ale chci si na to udělat pár hodin času. No tak uvidím, co dneska stihnu, ale dneska jdeme teda za historií vlastně železa a dolů na Ostravsku a tenhle ten areál, já ho miluju, takže mi se vám strašně líbí.
1: Když tak víkend před tebou, no, tak se vrátíš třeba zítra nebo v neděli. No.
0: A já mám pocit, že tam někde byla nějaká taková havířská hospoda. Hrozně se mi líbila. Tak no, já se zkus omrknout.
2: Já jsem slyšel, že u těch vysokých pecí havíři normálně pili nějakou...
1: Osmičku.
2: Osmičku, jo.
1: Osmičku, říkával osmičku můj tatínek. No.
0: Museli, no.
2: A pak, že prej přijel nějaký takový ten papaláš, jo, rudej, a že ten jim to zakázal, že chlasta v práci se nesmí. A normálně dal jim tam nějakou jako matonku, něco takového, nějakou minerálku. Člověče, a oni se mu do týdne všichni po. No a soudruzi začali být nervózní, protože železo nebylo najednou, takže jim zase vrátili to pivo.
0: A všechno bylo v pořádku. No tak tam pozdravuj, těšíme se, my se ještě uslyšíme. Hezké ráno.
1: Ahoj.
2: Krásné ráno.
3: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy. Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy. Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF. Tohle si nesmíš nechat ujít. Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: Zapomeňte, je pátek. To znamená, že nás čeká taky další kvíz a sestřel Miloše ještě jsi nenahlížela, viď, na téma.
1: No nenahlížela, já to držím jak vy, takže
0: tak
1: vlastně...
0: Počkej, já se na něj podívám.
1: Protože dneska si to dej
0: ty s Milošem.
1: Dneska si dám kvízeček s Milošem já, takže ty se na to podíváš. Už se směješ jako předem?
0: No jasně. Protože se můžu podívat, víš? Vždycky...
1: Ale víš co, já tady na téhle straně, mně se kolikrát stane, že ani nestihnu zmáčknout správnou odpověď, protože, ne, že bych chtěla zmáčknout špatnou, vlastně nestihnu zmáčknout odpověď, protože se soustředím na to, abych to Milošovi nepokazila. Takže jak to dneska bude?
0: No,
1: máš to tam?
0: Hledám. Ale tak prosím tebe. Tak to bude dobrý.
1: Milošovi to půjde.
0: No jistě,
1: a mě ne, viď?
0: Ne.
2: To nejlepší z muziky.
3: Frekvence 1.

0: Vždycky říkala, jak nemluvíme s plnou pusou. Já teď jsem se zrovna nadspal rohlíkem. Ale připomnělo mi to, proč my jsme tak často jedli třeba při vyučování svačinu.
1: Proč?
0: Různě pod stolem a tak, že jo, pak za to nadávali. Tak říkám, to nedává smysl, že jo, když to se jí hůř při vyučování a určitě mě nepřepad hlad v půlce hodiny. Ale myslím, že to je tak, že si o přestávce dělala kraviny nějaký.
1: Jasně.
0: A nestihla jsi to sníst. Tak jsi to pak dojídala. To nebylo jako, že bys jedla před přestávkou, ale po přestávce.
1: Ale sorry, nestihl jsem, čas letí.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
11: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
12: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kriký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
13: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A nachystala je Lucie Šmídová. Hezké ráno.
14: Dobré ráno. Hygienici řešili na táborech skladování potravin. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici. A D1 je směrem na Prahu uzavřená. Hygienici o letošních prázdninách zkontrolovali přes 1300 dětských táborů. Ani jeden nemuseli přímo ukončit. Pokuty se v krajích vyšplhaly na bezmála 170 tisíc korun. Nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům nás čeká studená fronta a vyjde přesně na víkend. Zítra se máme podle meteorologů připravit na déšť a výrazně nižší teploty. Příští týden se znovu oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Strany sněmovní opozice dnes předají ústavnímu soudu v Brně návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který prosadila vláda Andreje Babiše. Změny mají podle vládní koalice umožnit sestavení odpovědného a realistického rozpočtu. Právník Jan Kysela k tomu Frekvenci 1 řekl.
15: No, tak záleží na tom, čeho se vůbec budou ti navrhovatelé domáhat, jestli chtějí zrušit ten zákon jako celek, což se v zásadě děje tehdy, když namítají nějaký procedurální problém. To znamená, že pokud by z jejich hlediska ten zákon byl projednáván nějakým sporným způsobem, který považují za protiústavní, tak v případě té procesní protiústavnosti se ruší ten zákon jako celek, takže bychom byli do stavu, jako kdybychom ho neměli.
14: Německá policie čtvrteční nález podezřelého předmětu o elektrické stanice na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, který se kdo se hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. Dnešním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014. Utkání v berlínské hale pro 9000 diváků začne ve 20 hodin 15 minut.
13: Frekvence 1.
3: Počasí.
14: Místy ještě máme oblačno, postupně bude oblačnosti ubývat a bude slunečno. Večer se pak na severu Čech zatáhne a později bude pršet. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31.
3: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: Velké problémy hlásí zde jedničky.
16: Dálnice D1 je uzavřená kvůli vážné dopravní nehodě na 99. kilometru ve směru na Prahu. Poslední možný sjezd pro opuštění dálnice je exit 104 Větrný Jeníkov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
14: Na frekvenci 1 pokračuje ranní vysílání s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: Ano, jsme tady, přejeme hezké ráno.
1: Krásné ráno, nekašli na nás.
0: Já jsem se byl na chvilku podívat vedle u kolegů na Evropě, protože tam hraje Honza Nedvěd, tak jsem si říkal, to je typická píseň pro, na rádiu pro mladé. Tak jak jsem nevěřil vlastním uším, tak jsem se tam šel podívat. Nicméně, chtěl bych teďka zabrousit trošku do té letní sezóny, kdy jezdíme, cestujeme a občas nám vyskočí nějaký to hodnocení s ubytování, kam jedeme. Já se, jak mám překládat v telefonu, že mi automaticky překládá ta hodnocení. Tak mě hrozně pobavilo, že mi vyskočilo. Jo? Hodnocení ubytování. Oblíbené u hostů, hodnocení 4,9 a překlad toho komentáře. Pokud chceš být ve vilové čtvrti, opravdu nobl, si na správném místě. Velmi přátelský hostitel s pozadím. Takže to vřele doporučuji.
1: Co to bylo originál? Turistika vlastně může mít jako různý ráz. Podívej se na Tajsko.
0: Ježiši Maria.
13: A Lubka Ponížilová.

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme!

0: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1. Říká se vidět Řím a zemřít. Pak jsem zjistila, že se říká...
1: Já to měl málem v Neapoli tohle, jo.
0: Pak se říká vidět Neapol a zemřít.
1: No tak tam se mi to málem stalo, ale za to může démon.
0: Ale teď prosím tě koukám, že nejkrásnější výhled na Řím má nového majitele. Za luxusní byt dal opravdu šílenou cenu.
1: Takže tam existuje nějaký byt v Římě teda, ze kterého se říká, jako že to je to nejhezčí místo.
0: Je přesně, unikátní penthouse. Úplně v centru metropole, má to terasu a vidíš fakt vlastně na všechny ty památky, máš to, jsi vlastně jako na dosah, jo? Mm-hmm. Kolik bys dal za takovej bejvák?
1: No já nic, ale kolik může stát takovýhle? No, počkej, tak kolik by to
0: mohlo
1: být?
0: Píšou tady jako, že těžko hledat v Římě nemovitost s krásnějším výhledem.
1: No to budou miliony eur, že?
0: To jsou miliony eur.
1: To bude 500 000 000 eur.
0: Tak to zase ne.
1: Jsem chtěl říct mín trošku.
0: Ale i

0: je to strašně moc. Je to 12 milionů eur. Takže vlastně nějakých 291 milionů korun. Já to tady tak jakoby proklikávám, jo. Je to opravdu, totiž to normálně, když se na to koukáš, tak máš pocit, že to v tom Římě ani všechno takhle pohromadě není. Ale ono je, jako jo.
1: Jako
0: ono,
1: není to jako upravený někde, jo?
0: Není to upravený, prostě tohle to všecko jako vidíš, jo. A je to fakt jako neskutečný. No ale tak jako... 300 milionů je 300 milionů.
1: Dobře, tak počkej, já už tady hledám, prosím tě, dám asi logicky rovnou Prahu, že jo?
0: Dej Prahu, podívej se.
1: Od nejdražšího, jo? Dám byty.
0: Tyjo, tohle to fakt vypadá normálně, jakože...
1: A od nejdražšího, kolik stojí cena na vyžádání, to je blbý, jo. Tak kolik jsi to říkala?
0: 12 milionů eur, 291 milionů korun.
1: Tak nejdražší byty v Praze, ať už je to Staré město nebo... nějaká novější část.
0: Jižňák.
1: Tam není takhle drahý, ale tak se pohybují 88 milionů, 87 milionů. Řeznická, to máš přímo centrum. To na úvoz, tam máš vlastně výhled na Malou Stranu a nahoru a na Petřín. Tak tam stojí 79 milionů. Ten výhled je teda taky docela fajn.
0: Ucházející.
1: Ano. Ale jako takhle, byt má 6 pokojů a více než 230 metrů. Takže
0: to tohle to ještě... taky. Jo. Tohle taky, jako tady, když na to koukám, tady je mramorová dlažba. Tady nejenom ten výhled, víš, jako to není nějaký starý oprejskanej pavlačák, že by se zaplatil ten jako výhled, ale to vypadá, že jsou tam normálně i originály nějakých renesančních obrazů a tak. Takže v podstatě
1: jo, takhle,
0: si...
1: že to kupuješ dost možná.
0: Přesně. Komplet.
1: I s vybavením.
0: Přesně,
1: no,
0: přesně.
1: No tak to se pak ale vyplatí.
0: No to, Míro, nekup to. Nebo jinak, Míro, kup to a pozvi mě.
1: Tak jo.

0: Zítra se zase ochladí, dnešní dopoledne místy ještě oblačné, místy i přehánky, odpoledne se ale vyjasní a teploty budou vstoupat hodně vzhůru, a to hlavně na jižní Moravě, kde naměříme až 31 stupňů, jinak odpoledne a k večeru zesílí vítr, zatáhne se, začne pršet a zítra teploty půjdou znovu dolů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Teď je přesně 8:30, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
3: Dobré ráno, Česká republika přijala bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v Německu spojované s Ruskem, uvedl to ministr vnitra Metnar. Neupřesnil, o jaká opatření jde. Povodí Vltavy dnes kvůli pokračujícímu suchu sníží odtok z přehrady Orlík. Současně s tím začne upouštět přehrady Slapy. Policie v Británii a Spojených státech řeší dva podobné případy krádeží velkých zásob piva. Pivovar v Británii přišel o dva kamiony plné sudů. Americký pivovar o 34 tisíc plechovek.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
3: Jak to vypadá po nehodě na D1?
6: Dálnice D1 již není uzavřená a je opět průjezdná u dopravní nehody na 99. kilometru ve směru na Prahu. Před incidentem je však stále kolona asi na 25 minut. Pražský okruh se ucpává u obce Ořech vlivem silné dopravy. V obou směrech tady naberete asi 10 minut zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: A minuta po 8:30, to tam vůbec nedávej takový zprávy, jako je se ztratilo pivo.
0: Dva kamiony plné sudů.
2: Mám tady seznam měst, těch 26. A průměrný člověk navštívil jenom 5 z nich.
0: Aha.
2: Jo, tak schválně si to dáme, jo.
0: Dobře.
2: Že to, budem si říkat ano, ano.
0: Ano, ano.
2: Ne, jo. Dobře. A budem si říkat, do kterých ne. Takže Praha.
0: Ano, ano.
2: Vídeň.
0: Ano.
2: Ano. Bratislava. Ano.
0: Ano. Ano.
2: Budapešť, ano.
0: Ano, nevím.
2: Aha, tak takovou odpověď jsem teda opravdu nečekal. U sobě je velký mejdan, tyjo. Varšava, ne.
0: Ano. Ne.
2: Berlín, ano.
0: Ano. Ano.
2: Amsterdam, ano.
0: Ne.
2: Brusel, ano.
0: Ano. Ano.
2: Paříž, ano.
0: Ano. Ano.
2: Londýn, ano.
0: Ano. Ne.
2: Dublin, ne.
0: Ne. Ne.
2: Madrid, ano.
0: Ano. Ne.
2: Lisabon, ne.
0: Ne.
2: Dobře, už mám 5, kde ne, tyjo, to bylo takhle.
0: Ježiš, já to nepočítám.
2: Nakonec to sedí. Řím, ano.
0: Ano, ano.
2: Atény, ano.
0: Ne,
2: ne. Ne, počkej, ne, tam jsem taky nebyl, tak tam se shodneme.
0: Ne.
2: Všichni tři jsme tam nebyli, co jsme tam dělali? Záhřeb, ne.
0: Ne.
7: Ne.
2: Lublaň, ano.
0: Ano, ne.
2: Kodaň, ano.
0: Ano,
7: já tady s vámi nebudu.
2: Stockholm, ano.
0: Ne.
7: Ne.
2: Oslo, ne.
0: Ne.
2: Helsinki, ne.
0: Ne.
2: New York,
0: ne. Ne.
2: Teď už to bude rychlý. Dubaj,
0: ne.
2: Ne. Hurgáda,
0: ne.
2: Ano. Ne. No samozřejmě, ty, abys nebyla všude. Istanbul, ano.
0: Ne.
7: Ne.
2: Barcelona, ano.
0: Ano,
7: ne.
2: Ty, tak já mám 11 člověče z 26, to jsem si myslel, že jsem byl všude.
0: A já jsem všude zdejší. Ne, tak to je dobrý, ty jsi říkal, že průměrný člověk byl jenom v 5?
7: Já jsem průměrný člověk.
0: Hmm. Já taky myslím, že máš víc než 5, ne?
7: Ne, myslím si, že ne.
2: To má určitě.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Starosta řecké obce uzavírá na večer hlavní silnici, aby si děti měly kde hrát. Co vy na to?
2: No tak to bylo moje dětství. My jsme si hráli na silnici s tím, že když jelo auto, tak někdo zařval, jede auto. To byla událost.
1: No jo.
2: Tak jsme počkali s tím fotbalem, on přijel a zase jsme měli 3 hodiny volno. No tak on tam chce vytvořit podobné podmínky. Je to běh proti času, ale druhá pravda je, že si jsou nějaký stísněný poměry na ostrově třeba a tak dále. No tak ho chápu, že tam dětem udělá takový vlastně vyžití
1: jako
2: na té silnici.
1: Zvláštní načasování, jo? Oni ty děcka tam v té obci nemají žádný hřiště, takže mu to je líto.
2: Ano.
1: A každý den od 9:30 do půlnoci.
2: No, oni tam chodí později spát za prvé, za druhý není vedro, polední. Jsou jižní národy.
1: Tak jo, no.
2: A je tam trošku ten rozvrch jiný. S ohledem na to teplo. My se tomu blížíme, takže Bůh ví, jak to tady bude za nějakou dobu, protože v těchto těch místech, kde je velký vedro v poledne, nemůže nikdo dělat nic.
1: Mm-hmm.
2: No. A ty děti i v Itálii jsou díl vzhůru, ve Španělsku taky. Ale oni mají jednak siestu přes den a jednak později vstávají trošku. A oni jsou přesvědčení, že kdo blbě hospodaří s časem, jsme my, ne oni.
1: No,
2: oni měli jednu větu, na kterou potřebujete pár vteřin, aby vám komplexně došla, kdy Italové říkali, my děláme všechno ve dne. V noci jenom spíme.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: pětistovka k pětistovce a jsme na 5,5 tisících. Přepočítáváš to
1: po mě? Jo, radši to kontroluju.
0: 257-400-999, číslo pro vás, pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
1: Ale víš, jak to je, brambora k bramboře, nová oktávka na dvoře.
0: V komoře.
1: Tak, pojďme na to tedy ještě jednou, číslo 257-400-399, 5,5 litru ve hře.
0: Tak, kdo ty peníze chce? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
4: Dobrý den, tady Zuzana.
1: Dobrý den, Zuzka volá odkud?
4: Z Prahy volám.
0: Z Prahy voláte?
4: Trochu zatažený.
0: Zataženo v Praze máte?
1: No trošku no, jo, já když koukám z okna, tak taky jo. Jsem to čekal lepší teda dneska, no, musím říct.
0: Bude
4: taky,
0: líp.
4: No.
0: Tak, Zuzi, máme pro vás tuhle větu, jo?
5: Na zahradě rád sbírám.
0: Co myslíte?
4: Energii.
0: Pojďme prověřit.
5: Na zahradě rád sbírám.
1: Bohužel. Ani energie to není.
0: Přesně jak říkáte. Není. Tak jo, Zuzi, tak mějte se krásně, hezký víkend přejeme.
4: Děkuji,
1: hezký den. Pětistovka k plusu.
0: To znamená, že už tam je 6 tisíc, o které hrajete dneska dopoledne.

0: Za chvíli bude 9, to znamená, že po 9. hodině tu bude Miloš Pokorný, společně s ním dneska kvíz, to už jsme řešili.
1: Ty jsi říkal, že to je nějaký zapeklitý a že to Milošovi dobře půjde.
0: Já jsem neřekl zapeklitý, já jsem řekl, že je to velmi hezké, pohledné.
1: Aha.
0: Téma, které...
1: Pohledné, takže pohledné. To budou ženy. Ženy, víno, zpěv.
0: To už jsme měli, čověče.
1: To už jste měli.
0: To už jsme měli a myslím, že jsem na tom pohořel dokonce paradoxně, co jsem nečekal.
1: Co tě zradilo, zpěv?
0: Ženy. Ženy. Ženy mě zradily.
1: Takže přátelé, 9.45, kvíz a Miloš Pokorný.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix. Aktuální.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Superjackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Má je pro vás Lucie Šmídová. Krásné ráno.
10: Hezké ráno. Česko přijalo opatření v návaznosti na incidenty v Německu. Průtoku ve Vltavě dnes začnou pomáhat slapy. 20-minutová kolona je po nehodě na D1 směrem na Prahu. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Dnes to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle dnešního deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu suchu připravuje na snižování odtoku z Orlické přehrady. Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Hladina Orlíku pozvolna klesá už od dubna a nyní se pohybuje zhruba 30 cm nad rozhodnou Koltou. Dosáhne ji dnes odpoledne nebo večer. Povodí začne využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy. Hradec Králové se stává centrem českého požárního sportu. Do města zamířily stovky hasičů z celé země.
11: Mistrovství České republiky do krajské metropole přivádí profesionální i dobrovolné hasiče, kteří měří síly na stadionu HZS Královéhradeckého kraje, a to až do 6. září. Dnešní soutěžní program startuje výstup na cvičnou věž, vrcholit bude před 18. hodinou finálovými běhy a uzavře ho v 18.30 slavnostní zahájení s nástupem všech soutěžních družstev. Zítra se bude běhat a na neděli je naplánována královská disciplína požární útok družstev. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř 8000 diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0. S čistým kontem uspěla na domácím ledě také Plzeň proti švédskému Regle a oslavila triumf s 4-0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a prohrál na ledě Tapary 3-6.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Máme většinou oblačno, postupně bude oblačnosti ubývat na polojasno. Večer se pak na severu Čech zatáhne a později bude pršet. Nejvyšší teploty v Čechách 24 až 29, na jižní Moravě až 31.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
10: Bouralo se na D1.
12: Asi 20 minut zdržení naberete před dopravní nehodou, která se stala na dálnici D1 na 99. kilometru ve směru na Prahu. Pražský okruh se ucpává u obce Ořech vlivem silné dopravy. V obou směrech tady naberete asi 10 minut zdržení. V návaznosti na to se ucpává také konec dálnice D5 před napojováním na Pražský okruh, kde se popojíždí asi 10 minut v koloně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
10: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Teď už je na Frekvenci 1 připravený Miloš Pokorný.
13: Hezké ráno, přátelé, už je pátek, zase je pátek, zářijový pátek. První týden, je to tak, prostě už to fičí. Kdy jsou ty Vánoce? No, Ne, ještě ne. Tak Jindřiškám přeji všechno nejlepší k svátku. Dámy si to dneska užijou, protože aspoň za mě v pátek se nejlíp slaví. Volná sobota, neděle do spa. Paráda. No a já připomenu, že ve 9:45 kvízíček sestřelte Miloše. Tady mě. Těším se na to, minule byla už hojná účast. Teď už jsme v plném pracovním týdnu, možná bude ještě větší. Uvidíme, v každém případě se na to budu těšit a vy, doufám, budete hrát. A do té doby pár zajímavostí, které aspoň mě přijdou celkem zajímají. Kromě toho, že se mě určitě Lubka zeptá, jestli náhodou dneska nevychází náš podcast. Ale to nechme to být, ježiš, já vůbec to netlačím,
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: se Zdeňkem Plorejchem a Ivanem Vodochodským. Dneska premiérový díl máme a já si tak jako vzpomínám, že jsme tam probírali normalizační televizní seriály. Já jsem zaspomínal na dobu, kdy jsem dělal vedoucího v oděvech, v nadměrných velikostech, teda tam jsem byl na praxi, ale jinak jsem dělal v normálních velikostech a jak ve své době frčil takzvaný krimplenový oblek, což byly obleky, které se šily z takzvaného psa, protože ta zkrátka je pes. To je polyester. A pak byl by sympat a to byl polyamid, mám pocit takový. Ale ze psa se šilo a musím říct, že pánové, kteří si v létě vzali tento skvělý oblek, tak je to moc nebavilo. Ale tenkrát prostě materiály z DDR frčeli.
1: Ještě Dedoron, ne?
0: No jasně, a Dedoronová košile, tak to všechno jsme probírali. Do toho jsme probírali naše oblíbené seriály Všeználek, Neználek a všechny ty postavy a dokonce naši posluchači nám píší, my jsme vyprovokovali, že nám píší ještě na korespondenční lístky, aby to bylo jako Jo Retro.
1: Ne, ne.
0: Tak chodí nám korespondňáky a dokonce nám přišel z Rakouska od našeho posluchače pohled, kde je jezevčík v bavorském stejnokroji. A, takže má ty lederhozny, má klobouček, no já jsem snad horší pohled v životě neviděl, který nás nesmírně pobavil a my vždycky odměňujeme tyhle ty hrůzy. A myslím, že tam je servus ještě napsáno na tím jezevčíkem. A takže jsme jako rozvířili prostě takovou mány, že nám poslali korespondňáky, které oceňujeme. No a do toho jsme samozřejmě probírali nějaké gastro, bylo tam, těch témat bylo hodně, ale já si vzpomínám na tyhle ty materiály z tehdejší doby, protože to fakt bylo peklo. A co se vlastně nosilo po prázdninách, kdo, kde, jak se vyjevil a kdo měl jaký známý zahraničí a podle toho se to dalo poznat. Takže jsme toho probrali opravdu jako hodně. A do toho já jsem se zúčastnil jednoho privátního panského večírku, kde jsme byli s mým kamarádem a promítali jsme si jeden film a do toho jsem mluvil s Ivanem Vodochodským a on jak má rád tu kuchyni, tak to nás donutil, aby jsme chodili s mobilem a točili, jakou má výbavu v kuchyni. Byli jsme, jak byly takový ty německý pořady, jak se jmenoval, tak jak měl tu zlatou náušnici.
1: Horst.
0: Tak jsme byli jak Horst a tady a tenhle sporák a to bylo to zábavný, poslechněte si to, když budete mít náladu a ještě uvidíte Tři krasavce, když si to dáte na YouTube. Takže zhruba takhle asi ti to řeknu. Hezké ráno.
1: Tak jo, těším se.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

Tak teď jsem si to čet dvakrát, protože jsem tomu nemohl věřit, ale vlastně je to 45 let, co odešel násilným způsobem John Lennon. A on by se konečně stal teprve teď dědou, teprve teď, protože syn Julian zůstal bezdětný a tomu je 63 a další jeho syn Sean Lennon, kterému je 50, nyní splodil syna Aurelia, takže pokud, a já tomu věřím, že on to tam cítí, tak je John Winston Lennon, čili John Lennon, poprvé ve svém životě, i když už nahoře dědou. Gratulace. Frekvence 1.

0: Za takových 18 minut registrační místnost. Vy se podíváte na www.frekvence1.cz, tam je moje báječná fotografie. Vy prokliknete a jste přihlášeni třeba jako Jindřiška, když má dneska svátek. Takže tohle všechno funguje. My vám to ještě s Lubkou těsně před tím, než to bude, řekneme takzvaný poslední manuál pro ty, kteří to ještě nevyzkoušeli. A jelikož je tady teď už s námi ostřílená hráčka, která nás tady všechny, včetně mě, znervózňuje svým umístěním, Lucie.
1: Mě tak taky znervózňuješ
0: tak,
1: tady.
0: Tak mě zajímá, já nemám proč, ale ty obráceně ano, že se vždy umístíš lépe, kromě tedy mého skvostného druhého místa na kempu Kristýna. A to jako asi na to jen
1: víš,
0: tak nedosáhneš.
1: Víš proč? No? Tam jsem nebyla.
0: Jo, dobrý. Tak jo. Takže
1: už si nebudem povídat?
0: Už víš téma.
1: Ano, vím téma.
0: Je ženské, mužské, jaké, no, tak aspoň trošku.
1: Těžko říct, ale myslím si, že ti půjde.
0: Dobře. Tak jo, tak malé zprávy na frekvenci 1 z Lucí a pak už můžete porovnat, kdo se dneska z nás dvou umístí lépe. Já už to skoro vím.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A Seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
4: Jedna noc, která všechno změnila.
3: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
4: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
5: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
1: Dobré dopoledne. Maloobchodní tržby v Česku letos v červenci zrychlily meziroční růst na 4,8%. Výsledky dnes zveřejnil Český statistický úřad. Česká republika přijala bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v Německu spojované s Ruskem. Uvedl to ministr vnitra Metnar. Neupřasnil, o jaké opatření jde. Jídlem zdarma poskytovaným v rámci vládního programu se v Indonésii otrávilo 2000 lidí. Humanitární skupina žádá policii, aby vše vyšetřila.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
1: Nehodu hlásí zde jedničky.
8: Asi 20 minut zdržení naberete před dopravní nehodou, která se stala na dálnici D1 na 99. kilometru ve směru na Prahu. Pražský okruh se ucpává u obce Ořech vlivem silné dopravy. V obou směrech tady naberete asi 10 minut zdržení. V návaznosti na to se ucpává také konec dálnice D5 před napojováním na Pražský okruh, kde se popojíždí asi 10 minut v koloně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
7: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.

0: Přátelé, www.frekvence1.cz, tam se přihlásíte pod nějakou přezdívkou nebo třeba jako Jindřiška. No a pokud máte chytrý telefon, chytrý počítač, chytrý všechno, laptop a tak dále, připojíte se jakkoliv chytře, a pokud by náhodou jste nemohli mít něco podobného při sobě, nevadí, protože si to můžete hrát jen tak pro sebe přes rádio, zkoušet, jestli byste to trefili nebo ne, smát se mi nebo ostatním, vlastně jenom mě, bohužel.
1: Ne, to není pravda.
0: Je to tvrdý než
1: obec dnes. Tvrdá realita, ale vždycky, Miloši, se najde někdo, kdo je horší než ty. Někdo, kdo to třeba v půlce vzdá a odejde.
0: Já to nikdy nevzdám.
1: Ne, to je vlastně důležitý. Jakže překonáme rekord dneska?
0: Uvidíme. Ale mohlo by to být? Já opět dneska budu hrát přes mobil, protože že mobil je rychlejší než tady naše myš a klávesnice, co všechno. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. V každém případě ve 3/4 registrační místnost, vy se zaregistrujete a pak už budou skákat protihráči, protihráčky, no a pak už vykopneme téma. Je to tak?
1: Tak, je to tak. Já se jdu podívat, jaké téma nás tam dneska čeká.
0: Já to zatím ještě nechci vidět.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Policejní psycholožka Hedvika Boukalová. A tak probereme psychologii výslechu. Jak poznat, kdy vám někdo lže, a taky jak se realita vyšetřování liší od toho, co sledujeme v detektívkách.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
6: Jedna noc, která všechno změnila.
5: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
6: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
7: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Pet Shop Boys Go West. A teď přijde náš hit. Srdce jdeme moře. Registrační místnost. Budeme mít 1000 hráčů určitě, takzvaně zecha.
1: Zcela jistě. Chceš už téma? Ještě ne. Ještě 30 vteřin napínání.
0: Já se chci napínat do poslední.
1: Chceš být napnutej?
0: Jo, budu
1: napnutej. Máš to rád?
0: Mám to rád. 1000
1: bude. Pojďme napínat.
0: Tak.
1: Tisícovka se blíží samozřejmě. Tak, www.frekvence1.cz, sestřel Miloše, ano. Ťuknete a uvidíte téma. A to téma pro dnešní den
0: už
1: je
0: můžeš.
1: Nenaplněné touhy.
0: Wow.
1: Pojďme na to.
0: Jdeme na to.
2: Sestřel Miloše.
1: Máme tam poslední 3 vteřinky do začátku.
0: Okay.
1: Tak jdem na to. Jak se jmenuje film, pro který složil Daniel Landa píseň Touha? Kvaska, tajemství, krysař.
0: Já si myslím, že vím.
1: Já vím, že nevím.
0: Já myslím, že vím. Ale měl jsem takovou prodlevu vteřinovou.
1: Jo, takže kvaska, tajemství, krysař.
0: Ano, a já jsem dal kvasku a dal jsem dobře.
1: Dal si dobře.
0: Dal jsem dobře.
1: Dobrý start.
0: Nástup jako odřezáče.
1: Ale ví to dost lidí, tyjo, jak to, že?
0: Jo, no tak to bylo populární ve své době.
1: Jo.
0: Hele, já jsem byl rychlej, všechno dobře.
1: Jak blázen.
0: 674.
1: Tak asi to bylo jednoduchý, no. Co čekalo zákazníky, kteří v roce 2003 dorazili na slavnostní otevření hypermarketu Český sen? Prázdný obchod bez zboží, kulisa, stěny hypermarketu, nedostavěná budova.
0: Čo vím, samozřejmě. Samozřejmě.
1: Český sen,
0: ale
1: vlastně docela už jako kultovní film.
0: Byl jsem pan Klusák, ještě s někým dvojici.
1: Je to tak?
0: Ano, ano. A je to dobře.
1: Je to Méčko, kulisa, stěny hypermarketu.
0: Ano, je ta fotka, jak běží po té louce a tam je ta kulisa.
1: Hele, stoupáš nahoru, od 300 jsi vyletěl.
0: A to není konec ještě, že jo?
1: No není, ale tak jako začátek dobrý.
0: To ještě není konec.
1: 2 správné odpovědi z 2. Který zpěvák v roce 2017 toužil, kroužil a holubici pouštěl do oblak? Adam Mišík, Richard Krajčo, Sebastián.
0: Tady budu odhadovat.
1: Toužil, kroužil
0: Sebastián
1: a holubici
0: není.
1: Pouštěl do oblak.
0: A tady odhaduju a možná jsem odhadl blbě.
1: Mišík, Krajčo, Sebastián. Právě podle mě to...
0: To je Sebastián.
1: Je to Sebastián.
0: Ale já vůbec neznám. Vůbec neznám.
1: No jo, to už je pro mladý. No, to... Teda ne, že bys byl starý.
0: Lubko, ovládej se.
1: Co?
0: To má bejt, to už je pro mladý.
1: Fotbalista Cristiano Ronaldo během své kariéry nikdy nevyhrál Ligu mistrů, mistrovství Evropy, mistrovství světa.
0: Vím přesně úplně.
1: Víš to, vůbec no, netuším.
0: To
1: můžeš mi, hele, můžeš mi to vrátit teďka, já jsem úplně.
0: Já mám kulturu v sobě, v životě bych to neměl. Nevyhrám mistrovství světa a už asi nevyhraje, protože si myslím, že za 4 roky asi už to nebude úplně. I když zázraky se dějí.
1: Nikdy neříkej nikdy, že
0: jo?
1: 472.
0: Jsem já.
1: Seš ty. Seš dobrý.
0: No, dobře.
1: Co se lidé snaží po staletí sestrojit pod názvem Perpetuum mobile? Stroj pro cestování časem, stroj, který by pracoval bez dodávání energie, stroj schopný překonat rychlost světla.
0: Ono je to všechno takový jako...
1: Stroj pro cestování časem, stroj, který by pracoval bez dodávání energie.
0: A mám to dobře.
1: Jo.
0: Bčko.
1: Máš Bčko, správně.
0: Zelená, dělal jsem to dobře, z logiky věci.
1: Krása.
0: Takzvaně zadáčo.
1: A stoupáš.
0: No, stoupám 470, je to,
1: 470,
0: mám větší ambici,
1: ale,
0: sorry.
1: Hele, je tady 12 hráčů, to znamená,
0: sorry.
1: Že jsi jako v první trojce. Třetině. Která skupina zpívá
0: rychle,
1: hit
0: rychle,
1: I still
0: rychle,
1: haven't
0: rychle,
1: found
0: rychle,
1: what
0: rychle,
1: I am
0: rychle,
1: looking for.
0: Rychle.
1: To se nedá číst rychle. Depeche Mode.
0: Lunatic.
1: You, tu, anebo R.E.M.
0: To je bez diskuze úplně.
1: Takže rychle. Tak která skupina to je? Depešáci, YouTube anebo R.E.M. Jasně, YouTube.
0: Bez diskuze.
1: Je to bez diskuze. 270, hele, dobrý.
0: 270,
1: je to dobrý. Je to dobrý. Kachně na prvním místě.
0: Ano.
1: Kachně. Který z těchto románů je výrazně spojený s motivem nenaplněné touhy po lásce? Pýcha a předsudek, Egypťan Sinuhet, Velký Gatsby. Pýcha a předsudek,
0: já si myslím, že vím.
1: Egypťan Sinuhet, Velký Gatsby. Který z těchto románů je výrazně spojený s motivem nenaplněné touhy po lásce?
0: Já to mám blbě! Já dal Pýcha a předsudek.
1: A on je to Gatsby.
0: Je to Velký Gatsby.
1: On je to Gatsby. Ale aspoň si něco dal, já jsem to nezmáčkal.
0: Jo, pytle.
1: Hele, ale ten propad... propad není velký, moc
0: Leo
1: lidí to nevědělo.
0: Leo mi to nikdy neodpustí.
1: Kolik cen Grammy?
0: Leo DiCaprio mi to nikdy neodpustí.
1: Získala skupina Guns N' Roses. Kolik cen Grammy? Žádnou, jednu, dvě.
0: Myslím, že vím.
1: Nenaplněné touhy. Že by nápověda?
0: Já si myslím, že to vím.
1: Já to teda nevím, ale zkusila jsem
0: žádnou.
1: Podle tématu. No, nenaplněná touha.
0: Já dal dvě.
1: Já žádnou teda, ale nevím
0: já
1: to.
0: Já myslím, že dostali za celoživotní a že jednu dostali za nic. Chytáček, ale
1: chytáček.
0: Výborný, musím říct, že
1: pěkný.
0: Výborný.
1: Holkám
0: tam
1: se to povedlo,
0: v šárce. Že tam bude za celoživotní a...
1: Čím chtěl být Miloš Pokorný jako malý?
0: Ano.
1: Popelářem, pohraničníkem,
0: jo,
1: hrobařem.
0: Já jsem se viděl, teď se dívám, jak to budu napíhat, já jsem se viděl, jak sedím vedle psa.
1: Takže to jsi nebyl popelář.
0: Ne.
1: Ty jsi byl pohraničník?
0: Já jsem chtěl být pohraničníkem. Jak jezdím v tom tehdy jako džipu, gaziku, vedle mě vlčák, já ho hledím po tlamě.
1: Chápu, že gazík je víc samozřejmě než oranžový auto se stupátkem.
0: Tam jsem byl na brigádě. Byl jsem.
1: Byl jsi.
0: Byl jsem jako popelář, ano, jako na brigádě.
1: Tak, ale hezký, Miloši,
0: jo.
1: Vlastně na to, že tam nebyly všechny odpovědi, 213. místo, 6 z 9, krása.
0: Jako mrzí mě.
1: V podstatě.
0: Děkuju. Mrzí mě teda, mě mrzí ty Guns, tam jsem fakt byl přesvědčený výborný chyták, že mají kluci, jako a zasloužili by se za jedno album určitě, nebo za song aspoň, ale November Rain,
1: Možná ještě pojďme pogratulovat. No. Na prvním místě Kubanec, na druhém místě Kachně, na třetím místě Radmila.
0: Tak všem gratulujeme a hlavně
2: Festřel
0: děkujeme,
2: Miloše,
0: že jste se zúčastnili a tečku za mě udělá Tom Jones ve spolupráci s Mouse Team, který mu smíchal úžasně. Sex bomb.
1: To je taková náplň

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
8: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
7: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
8: Tohle si nesmíš nechat ujít.
7: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
10: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
11: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
12: 10 hodin, frekvence 1, zprávy.
13: A už jsou tady zprávy s Lucí Šmídovou. Krásné dopoledne.
14: Hezké dopoledne. Česko přijalo opatření v reakci na incidenty v Německu. Zdražil alkohol a tabák. 20-minutová kolona je po nehodě na D1 směrem na Prahu. Ve větší pohotovosti je naše policie. Česká republika totiž přijala bezpečnostní opatření, a to kvůli incidentům v sousedních státech. Je tam podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra ale neupřesnil, o jaká opatření a kde jde. Podrobnější teď bude mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
15: Ministerstvo vnitra situaci v okolních státech, včetně Německa, v souvislosti s nárůstem incidentů spojovaných s podezřením na sabotáže či hybridní působení cizí moci, pozorně sleduje. Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v České republice stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní. Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat.
14: V srpnu se zdražovalo. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku zrychlil na téměř 2%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvýrazněji rostly ceny alkoholických nápojů a tabáku. Česká pole stále více plní slunečnice. V letošním roce její plochy stouply asi o 60%, tedy na více než 33 tisíc hektarů. Slunečnice mimo jiné zvládají sucho. Na severu Čech ve velkém útoční sršni. Jde o oblast U Bíliny na Teplicku. Odborníci už tam instalovali varovné cedule, které před možností napadení tímto hmyzem v lokalitě varují.
16: Situace v této oblasti Českého středohoří je vážná. V posledním týdnu zde strašně pobudali víc lidí, přičemž se u některých následně objevila alergická reakce a byla nutná jejich letecká přeprava do nemocnic. Hasiči vyzývají turisty, aby byli opatrní i na místech, která nejsou označená informací, že se v místě vyskytuje větší množství útočících sršňů. Můžou být totiž i na místech, která ještě nejsou označená a prozkoumaná. Láďa Jakub, Frekvence 1.
14: Správní soud zamítl stížnost obce Chanovice na Klatovsku. Nesouhlasila s průzkumem lokality Březový potok kvůli budování úložiště jaderného odpadu.
12: Frekvence 1.
8: Počasí.
14: Máme většinou oblačno, postupně bude oblačnosti ubývat na polojasno. Večer se pak na severu Čech zatáhne a později bude pršet. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů.
8: Frekvence 1.
12: Doprava.
14: Bouralo se na D1.
17: Asi 20 minut zdržení naberete před dopravní nehodou, která se stala na dálnici D1 na 99. kilometru ve směru na Prahu. Pražský okruh se ucpává u obce Ořech vlivem silné dopravy. Obou směrech tady naberete asi 10 minut zdržení. V návaznosti na to se ucpává také konec dálnice D5 před napojováním na Pražský okruh, kde se popojíždí asi 10 minut v koloně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
14: A po zprávách se ptám, co se děje s Martou Jandovou. Hezké dopoledne.
13: Krásně dopadne, Lucy, ahoj. Viděla jsi film Odysea?
14: Neviděla.
13: Mm. Já jsem ho taky ještě neviděla a přitom se o něm v létě strašně moc mluvilo. Všichni na něm byli. A vlastně ten IMAX na Floře je pořád ještě vyprodaný. Mm. Pořád tam člověk nemůže vlastně koupit lístky, pokud teda nečeká na to sekundu, když se otevřou nový prodeje. Já doufám, že jednoho dne se mi to podaří, ale o tom chci právě s váma mluvit. Viděli jste ho? Líbil se vám? A třetí otázka, co si vůbec myslíte o Odysseovi? Jako jaký byl? Mm. Byl to frajer nebo to byl trošku i takový uličník? Tady to je moje téma na dnešní den, máme 4. září, ano, páteček, svátek mají všichni Jindřišky, tak Jindřiškám samozřejmě krásný sluneční den, no a je to vlastně další důvod se radovat, že je pátek, víkend před námi, i když já doufám, že důvod se radovat si najdete třeba i v pondělí, ale dneska máme pátek, pojďme na to, tady je to nejlepší z muziky, začínáme Miley Cyrus, End of the World, hezký den.
8: Co se děje?
12: Co se děje?
8: S Martou Jandovou.

0: s Martou Jandovou.
1: Se tady směju úplně na celou redakci, protože jsem dostala strašně vtipnej mail od Pavla z Berouna. Já jsem totiž vás poprosila, abyste mi řekli, jestli jste viděli film Odysea. Co si vlastně o tom příběhu myslíte? Co si myslíte vůbec o Odysseovi, jako o jeho charakteru? Jaký asi byl? Samozřejmě to nikdo neví, že jsou to báje a pověsti, ale Pavel z Berouna, kam teda moc zdravím, ten to opravdu zabil. Píše: Ahoj Marto, tak poslouchám, jak Odysseus 10 let hledal cestu domů, mezi tím rok u Kyrke, 7 let u Kalypso, to je Pavel, seš znalec. No a říkám si, že kdybych já manželce po 20 letech, nebo po deseti letech přišel domů a řekl: Promiň zlato, zdržela mě válka, čarodějnice a jedna krásná nymfa na ostrově, tak mě pošle rovnou zpátky k tomu Kyklopovi. Je to fakt neuvěřitelný příběh. Já jsem ten film samozřejmě ještě neviděla, protože prostě nebyl čas, prázdniny, jsme byli hlavně na vesnici, tam žádný kino není. A manžel by se to strašně přál vidět v tom IMAXu, který je pořád a pořád vyprodaný. Ale tak jsem se rozhodla, že si to přečtu ještě jednou. Když se to, že bývala povinná četba. A mě teda ty starý řecký báje a pověsti vždycky hrozně fascinovaly, akorát jsem si nepamatovala nikdy ty jména. No a teďko po letech prostě otevřu tu knížku. A hned asi během prvních tří stránek tam padlo asi 50 jmen a oni všichni končí stejně, že jo. Na nějaký os, nebo prostě jsou strašně dlouhý, zvláštní. To jméno Odysseus je ještě takový z toho, řekla bych, nejjednodušší. No, film vlastně Odysea, který má skoro 3 hodiny, je to od skvělého režiséra Christophera Nolana, má na ČSFD dokonce 85%, jo. To znamená, že se vám musí líbit. Stejně mi k tomu napište, mě to fakt zajímalo, jestli i má cenu na to do toho IMAXu jít, protože prý do toho IMAXu lítají lidi z celé Evropy, protože těch IMAXů je jako docela málo tady u nás na tomto kontinentu. Takže Praha je proto pořád vyprodaná. No, tak mi pište o tady tom hrdinovi, protože já takový názor mám a nechci ho úplně říkat, ale jo, řeknu ho. Jak tu knížku čtu, jako jo, byl statečný, byl asi urostlý a pěkný a byl tvrdý a asi uměl i milovat, velký milovník to byl, ale jak třeba opouští toho Kyklopa na tom ostrově a jak prostě pyšně vykřičí: Haha, jsme tě přelstili, tady já Odysseus a tak dál. Jsem si říká, to je teda opravdu jako nabubřelec docela, jo, takový jako egoman. A že vlastně díky němu spousta jeho spoluválečníků přišlo o život. Kvůli právě tomu, že chtěl být jako lepší a vysmívat se. Tak já nevím, si říkám, to byl takový nabubřelej blbeček trošku. Ale doba byla jiná a jak říkám, jsou to báje. Těším se na vaše zprávy, mezi tím a pustím to nejlepší z muziky, například Imagine Dragons, který u nás v České republice už byly několikrát, nebo The Course na frekvenci 1. Hezký poslech.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte

0: měsíčnou slevu až 30%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok

0: Jandovou.
1: Dneska tady mluvíme vlastně o filmech, o filmu Odyssea, který měl premiéru vlastně v půlce července, tady aspoň u nás. A vlastně každý, koho takhle znám, tak o tom mluvil, všichni na tom byli a strašně byli vlastně zvědaví, jak to dopadne. Já si totiž myslím, že kvůli panu Petiškovi, kvůli Eduardovi Petiškovi, že jsme museli vlastně, nebo i chtěli, já jsem teda chtěla, jako malá číst vlastně ty starý řecký báje a pověsti. A trošku jsem se polekala, když jsem přemýšlela o tom později, že vlastně to je všecko jenom o vraždě a obětování a že to je vlastně strašně drsný a že je to dokonce i docela těžký se v tom orientovat. Vím, že někdo radil, ať si člověk udělá mapu všech těch men, aby člověk věděl, kdo s kým má, který dítě a tak dále. Jak vlastně, když jsem byla malá, tak jsem zase nechápala, proč se Zeus skloňuje jako Diovi, dej to Diovi a ne Zeusovi třeba, jo. To jsem jako malá opravdu vůbec nechápala. Ale o tom pochopit ty jména právě, ty různý triky, jak se právě Zeus třeba přeměnil ve zlatý déšť, aby se dostal k nějaký tý, jako se si nespomínu, kdo to byl, ale prostě pak ji udělal dítě, no, že to byl takový trošku, všichni byli takový vlastně trošku chlípníci, užívali si toho života a i když jako kázali dobro, to je to zvláštní, o tom, že ty bohové vlastně kázali dobro, ale byli strašně lidský tím, jak se rozčilovali, jak vlastně byli i pyšní, jak když jim někdo neobětoval tamhle tři pany a osm beránků, tak hned na jeho lodě poslali bouře prostě a tak dál. Takže je to vlastně trošičku takovej zvrácený svět, i když ty bohové měli být jako něco, co jim pomáhá, jo. A že každý ten bůh si prostě dělal, si přihříval na svém písečku. A ten se mi nelíbí, toho nemám rád, tak na něho sestlu nějakou bouři nebo hrozbu nebo něco. Ale tady to je můj miláček, tomu zase pomůžu. A tak jak vlastně i ty bohové mezi sebou soupeřili, třeba Athena s Herou a tak dále. Mám tady zprávu od Carlose, ten píše: ahoj všem, Odyssea jsem viděl v kině a je to jeden z nejlepších zážitků. Dobrý film IMAX nepotřebuje. A to je i tento případ. Sice mě rozsekala trojská hlena v černém, ale to je asi povinná úlitba bohům. Krásně jsi to napsal, Carlosi. No je to zvláštní, ale já musím říct, že já už se nad tím vlastně ani nepozastavuju. Prostě člověk je člověk a když si někdy říkám, že je to zvláštní, když příběhy byly psaný v určitý části světa, ale tak, jak říkám, je to tady ta doba. Tady píše Jirka. Jirka mi píše: Marto, já bych Odyssea tak neoslavoval. 10 let mu trvala cesta domů a 7 z nich vedla u krásný Kalypso. To není bloudění, to je velmi dobře naplánovaná služebka. No jako jo, jako Ondra chudáček nemohl, jo, ona ho prostě nepustila, protože ho tak strašně milovala. On byl tak strašně milovaný, že ho nikdo vlastně nechtěl pustit. Ale je to tak, že on si vlastně na té cestě domů udělal všude nějaký potomky. Užíval si, i když byl prý nešťasten, protože pořád toužil se dostat domů, ale vždycky se mu v tom stala prostě nějaká cesta. Ještě tady mám Romana, Penelope čekala na Odyssea 10 let, moje žena mi volá, když se z práce opozdím o 20 minut. Tak kluci, vy máte všichni nějaký problém s tím letím. No, vtipně, že mi píšou hlavně kluci teda. Takže film se ale líbil, koukám. I když jsem tady viděla nějakou stížnost, ale teďko mezi těma všema zprávama to bohužel nemůžu najít. Stížnost byla vlastně na to, že Christopher Nolan to má všechno tak jako precizní, že to skoro nemá žádný emoce. No jsem zvědavá. Nebudu čekat na to kino, až se vyprázdní, půjdu prostě do normálního kina. Podívám se na to a třeba si o tom jednou popovídáme. Každopádně se blíží narozeniny. Pište. Komu mohu dnes do vás poblahopřát. Zatím se těším. Ahoj.
0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
5: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Pražský okruh se ucpává od dálnice D5 až po obec Ořech, kde naberete asi 10 minut zdržení. V návaznosti na to se ucpává také konec dálnice D5 ve směru na Prahu před odbočováním na Pražský okruh. Popojíždí se zde asi 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: přišla čas narozenin a já tady mám několik telefonních čísel a pokusím se o to první, které přišlo jako první, že jo? Do první vše je první mele. A bylo by to hrozně hezký, kdyby to pan Dymek vzal. Napsala mi jeho žena a vůbec celá vlastně rodina, že dneska slaví narozeniny a že by moc rádi popřáli skrz naše rádio.
1: Tak. Michal Dymek.
0: Dobrý den, pane Michale Dymku, já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše žena, Ivana, mi napsala, mi dneska napsala, že slavíte narozeniny a vám chcem popřát všechno nejlepší.
1: Děkuju. To je úžasný.
0: Je to úžasný, protože ona mi prozradila na vás něco víc, samozřejmě. Já jsem se tady koupila celá nervózní a napjatá, protože ona napsala, že jste dětský herec, byl uličník Tomáš, že jste hrál v kultovním filmu Páni kluci. Je to tak?
1: No, to je pravda.
0: Já pro vás něco mám, počkejte.
2: A já

0: Pavle, jaký máte vzpomínky?
1: Tak to se vám povedlo.
0: No.
1: Prosím?
0: Jaký máte vzpomínky na natáčení na ten film?
1: Vzpomínky jsou krásný a už je to dlouho. Mimochodem teda, že jsme u toho, tak to je letos 50 let.
0: 50 let.
1: Před 50 lety to šlo do kin.
0: To je neuvěřitelný. To je vlastně skoro stejně starý jak já.
1: Ten jo. Tak to je taky dobrý. Já mám pro vás taky takovou jako zajímavost, ano, která je možná kuriozní. Uh-huh. Já jsem kdysi s mojí ženou tancoval ve Státním souboru písně a tanců.
0: Ano.
1: Ještě před revolucí.
0: Ano.
1: A jezdili jsme na různý turné a představení.
0: No.
1: A tam jsme se strašně, nebo relativně často křížili s olympikama. Takže já znám tatínka a znám kluky, teda tehdy to byl ještě Heidi, třeba za bubnama, že jo, který už
0: ano.
1: Tak. Oni teda, kluci si spíš pamatují naše holky a to nás vždycky strašně štvalo, samozřejmě.
0: No tak to je to znamená za prvé, tak je to jasný, že jo, a za druhý to znamená, že jsme vlastně teda příbuzní tím pádem trošku.
1: Je to dost dobře možný.
0: No, jinak já tady mám
1: teda s manželkou si budu muset večer vyřídit, ale krásný.
0: Děkuju. No, vyřídit samozřejmě po hezkým. A ona tady má i pro vás vzkaz. Napíše tady všecko nejlepší k narozeninám. Máme tě moc rádi a užij si dnešní den, tvoje dýmčata. To je hezký.
1: To je hezký. No a já si ho užívám, zrovna sedám na kolo a jdu se podívat, jak moc už rostou huby, protože už jsem jich pár předevčírem sebral.
0: No konečně.
1: A já je mám rád. No,
0: no konečně, tak je trošku zapršelo.
1: To jste mě potěšili.
0: No, já jsem moc ráda, že vy jste potěšil mě, že jste to vzal, že máte takhle krásnou náladu, že jste tak hrozně fajn. Mějte se moc krásně. Pozdravíte vaší Ivanu, celou vaší rodinu a ještě jednou krásný narozeniny. Michale.
1: Děkuju.
0: Mějte se krásně. Nashledanou. Je, tak to bylo, milý, vidíte, nestuj a pojď. Tak, další narozeniny jsou pro paní Lenku, kamarádka, bývalá spolupracovnice a její kamáka Klára by jí chtěla popřát jen to nej, zdraví, lásku a spokojenost. Píše tady, že když spolupracovali, tak moc rádi poslouchali volání k narozeninám. Tak Klárko, tak paní Lence vyřizujeme všecko. Další kolegyně Hanka Sedláčková dneska slaví 59. narozeniny a ze srdce to nejlepší, hodně zdraví, lásky, peněz a radosti z dětí. Z vnoučat jí přejí Hanka Romana a pan Jedlička se vzkazem užij si zbytek dovolené, kytky zaléváme. Tak, pojďme na ty slavné narozeniny. Dneska slaví královna popu.

0: Taky zpěvák James Bay. Dnes 4. září také slaví pohledný, ale hlavně talentovaný houslista David Garrett, který už několikrát zavítal do Prahy, možná ho určitě nějaká dívčí srdce viděla. Taky herečka Kristýna Janáčková nebo moderátorka Lucie Křížková-Váchová. Já přeju všem ostatním krásný den a krásný víkend samozřejmě. Mějte se moc hezky.
1: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod. She'd take it low, she's fine as hell, she's about to do. Doing the thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste.

0: extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Je to tak na setinu sekundy přesně 11. Hezké dopoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
8: Hezké dopoledne. Ve Vltavské kaskádě i přes extrémní sucho vody dostatek. V Bruselu dnes a zítra vrcholí atletická diamantová liga. Kolona je hlášena z Pražského okruhu a také z D1 před Brnem. V Vltavské kaskádě je i přes extrémní hydrologické suchovody dostatek. Orlická přehrada dnes ale kvůli poklesu hladiny na 334,6 metrů nad mořem sníží odtok. Poprvé v historii tak využije povodí Vltavy zásobu vody ze Slapské nádrže, která je po proudu řeky blíž Praze. Do dolního toku Vltavy tak stále poteče potřebných 40 metrů krychlových za sekundu. Dohromady je v Orlíku a Slapech 47% běžného objemu vody. Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice proto bude v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne. Společnost Cream chtěla, co by majitel objektu, alespoň část vyhořelé budovy zachovat. Minulý týden proto přerušila hlavní demoliční práce a se statiky a dalšími odborníky prověřovala technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od zbytku torza a zachovat ji. Donald Trump se chystá do 2 týdnů zahájit výstavbu 76-metrového vítězného oblouku ve Washingtonu. Americký prezident to chce udělat, i když je celý projekt u soudu a navíc ho stále neschválila Národní komise pro plánování hlavního města. Vítězný oblouk je součástí Trumpovy snahy zanechat v hlavním městě svůj odkaz. V minulosti už nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, kde buduje tančírnu. Pokusil se o renovaci jezírka u Lincolnova památníku nebo odstartoval proměnu veřejného golfového hřiště. V Bruselu dnes a zítra vrcholí atletická diamantová liga. Finálového mítinku se zúčastní jediná česká zástupkyně, halová mistryně světa v běhu na 400 metrů, Lourdes Gloria Manuel. Ženská čtvrtka je v Bruselu na programu v sobotu krátce po 8. večer. 21-letá Manuel před závodem řekla.
9: Od finále diamantové ligy očekávám, že to bude skvělý závod, který bude nabitý jakožto startovní pole, ale i ta atmosféra a ty diváci, takže na to se opravdu těším. A také se těším na samostatný ten závod, kdy budu mít šanci se zase vlastně ukázat a pokusit se o co nejlepší výkon mezi světovou špičkou, takže na to se moc těším.
8: Manuel poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá.
6: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Dnešní teploty můžou vyšplhat na 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 31. Čekáme převážně oblačno, odpoledne se od jeho západu v jižní polovině území přechodně vyjasní. Později večer se ale na severu Čech opět objeví místy přehánky, výjimečně také bouřka.
0: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: Na Pražském okruhu je hlášen hustý provoz mezi 22. a 16. kilometrem ve směru k D1. Necháte tam zhruba 10 minut. Další kolona je potom na dálnici D1. Vzbrzíte se v ní už na 178. kilometru a pojedete v ní až po 196. kilometr. Celkem zhruba 20 až 25 minut. Tak pevné nervy, šťastnou cestu. Teď už pokračuje Robin Sobek.
7: Je to tak, ještě jednou krásný pátek. Hezké dopoledne, 3 minuty po 11. My jedeme dál na frekvenci 1. Samozřejmě, pokud máte namířeno kamkoliv, tak dobře dojďte do cíle, hlavně ve zdraví, hlavně opatrně. Dejte si volume doprava, protože už teď vám budu hrát to nejlepší z muziky. Mám tady Robbieho Williamse, bude Nelly Furtado. Dámy mají přednost, ale ještě Kygo a For Life. Hit, který si můžete vychutnat těsně předtím, než přijde Suchánek s kolečkem a začnou řešit zase nějaké to téma. Ale aby toho nebylo málo, bude i poslední slovo. Na to asi všichni netrpělivě čekáte. V banku máme 6000 korun a Věta Božka Slezáčka, který mimo jiné prozradil, co je jeho opravdovou vášní na zahradě, je připravená, tak doufám, že i vy. A chybět, protože pátek nesmí ani tip na výlet. Ve střehu je kolega Tomáš Víla, kterému zavoláme okolo 11:45. Hezkou páteční zábavu.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Když člověk sní hodně mrkve, opravdu pak lépe vidí? A jestli ano, proč tedy oční lékaři nepředepisují místo brýlí kilo mrkve denně, ale na 62 litoměřice?
2: Já mám k tomuhle opravdu osobní fakt jako zkušenost. Moje babička mi dávala, já nevím, ochot třeba 3x denně mrkev strouhanou, mrkev s piškotama, strouhanou, mrkev s jabkem a pak i normálně jenom ty tyčky mrkvový a řekla Míšanko, jestli to budeš dobře vědět. Takže ve třetí třídě jsem měl 8 dioptrií a bylo úplně jedno, kolik jsem do sebe napral mrkve. Úplně jedno.
1: A není to těma piškotama, není to tou kombinací s těma piškotama, protože já jsem dostal mrkový koktejly s masem, už jako mimino.
2: No.
1: Jsme rozmixovaný.
2: No.
1: Bylo to docela takový jako populární. No. Moje máma se teda z toho musela zpovídat nějakým lidem, že to snad není možné, protože mi to dává a vidím teda výborně. A ona musí je dušená podle mě, aby to viděl, aby se jakoby podusil tam ten vitamin A.
2: Vitamin A se ti podušením ztratí.
1: No, nám vždycky říkali to u té dušený, u té hnusný.
2: No.
1: Jako když to bylo hodně hnusný, tak argument byl, budete dobře vidět.
2: Jo,
1: jako,
2: jo,
1: to bylo ta dušená mrkev v té školní jídelně, tam to vlastně vzniklo. No,
2: no a mě tahle tak chutnala, takže vlastně neměla žádný v sobě teda to Ačko, že jo, asi teda. Když mě to chutnalo.
1: Protože když je to chutnalo, musí to být hnusný.
2: Já vím, já jsem jako, totiž nejet v té škole a proto jsem skoro slepej.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Kiss Me, Dermot Kennedy na frekvenci 1:03 po půl dvanácté. Pojďme na to, je tady poslední slovo. Volejte 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Připomenu ještě, že Bořek Slezáček mimo jiné prozradil, co je jeho opravdovou vášní na zahradě. Co rád sbírá na zahradě, co myslíte? 257-400-999. Na telefonu je kdo dneska, kdo se jako první dovolal. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, zdravím frekvenci 1, Pavlína z Brouzan.
0: Pavlínko, vůbec nevím, kde jsou jakési Brouzany, nebo co to?
3: Litoměřice, Roudnice, něco mezi.
0: Už vím, kterým směrem. Dobrá, tam možná budeme posílat 6000 korun. Co vy na to?
3: No, bylo by to hezký, no.
0: Tak jste se tomu zasmála.
3: Uvidíme, no.
0: No, moc si nevěříte teda, dobře.
3: No, tak uvidíme.
0: Ale přesně, hele, uvidíme. V tomhle našem případě uslyšíme. Tak, připravená?
3: Ano.
0: Pouštím větu Bořka Slezáčka, zní takto.
1: Na zahradě rád sbírám.
0: Co?
3: Angrešt.
0: Angrešt, no jo, tak je to jednoduché. No, tak ale nejdřív se pojďme pustit tu větu ještě jednou, jestli to je správně.
1: Na zahradě rád sbírám.
0: Není, Pavlíno.
3: Mhm. Mhm. Dobře, tak zkusíme příště.
0: Tak jo, berete to sportovně. Tak se mějte parádně, hezký víkend.
3: Jo, taky, děkuju.
0: Zase někdy, naschledanou. 6500 je tam teď, 500 navíc, to znamená pokračovat budeme v 16:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Do patrnosti projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na 100,5 kilometru blokuje pruh pro pomalá vozidla osobní vozidlo po požáru. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 168 až 196 kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 172 kilometru, kde stojí porouchaná dodávka. A dejte si pozor také na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 342,5 kilometru stojí na krajnici pro poruchu odstavené vozidlo. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Je to tak, 3 minuty po 3:15. Jdeme na výlet s Tomášem Fílou, kterého už máme připraveného taky na telefonu, aby nás někam pozval, vyvez takzvaně, kam to bude dnes při pátku. Tome, povídej, hezké poledne.
2: Hezké poledne a dobrou chuť všem k obědu. Tak dnes jsem se vydal do Ostravy, konkrétně do Dolních Vítkovic, protože právě Dolní Vítkovice tvoří bývalý průmyslový areál dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece vítkovických železáren. Hodnota a výjimečnost dolní oblasti Vítkovic spočívá jednak v technologické návaznosti těžby uhlí, jeho koksování a výrobě surového železa ve vysokých pecích. Druhá, v poměrně dlouhé kontinuitě, železo se tu nepřetržitě vyrábělo od 20. let 19. století, téměř až do konce století 20. Železárny založil v roce 1828 arcivévoda Rudolf Jan. O 2 roky později byla v Rudolfově huti uvedena do provozu první pec. No a v roce 1836 se připojila první vysoká pec a v roce 1843 už tvořili areál železáren 2 vysoké pece, slévárna, pudlovna, válcovna, kolárna a také kotlárna. V roce 1857 byl v těsné blízkosti hutě otevřen důl Hlubina jako zdroj paliva do vysokých pecích. Spojení mezi jednotlivými částmi výroby zajišťovaly pásové dopravníky, zavážející zařízení a dopravní mosty. Těžba uhlí tady byla ukončena v roce 1991 a v roce 1998 se zastavil i provoz pecí a z areálu se stala technická památka. A já jsem si to dneska všechno parádně prošel. Navštívil jsem vysokou pec, projel jsem se také skleněným výtahem a to až na lávku ve výšce 70 metrů a odsud jsou překrásné výhledy. Nakoukl jsem také ale i do samotného nitra vysoké pece a dozvěděl jsem se spousty velmi, velmi zajímavých příběhů. Vydal jsem se i po stopách výroby koksu a nahlédnul jsem také do velína uhelné služby. V každém případě ten dnešní tip na výlety fakt stojí za to. Udělejte si na to minimálně půl dne času, protože tady je pořád na co koukat. No a vám všem přeji krásný víkend a my se opět uslyšíme v pondělí. Tak ahoj!

0: Nick Cayman, to nejlepší z muziky, taky česky vám zahráme po zprávách činasky. A nebo Natalie Imbruglia bude. Za chvilku taky další zprávy.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
8: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Minutu po 12. zprávy má Ondřej Albrecht.
9: Hezké poledne. Zástupci sněmovní opozice navrhli ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové zodpovědnosti. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc pro Ukrajinu, kterou získala v minulosti. A zdržíte se na dálnici D1 i Pražském okruhu. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh, pod který se podepsalo více než 70 poslanců, před brněnským sídlem soudu představili zástupci ODS, STAN, Pirátů, Lidovců a TOP 09. Vláda tvrdí, že díky upraveným pravidlům naopak může sestavit odpovědný a realistický rozpočet. Podle kritiků ale novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Už zase rostou. Meteorologové dokonce doporučují teď o víkendu vyrazit na houby. A kam? Už vydali i mapu a tam se výskytem hub jen hemží. Naopak nejméně roste hub v oblasti jižní a západní Moravy, tedy v Jihomoravském kraji a na Vysočině.
10: Kde naopak houby rostou, to je v horách, v těch Krušných, Lužických, Jizerských a Orlických. Vyrazit můžeme ve Velkém i v Krkonoších, Jeseníkách a taky na Šumavu. Podle meteorologů i mykologů se zatím podmínky pro růst dub zlepšily hlavně v Čechách, zatímco na Moravě a ve Slezsku zůstává situace spíš špatná. Ládě Jakub, Frekvence 1.
9: Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc pro Ukrajinu získanou od vlády demokratického prezidenta Joea Bidena. Šéf Bílého domu Donald Trump to ve čtvrtek napsal na své sociální síti Truth Social. Trump v příspěvku taky popřel zprávy o tom, že by se státy ve válce s Íránem potýkaly s vyčerpanými zásobami munice. Na soupisce plzeňských fotbalistů pro hlavní fázi Evropské ligy chybí obránce David Krčík, který vstřelil postupový gól proti Červené zvězdě Bělehrad. Západočeši naopak zařadili zraněného kapitána Matěje Vidru i trojici nejčerstvějších posil do obrany. Také pražská Sparta umístila na soupisku nejnovější akvizice. UEFA o složení týmů pro hlavní fázi informuje na svém webu.
8: Frekvence 1.
1: Počasí.
9: Dnes budou teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Na jižní Moravě může být částečně až 31 stupňů Celsia. Převážně bude oblačno, postupně se ale začne vyjasňovat. V noci potom bude 16 až 11 stupňů Celsia a během zítřejšího dne opět čekáme. Spíše polojasno s teplotami kolem 22 až 24 stupňů Celsia. Na jeho východě může být až 26.
1: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Na Pražském okruhu je menší zdržení mezi 22. a 16. kilometrem asi na 10 minut a na 10 minut je potom kolona taky před Brnem na dálnici D1. Začíná na 174. kilometru, vyjedete z ní na 196. kilometru. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, jsem připraven a připraven je určitě také aktuální sport s Alešem Svobodou okolo 12:45 odpoledne, protože právě dneska začíná v Německu mistrovství světa žen v basketbalu. Tak se tomu podíváme pěkně na zoubek. Zanedlouho v půl Petr Jablonský a za chvilku taky filmový odborník, obě opět dvě ukázky z českých filmů, do té doby třeba Glenn Medeiros, Natalie Imbruglia, anebo Michala Hrůza, hezké poledne přejeme.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky Glenn Medeiros. Na frekvenci 1 máme 1:15 odpoledne a před námi je filmový odborník. Pojďme na to.
1: Frekvence 1.
2: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
1: Filmový odborník.
0: A že vás teda volá na 257-400-999. Jak o život teda, to je tady číslo za číslem, tak uvidíme, kdo se dovolal teď. Hezké odpoledne.
3: Rubine, zdravím, tady Vašek Praha.
0: Já zdravím z Prahy do Prahy, ven, co nálada dobrá, připraven na hru.
3: Perfekt, všechno.
0: Super, parádní, tak možná si odneseš titul filmového odborníka, dneska to není nějak složité, ale já to říkám teda každý den a, no. A někdy kecám pěkně, no.
3: No, tak, no.
0: Teď jsem, sakra, teď se tady, jak se to říká, uhodil hřebíček na hlavičku nebo tak nějak.
3: Tak, no. Jo.
0: Teď to vyznělo, jako by rádio bylo jeden velký klám, ale není tomu tak.

0: 4 dnešní. No a nakonec ten kousek toho strůdlu, no.
1: Tak, Vašku.
2: Tak tento spořádal dost teda.
1: Tento spořádal dost a samozřejmě, že to sváděl na ten štrůdl, že jo, to si
2: pochopil. Jasně, jasně.
1: To si pochopil, ale jak si pozapomněl, anebo chtěl pozapomenout na těch dalších 10 000 panáků.
2: A, před a po.
1: Ano, ten si dal jako malý předkrm vlastně před štrůdlem, pár panáků, nějaký pivo, kafe a tak dále. No, každopádně,
2: mě zajímá. Mohla by být malinká nápovědička, malinká jenom taková.
1: Ty se mnou takhle? Aha. Kdyby si chtěl, no tak nápověda může být, že tam hrál třeba Vladimír Menšík nebo Jan Skopeček, Josef Kemmer si zahrál v tom filmu, Josef Dvořák, Ivan Vyskočil, Petr Nárožný, Jirka Krampol si tam zahrál. Pozor, velká nápověda může být i to, že se v tomhletom snímku objevil Karel Gott a Karel Gott zase v tolika filmech nehrál, že jo? Kdyby 1000 klarinetů, myslím, si zahrál Karel Gott, ale tam bylo strašně moc zpěváků, ale to není ono.
2: Nějaký pohádce hrál toho Čerta taky, že to taky není.
1: To taky ne, no. To není pohádková ukázka. Tohle je československá komedie z roku 1976, kterou režíroval Hynek Bočan. Jestli ti to, Vašku, trošku pomůže, pouštím časomíru.
2: No tak zkusím Partahit.
1: Partahit zkoušíš a musím ti teda říct, Vašku, že zkoušíš správně, jo. Ty lišáku jeden, jak jsi na to přišel? Ty jsi to tam mezi tím někde vygooglil, že jo? Ty jsi tam zadal všechny
2: jména. Ne.
1: Vašku, jak to je?
2: Ale já už jsem v letech, mám v ruce mobil a tamhle kousíček dal rádio, aby jsme se nerušili, jo?
1: Dobře, tak já ti budu věřit.
2: Počítač umím zapnout, akorát to on off, to je všechno.
1: Jo, já jsem myslel nějaký, dobře, no nebudem to tady rozbírat, něco po 22. hodině. No nic. Tak. Takže, Vašku, co ti tak napovědělo teda, ty jména, nebo?
2: No ty jména, ano.
1: Jo,
2: ty jména.
1: Dohromady. No Partahit
2: tak, akorát jsem trošku zaskočil s tím Gottem, ale potom říkám, že si vybavil ten film, říkám, ne, počkej, no jo, vlastně, ano.
1: Jo, objevil
2: to
1: se.
2: To bylo ono.
1: No, tak parádní práce, hele, zatím si poloviční filmový odborník a teď to můžeš dotáhnout do samotného konce, do vítězného konce, s touhletou ukázkou.
2: Samou špičku.
1: No, poslouchej.
3: Jménem firmy, Timěr Jarku, děkuju za všechno, co jsi vykonal. Díky tvojí záchranářské práci se zdařilo, že se všechny věci zdařily a všichni přežili. A proto jsme taky šťastní, jak
4: cip.
3: Ticho, kurde.
1: Přesně. Víš, co je to cip, ne?
2: Ještě jednou.
1: Jestli víš, co to je cip?
2: No vím, no.
1: Jo? Co to je?
2: No, to se používá na Ostravsku, že jo?
1: No, ale nevím, co to znamená.
2: No, jako... No, nevím, no, to bych... Nějaký sprostý slovo to nebude.
1: A ne, to je... Venco, no to bych se neptal, kdyby to bylo nějaká sprostěrna. To vlastně znamená špatný hornický pomocník neboli horník nemotora.
2: Jo, takhle.
1: No, aha. Ale to není zas tak důležité. Mě zajímá spíš název toho filmu.
2: No, jasně, tak když jsme se dostali až... Na tu Moravu a tam to tak Ostravák Ostravský.
1: Ostravák Ostravský je správně.
5: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
1: Teda ty máš pod čepicí dneska, ti musím zatleskat. Vašku, urval si titul filmového odborníka, gratuluju.
2: No jo, ale to si, jak jsem ti tenkrát povídal ten vtip do toho Španělska, jak jel na tu koridu, že jak mu tam přines ty dával si ukázku, donutila to, jak tam ten taxikářek tam mu sežral ty koule, jo, že jo.
1: Aha.
2: Já jsem ti pak vyprávil ten vtip, jak ten kamarád, jak říká, ty jsi to pustil potom do eteru, no. Že se baví ti dva kamarádi a on říká, ale ty jezdíš do toho Španělska. Já tam teď jedu, já bych si dal ty větší koule, jo.
1: No.
2: A on říkal... No, tak hned vedle koridy je taková restaurace, tak ty tam zaskoč. No tak tam přijde bubit na to a ten mu přinese takový dvě kuličky, jo. Aha. A prosím, když bejk má koule jako pěstinu. No to víte, ale ten pokaždý nevyhraje ten toreador, že jo.
1: Jo. Tak se nás ještě pobavil. Tak já tě gratuluju a budu ti hrát nejenom za úspěch, ale

0: za vtip, to nejlepší z muziky, měj se venco krásně, užij si víkend.
1: Taky, čau, díky, ahoj.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo se dovolal?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pan Bedřich.
0: Pane Bedřichu, zdravím. Tak s kým byste si rád dnes pohovořil?
1: Miloš Zeman.
2: Ano, zdravím vás, Bedřichu. Jak se máte?
1: Dobrý. A vy?
2: Výborný. No tak jsme pokecali a teď pojďme k nějaké důležité, předpokládám, státotvorné otázce, kterou mi položíte.
1: Já jsem se chtěl zeptat, proč budete kandidovat na prezidenta znovu?
2: No tak to vám velmi rád vysvětlím. Podívejte se, v rozhovoru jsem uvedl, že uvažuji o kandidatuře na prezidenta. A mělo to jasný důvod. Víte, Bedřichu, já jsem se dozvěděl, že na Hradě je schovaná flaška. Ale nakonec jsem zjistil, že to byla pouze schovaná keška. No a tak jsem si řekl, že se na to můžu akorát tak vykašlet. A to je celé.
1: Ale na staré kolena, co tam budete dělat?
2: Právě, že vůbec nic, Bedřichu. Vysvětluji vám to, je tam pouze keška, není tam flaška. Takže už tam nejdu. Pavel tam má vyvětráno. No to by zase trvalo, než bych si to zahulil. Takže víte co, pohrdnu Hradem a budu ve svém malém srubečku v Lánech si užívat důchod. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Taky, naschledanou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
5: Jedna noc, která všechno změnila.
4: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
5: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
3: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Opatrností projíždějte na dálnici D46 ve směru na Vyškov. Na 2. kilometru na exitu Vyškov se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. A poruchovanou dodávku nepřehlédněte na dálnici D1 na 260. kilometru ve směru na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky Pulp na Frekvenci 1 a Disco 2000 máme přesně 1:15 odpoledne. Naše kroky teď míří za sportem, protože dneska začíná v Německu mistrovství světa žen v basketbalu. Češky se na světový šampionát probojovaly po 12 letech. V jaké síle a s jakými cíly na turnaj vyrazili, tak na to se budeme ptát kolegy a sportáka Aleše Svobody. Hezké odpoledne, vítej Aleši.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak silný výběr bude trenérka národního týmu Romana Ptáčková v Berlíně mít?
1: Nechybí opory jako Petra Holešínská, Eliška Joklová nebo Veronika Voráčková. Nicméně trenérka Ptáčková se bude muset obejít bez dvojice důležitých podkošových hráček, bez Emy Čechové a také Julie Reisingerové. Pro český tým je absence vysokých a silově vybavených hráček dost zásadní a v přípravných zápasech se ukazovalo, že třeba na obranném doskoku s tím Češky dost bojovali.
0: Češky se ve čtyřčlenné skupině utkají s Itálií, Čínou, taky USA. Tak jak těžká je to skupina a jaký je postupový klíč do další fáze?
1: Je hodně těžká. Američanky jsou první tým světového rankingu a hlavní favoritky na triumf v Berlíně. Číňanky jsou ve světovém žebříčku čtvrté a bude pro ně hrát velká výšková převaha. To už si Češky vyzkoušeli i v kvalifikaci. No a cesta za postupem tak zřejmě povede přes Itálii. Neb systém je takový, že vítěz skupiny postupuje rovnou do čtvrtfinále, další dva v pořadí budou hrát kvalifikaci o nejlepší osmičku, no a pro poslední tým ve skupině turnaj končí.
0: Zastavím se ještě u Američanek, může jich cestu za zlatem vůbec někdo překazit?
1: Upřímně, bylo by to velké překvapení. Američanky získaly teď zlato na světovém šampionátu 4x za sebou. Ještě delší zlatou sérii mají na olympijských hrách, kde ovládly posledních 8 turnajů a naposledy nevyhrály v Barceloně v roce 1992. Sice jim na poslední chvíli vypadly dvě důležité hráčky, jedna z hvězd, Aja Wilsonová a Kelsey Plumová, ale nechybí hlavní opory jako Clarková, Reeseová nebo Beckersová. Američanky si jednoznačně přijeli pro to a nic jiného neberou.
0: No a zbývá ještě doplnit, že Češky nastoupí ke svému prvnímu utkání na mistrovství světa v německém Berlíně dneska. A to ve 8:45 večer ve 20:15. Soupeři mi budou Italky. Tak, tolik sportovní novinky, tolik mistrovství světa žen v basketbalu v našem éteru. Hezký zbytek pátečního odpoledne, Aleši, užij si víkend, no a v pondělí se zase u dalších sportovních novinek budu těšit na slyšenou.
1: Budu se těšit, hezký víkend.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Policejní psycholožka Hedvika Boukalová. A tak probereme psychologii výslechu. Jak poznat, kdy vám někdo lže? A taky, jak se realita vyšetřování liší od toho, co sledujeme v detektivkách.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
6: Jedna noc, která všechno změnila.
5: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
6: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
7: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: R.E.M., Shiny Happy People, to nejlepší z muziky hrát, budeme i Čechomory s Lenkou Dusilovou. Dáme si jich hudební proměny hned po zprávách, taky Headway. Za chvilku další zprávy.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
11: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
12: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
13: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A připravený je taky Ondřej Albrecht.
14: Já přeju hezké odpoledne. Česká republika přijala bezpečnostní opatření kvůli incidentům v sousedních státech. Policie v Hradci Králové se chystá na nedělní utkání FC Hradec Králové proti Spartě Praha. A s menším zdržením počítejte stále na Pražském okruhu i na D1 u Brna. Česká republika přijala bezpečnostní opatření kvůli incidentům v sousedních státech. Je totiž podezření na sabotáže a působení cizí moci. Ministr vnitra Lubomír Metnar ale neupřesnil, o jaká opatření má jít. Podrobnější byl mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
15: Ministerstvo vnitra situaci v okolních státech, včetně Německa, v souvislosti s nárůstem incidentů spojovaných s podezřením na sabotáže či hybridní působení cizí moci, pozorně sleduje. Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v České republice stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní. Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat.
14: Německé úřady vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže. V posledních dnech trápí alergiky v Česku byly ambrozie, a to hlavně na Moravě, na Českomoravské vrchovině i ve středních Čechách a Praze. A problém může působit také pil peliňku, chmele, merlíkovitých, jitrocele, trav nebo kopřiv.
16: V nadcházejícím období čekáme stále spíš nižší koncentraci vzdušných alergenů. Vedle pilu ambrozie se hojněji může objevit už jen pil kopřivy. A taky spory plísní se budou vyskytovat jen v menším počtu. Ambrozie se bude v jihočeském a západočeském regionu a v Polabí objevovat až do října, a to zvlášť při jihovýchodním větru. Spory plísní se v alergologicky významné koncentraci udrží v ovzduší taky až do října. Láďa Jakub, Frekvence 1.
14: Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka plánuje v blízké době postupně navštívit rezorty vedené ministry za jeho stranu. Novinářům to řekl dnes před jednáním s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V blízké době chce navštívit také ministerstvo kultury vedené Otou Klempířem a ministra pro sport Borise Šťastného. Poté chce své stranické kolegy pozvat naopak na ministerstvo zahraničí. Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. Rozmístěni budou v okolí stadionu, v širším centru města i na příjezdových trasách, jak uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová. Utkání na Malšovickém stadionu začne v 18 hodin.
13: Frekvence 1.
2: Počasí.
14: Dnes bude 24 až 29, místy až 31 stupňů Celsia, teplej bude na jihu Moravy. Má být spíše oblačno až zataženo, místy se ale může oblačnost protrhat. Pršet bude pouze ojediněle. Zítra potom budou teploty od 19 do 24, na jihovýchodě Česka až 26 stupňů Celsia. A také zítra čekáme zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami.
2: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: Před Brnem je menší kolona na dálnici D1, začíná na 170. kilometru a v nesouvislé koloně budete popojíždět až po 196. kilometr, respektive ještě až na 205. kilometr za Brno. Necháte tam celkem zhruba 20 minut. Kolony se tvoří už aktuálně taky za Prahou na D1 na 20. až 25. kilometru, tam je to aktuálně na 5 minut. Na Pražském okruhu je to na 10 minut za sjezdem z D5 ve směru k D1 až po 19. kilometr kvůli hustému provozu a se zdržením počítejte i na D11 na 27. kilometru ve směru do Prahy, asi na 5 minut kvůli menší koloně. Tak šťastnou cestou pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na Tomera, Kerry, Čechomor, Lenka Dusilová, James Arthur, to nejlepší z muziky hned v úvodu. Te další odpolední hodiny máme 4,5 minuty po 13. Já vám přeji hezké odpoledne, je konečně pátek, to znamená, že za chviličku si taky prozradíme, kdo dneska usedne naproti Ondrovi Kubalovi a jaká že bude téma dnešního večerního pokecu, který na Frekvenci 1 startuje v 21.00. To všechno za pár minut, pojďme hrát.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Mariah Carey na frekvenci 1 přesně ve 1:45 odpoledne. Tak jak u výslechu poznat, jestli vám zločinec lže, anebo říká pravdu? A jak to poznat v našem běžném životě? Co myslíte? Tak teď už naznačuji těmito otázkami, kdo by mohl třeba usednout, nebo lépe řečeno, jaké bude dnešní téma toho večerního pokecu, ale zároveň i to, kdo by mohl usednout do našeho frekvenčního křesla. Já podotknu, že večerní pokec startuje u nás na frekvenci 1 v 9 večer a dorazí psycholožka, terapeutka, taky soudní znalkyně Hedvika Boukalová, která vlastně pracuje pro policii. No a náš kolega Ondřej Kubala s ní bude probírat právě psychologii policejních výslechů, rozpoznávání pravdy, lží a taky polopravd, ale také to, jaký je psychologický profil zločinců. Prostě, kdo jsou lidé, kteří chtějí na rozdíl od většiny z nás páchat zlo. Myslím, že to bude moc zajímavý pokec. No a jestli budete u toho, to už je na vás. V 9 večer se startuje a vy mezi 21. a 22. budete moct také na naší lince 257-499-99 pokládat jakékoliv dotazy psycholožce, terapeutce a taky snou soudní znalkyni paní Hedvice Boukalové. Takže pokud vás to téma oslovilo, určitě si nalijte frekvenci 1 v 21.00.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé

0: To nejlepší z muziky je Another Day in Paradise a taky Phil Collins pestřil páteční odpoledne na frekvenci 1 skoro minutu po půl druhé. Aeroklub v Křižanově na Žďársku v sobotu uspořádá letecký den, to je jenom, kdybyste neměli plány na víkend, konkrétně na sobotu, tak už je vlastně v podstatě máte, ale my si tu pozvánku přímo na Žďársko do tamního aeroklubu dáme za chviličku, do té doby ještě budeme hrát to nejlepší z muziky, po dopravě třeba ten Sharp, Mika nebo Eva Farná.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte s kolonou. Kamiony zpomalují již na 168. kilometru u sjezdu na Domašov. Osobním autem levým jízdním pruhem projedete do Brna do omezení s 20-minutovým zdržením. Kolona také na Pražském okruhu ve směru od plzeňské dálnice ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se tam 15 minut. A ještě kolona na dálnici D1 u mostu Šmejkalka ve směru z Prahy do Brna. Zdržení tam je zatím okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
5: Frekvence 1.

To nejlepší z muziky Ten Sharp na frekvenci 1 za chviličku 3:15 odpoledne. Dneska jsme s Martičkou Jandovou vydali další díl našeho oblíbeného internetového pořadu Po zpátku s Martou Jandovou, kde vlastně Martě pouštím pravidelně písničky Po zpátku a ona se snaží trefit, o jakého interpreta, potažmo o jakou píseň se jedná. Je to docela legrace, musím říct, co jsem Martě pouštěl tentokrát, tak na to se můžete podívat na našich Instagramech, stačí, když si dáte, v případě, že teda používáte moje jméno a příjmení Robin Sobek, nebo Marta Jandová, nebo Frekvence 1. Stojí to za to. Myslím, že to najdete taky na facebookových profilech. Tak, a taky myslím, že se pobavíte. Teď už ale k tomu typu na víkend, protože Aeroklub v Křižanově na Žďársku zítra uspořádá letecký den, připomene svou 80-letou historii i výročí vlastně vzniku místního letiště, které je o 10 let starší. Vybudované bylo jako záložní letiště pro dopravní linku Praha-Brno-Bratislava. Letecký den, jako je připravený právě na sobotu, je v Křižanově mimořádnou událostí. Naposledy se konal v roce 1996. To je, panečku, 30 let. No a v sobotu na křižanovském letišti předvede mimo jiné svůj taky pilot Martin Šonka. No a k vidění bude i proudový cviční letoun L-29 Delfín, bude tam třeba i akrobacie historického letounu Luňáků, tak to bude taktéž zajímavé. Vstupné na ten letecký den bude dobrovolné, pořadatelé odhadují, že by mohlo přijet několik tisíc lidí. Parkovat svá auto teda můžete přímo u letiště nebo taky u silnice, která vede okolo letiště, ale to určitě uvidíte až na místě. Čili pokud nemáte plány, podotýkám, že teď už na sobotu máte naprosto parádní tip, tak se ho někam poznačte, vyražte a pěkně si to tam užijte.

0: Bad Boys Blue na frekvenci 1.14 je tady.
1: A po 14. opět my dva a Ondra se zprávami ještě předtím a spousta skvělé muziky, třeba Celine Dion.
0: Mohli se pustit my dva a čas. Jestli to playlist nabízí, ale asi nenabízí.
1: Jističkáři to uhlaví, Elton John a Dua Lipa.
0: A taky pro vás máme po 14. hodině Vohnouty.
1: Ondrova oblíbená z Radiokempu.
2: Ano, musí být, nesmí chybět.
1: Vždycky byla druhá ve tvým setu, jsem si všimnul na afterparties.
2: Je to možný, ale
0: někdy afterparties, kde byla třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. Já. A když byl někdo hodně snaživej, tak byla i osmá.
2: Pojďme dál.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press. Patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
10: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Se zprávami Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Budova číslo 34 ve zlínském průmyslovém areálu bude muset k zemi celá. Požáry v Indonésii už řádí na ploše velikosti 75 000 hektarů a s menším zdržením počítejte na dálnici D1. Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice proto bude v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne.
11: Vlastník objektu firma Krým chtěla, co by majitel objektu část vyhořelé budovy zachovat. Minulý týden proto přerušila hlavní demoliční práce a se statiky a dalšími odborníky prověřovala technické možnosti, jak tuhle část bezpečně oddělit od zbytku torza a zachovat ji. Bohužel to není bezpečné. Firma chtěla uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24x12 metrů a výšce 11 pater. Policie požár prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Viníkovi hrozí až 5leté vězení. Ládě Jakub, Frekvence 1.
2: Soud dnes uložil výjimečný trest 21 let vězení a následnou zabezpečovací detenci Jiřímu Junkovi. Ten se přiznal k tomu, že po několika měsíčním týrání polil benzínem a zapálil v pražském bytě svou přítelkyni. Nepravomocný rozsudek ho uznal vinným i z týrání zvířat, znásilnění nebezpečného vyhrožování nebo zdrogování nezletilé dívky. Podle znalkyň i soudu je náprava 24letého mladíka se sadistickými sklony téměř nemožná. Indonésie dál bojuje proti lesním požárům, které se šíří na ostrovech Borneo a Sumatra. Zasáhly už plochu přes 73 000 hektarů. Většinu indonéských provincií sužuje kouř, který zhoršuje kvalitu ovzduší nejen v Indonésii, ale i v okolních státech. Lesní požáry se začaly šířit v blízkosti rozestavěného indonéského hlavního města Nusantara, informovala dnes agentura Reuters. Víkendové sedmé kolo první fotbalové ligy v sobotu otevře zápas vedoucí Slavie s druhou zbrojovkou Brno. Podještěcké derby pak napíše v neděli další díl v Jablonci, kde nastoupí třetí Liberec. A Sparta se v ten samý den představí v Hradci Králové a pokusí se ze středu neúplné tabulky posunout výš.
10: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty v noci budou kolem 16 až 11 stupňů Celsia, na jihovýchodě kolem 18. Z počátku noci bude polojasno až oblačno, od severu se ale zatáhne. Na většině území čekáme v noci déšť a také přehánky, výjimečně i bouřky. Zítra bude opět spíš zataženo až oblačno, od severozápadu potom ale postupně bude přicházet proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně s přehánkami. K večeru potom bude oblačnosti na většině míst ubývat. Teploty pro sobotu 19 až 24 stupňů Celsia.
10: Frekvence 1. Doprava.
2: U Brna je kolona aktuálně zhruba na nějakých 10 až 15 minut ve směru od Prahy. Vyjedete do ní na 174. kilometru a popojížet budete až na 196. kilometr. V opačném směru tam necháte asi čtvrt hodiny od 201. kilometru po 193. kilometr. Kolona je stále také za Prahou ve směru na Brno na 5 minut na 20. kilometru, no a potom na čtvrt hodiny na dálnici D4 mezi 2. a 9. kilometrem při odjezdu z Prahy. Tak šťastnou cestu, ideálně s frekvencí 1, kde už je kompletní sestava, a Jana s Vojtou.
0: Completely. Jsme tady krátce po 14. hodině, dneska je pátek. Finally. Vojta je uzdraven.
1: No, říkej mi, že jsem uzdraven. No.
0: Tak takhle, jsi zaléčen.
1: Jsem zaléčen a neinfekční.
0: A neslyšíš, stáhněme trošku ten.
2: Já tě a neslyší, no.
1: Takže mám ještě slabší hlas, no, co stává.
0: Ne, tak to je v pořádku. Takže počkej, aby jsme měli jasno v tom, cože ti vlastně bylo. Bylo to ze spoda nebo z vrchu?
1: Hele, šlo to všude, ale...
0: No řekni to.
1: Bylo to nahoře ze spoda. Já jsem měl regulérní zánět dolních nebo horní části dolních cest dýchací.
0: No, asi jsi to neposlouchal. My jsme to tady s Ondrou jako asi 2 dny řešili a říkali jsme si, z čeho to asi máš. Asi z toho, jak jsi v Hrádku ležel na těch remízkách tam.
1: Je to dost možný, no.
0: Že, my jsme tě chtěli zvednout, Vojto, ale ty jsi se bránil.
2: To si nepamatuju.
1: Já si to vůbec nepamatuju.
0: Já mám fotky, vám ji ukážu. Dáme to na Instagram.
2: Aspoň někdo.
10: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: To je tak symbolický. Tak jsme se tu všichni sešli skoro po týdnu, že?
1: No. Skoro po týdnu, no.
0: Tak já bych navázal na to, o čem jsme mluvili. Já jsem byl v pondělí na Plicním, protože jakoby jsem měl podezření, že to není úplně klasická jako rýmička, co jsem chytil.
1: No prostě jako řekni si popravdě, nejsi už nejmladší a ty prázdniny byly jako hodně divoký, že jo?
0: No byly, no.
1: Ty radiokempy se nám vlastně sešly tři za sebou a to byly vlastně tři středeční večírky.
0: No a během toho posledního radiokempu pravda nebylo úplně teplo.
1: Nebylo
0: že?
1: Teplo, no.
0: Spíš bylo vlhko a poprchávalo.
1: Ty tanga, já jsem ti říkala, vem si aspoň sukínku.
0: No, já myslím, že jsou tygrovaný.
1: Tak, ty máš rád, když na tebe ty lidi koukají.
0: Já jsem to prostě pojmenoval tak, že mi tělo dalo lehce přes držku za ten srpen.
1: Ano, ono to tak je. Tělo ti prostě dalo najevo, je třeba zpomalit.
0: Přijel jsem k plicaři, což je náš rodinný známý, jako vynikající lékař. A on tak na mě kouká a říká, nazdár. Já říkám, ahoj Jaroušku. No, tak minule, když jsme se viděli, bylo to veselější. A on, to jsou ty vaše kempy.
1: Vážně to viděl.
0: No, měl naprosto jasně v hlavě, kde jsem to chytil a co se mi stalo.
1: To je dobrý.
0: Prostě zkušený lékař, tak si mě tam proklep, poslechl a řekl, to se mi nelíbí. Dostaneš antibiotika a foukátko, takže polikám prášky a foukám pořád.
1: Máš ten, já jsem měla...
0: Inhalátor takový.
1: Inhalátor a jak se to, Ventolin nebo tak nějak
0: Ne, to už se teďko jako moc nedává. Tohle je taková jako docela vychytaná věcička, když dovolíte technickou odbočku. Jo.
1: No jasně, to nás zajímá.
0: Ten inhalátor je otvírací.
1: Do a strká se jinam.
0: Ne.
1: Škoda.
0: Zpětně, jak už...
1: Nesmíš to plást, ale druhý den.
0: No. Tam se dává tabletka s bílým práškem.
1: Aha.
0: Ty to zavřeš, propíchneš tu tabletku a ten prášek z toho vlastně jakoby vdechneš.
1: Rozumím. Abys měl to dávkování přesně.
0: No,
1: protože někdy se stávalo, že se třeba zapomněl, dechl se víckrát, než jsi měl. Jo, rozumím.
0: A mě to vlastně jako hrozně baví, taková technická vychytávka, ale mechanická, žádná elektronika.
1: No, ale víš, že zrovna tenhle prášek je vlastně úplně nejhorší na ty hlasivky.
0: No a proto k tomu mám islandský lišejník, který jsem si byl sám osobně naškrábat.
1: Jo, tak hlavně, že jsi zdrav.
0: Jo.
1: Zdravíme na Plicní. Jako asi budu potřebovat kámošek.
0: Já Ramuškovi řeknu, když budeš potřebovat.
1: Jako je to dobrý mít.
0: Zajet si na Mělník.

0: Tohle jsou Roxette na frekvenci 1. My jsme si chviličku povídali o kempech jako vlastně důvodu tvého nachlazení. Já bych u těch kempů trochu zůstala.
1: Radio kempy prostě diagnóza, no.
0: Já bych u těch kempů trochu zůstala, ale z jiného hlediska. Měla jsem teď u sebe kamarádku a kamarádka si kamarádí s jinýma kamarádama a ti kamarádi jezdí po kempech. Ani jsem nevěděla, že to v České republice je. Po kempech, který jsou nudistický. Představte si, že v České republice jsou kempy. Jedno je třeba, nevím, v Úštěku, v Ústeckém kraji.
1: U Chmelaře.
0: Je to naturistický kemp, kde plavky jsou vlastně výjimkou, ne takhle, plavky jsou zde s výjimkou dětí zakázané, ale ta nahota není povinná. Takže vlastně tak ta koupel je jako, ale je to prostě kemp.
1: Počkej.
0: Je to kemp.
1: Plavky jsou zakázané, ale nahota není povinná. No, takže jutovej pytel můžu.
0: Ne, nechci to vysvětlit. Jakože když se jdeš koupat do té vody, tak nesmíš mít plavky,
1: ano.
0: Ale když se chceš pohybovat po tom kempu, tak se můžeš zahalit. Jo
1: třeba ručníkem třeba se omotá.
0: Ale
1: jo.
0: Je to vyloženě nudistický kemp. Tvrdila mi. Pak ještě jeden na Pardubicku, na Přeloučsku. Tady je taky pláž a kemp, který je naturistický nebo nudistický. Prostě se tam pohybuješ nahej. Jako. Když stojíš ráno ve frontě pro rohlíky, seš nahej. Večer jdeš na pivo, seš nahej.
1: Čekáš na rohlík nahej.
0: Ne, neříkej to, jak to je. Podle mě to tam skáče přesně ta samá myšlenka, ale nebudeme prostě takhle stupidně vtipný.
1: Ne.
0: Pokleslá zábava sem nepatří.
1: Nebudeme, žádný novoty, ale jo, jako
0: no,
1: hele.
0: Vás měli taky, no. Já už bych k tomu se nevracela.
1: Ne, mně se líbí, že tohle funguje.
0: Ale funguje, no. Lidi to mají rádi.
1: A je to zdraví.
0: A je to, teď jsem to chtěla říct, je to hlavně zdraví. Nikde tě nic neškrtí.
1: A nic se nezapaří.
0: Přesně tak.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card

0: Kaufland.cz. Kaufland.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: Anaka a Noc na zemi. Minuta po půl třetí.
1: Máme tady Ondru a ten nám nabízí právě teď zprávy.
2: Hezké odpoledne. Ministerstvo kultury dnes prohlásilo celý hrazený areál Hřebčína, včetně navazujících pastvin v Napajedlech na Zlínsku, za kulturní památku. Majitelé chtěli původně na místě Hřebčína vybudovat bytové domy. Kanoista Václav Chaloupka poprvé vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati u Paříže zvítězil před lídrem seriálu Hočevarem. Hostem Bresklubu dnes bude režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka. Ondřej Kopa se bude ptát, jak jej oslovil příběh našeho nejúspěšnějšího stíhacího pilota v bitvě o Británii Josefa Františka.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolony se stále tvoří na dálnici D4 při odjezdu z Prahy. Na 2. až 10. kilometru necháte přes 25 minut. Aktuálně se zdržíte i při odjezdu z Prahy po D1 od 6. po 13. a potom dál ještě od 18. po 25. kilometr. Taky to bude zhruba na minimálně 20 minut. A u Brna je potom kolona na 25 až 30 minut. Začíná už na 176. Končí až za Brnem na 207. kilometru. V opačném směru se jezdí o něco volnějiš. Tak šťastnou cestu.
1: Máme pro vás příběh, který bude buď pravdivý, nebo bude úplně smyšlený, a hlavně to bude premiéra, nebude to repríza.
0: Ano, ano, takže příběh za malou chvíli, podíváme se do Mnichova, tam je hezky.
1: Tam je pěkně.
0: Byla jsi někde v Mnichově?
1: No, já jsem jenom projížděla, já jsem nikdy nebyla v centru.
0: Já jenom objížděl.
1: Tak kolem toho stadionu jezdíváváme.
0: No, kolem toho stadionu a potom většinou až na rakouské hranice bývá kolona.
1: No a víš, to je zajímavý, no. Že vždycky, když jedeme, jako vlastně máme míjet ten Mnichov, no. Tak ta navigace nás vždycky vede přes centrum. Nechápu proč.
0: No asi ta navigace chce, abyste se podívali, jak je to tam pěkný.
1: Já si pamatuju, že tam míjíme takový obrovský obchoďák. No. Já to nechápu, jo, ale v těch výlohách toho obrovského obchoďáku jsou auta. Jak to tam dostali, to nechápu prostě.
0: Jeřábem třeba?
1: Podle mě to složil až tam? Nebo jak se dostane, jak se dostane auto do 5. patra?
0: Jeřábem, vítám.
2: A není to náhodou, ta automobilka je taková, to muzeum, kde
1: no,
2: se tam...
1: No, jak se tam dostane?
2: To není asi obchodák, ne?
1: No, tak je to, vypadá to jak obchodák.
2: Tak tam mají výtahy, ty to jsou mé vnitřní výtahy.
0: Takový ty garáže,
2: automatické. Jak...
1: No.
0: Nebo jsi si jako představovala, že někdo se rozjede, skočí autem na trampolínu a toho vybrští
2: do to staví rovnou s tím?
1: No je, ne vůbec, že to rozeberou dole, odnesou to nahoru a tam to
0: A tento příběh se opravdu nestal.

0: 7 minut po půl třetí, posloucháte Frekvenci 1, je pátek 4. září, pojďme ještě před Tomášem Fílou na výlet, tentokrát do Mnichova.
1: Do Mnichova jdeme.
0: Tento příběh se buď stal, anebo je zcela zmyšlený, schválně, jak to odhadnete. Asi 7 let zpátky v Mnichově jel manažer jedné velké firmy ráno na důležitou pracovní schůzku, stane se, že ano. Měl zpoždění asi 10 minut a byl docela vzteklý, protože on si cestou koupil na tradičním místě kávu, špatně jí zavíčkoval, dal jí do toho držáku v autě a ten kelímek mu propadnul tím držákem a to kafe se mu vylilo na sedačku spolujezdce.
1: Tak to nechceš.
0: Ne, to právě nechceš. Tak zajel ke krajnici, vytáhl, měl tam nějaký mokrý ubrousky, začal to čistit a měl zpoždění přesně díky tomu 7 minut.
1: Jo.
0: A pozor, po těch 7 minutách najednou telefon, kolega mu volal, kde je, on mu vysvětlil ten karambol s kávou a kolega mu říkal, tak to buď rád, že se ti to stalo, schůzka se ruší. Protože před budovou, kde se měla schůzka konat, bouchnul v tu chvíli, nebo v chvilku předtím plyn.
1: Nekacej.
0: A to bohužel tak nešťastně, že vymrštil do vzduchu 2 auta. Další auta tam kvůli tomu havarovala. Požár, exploze, bohužel i mrtví a zranění na místě.
1: No,
0: silniční masakr jak z amerického katastrofického filmu. Kdyby mu ten kelímek s tím kafem nespadl, tak on by tam zrovna v tu chvíli byl a Bůh ví, co by se mu stalo.
1: Ty bláho.
0: A to víčko, ten šťastlivec prý dodnes má schované jako relikvii, co mu dost možná zachránila život.
1: Já tomu věřím. Takové věci se dějou. 7 minut. No, 7 minut rozhodlo.
0: 7 minut.
1: O tvém životě.
0: Vidíš. A za 7 sekund se dozvíš, jestli je to pravda.
1: Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Já jsem si to vymyslel.
1: To je škoda. Ježíš, to je škoda.
0: Ale je to hezký příběh, že?
1: Jo, já tomu věřím prostě.
0: Ne, ale pozor, jako je to inspirováno příběhem, který je pravdivý. Jakože jsem se dočet o člověku, kterýmu se něco podobného stalo. Že vlastně díky náhodě, která ho vytočila do běla.
1: No, si vlastně zachránil život.
0: Si vlastně zachránil život, no.
1: Jo, myslím, že takových momentů se jako stalo a stane v životě jako spousta. Ha. Že ti prostě věc, která je skutečně jako k zbláznění. No. Nevím, třeba píchneš, jo.
0: No.
1: Nebo přijdeš na letiště, zapomeneš si pás a on tě tam nepustí.
0: No, nebo nachytáš doma manželku s jiným chlapem, že jo.
1: Třeba.
0: To vám může zachránit život. Jako.

0: Frekvence 1 a typy na výlet. To jde ruku v ruce, i když teda končí prázdniny. Myslím, že to není důvod k tomu, abychom si výlety odepřeli.
1: Přesně tak, Tomáš Fíla, to je zasloužilý výletář. I po posledním radiokempu neváhal a vyrazil.
0: Ano, a veme nás, jak říkáme s oblibou, na nějaký pěkný výlet.
2: Hezké odpoledne, Ani. Ahoj, Vojto. Tak dnes jsem vyrazil do areálu Dolních Vítkovic a je tady opravdu na co koukat. Železárny založil v roce 1828 arcivévoda Rudolf Jan a už o 2 roky později tady byla v Rudolfově huti uvedena do provozu první pec. V roce 1836 se připojila první vysoká pec a v roce 1843 už tvořili areál železáren 2 vysoké pece, slévárna, pudlovna, válcovna, kolárna a také kotlárna. V roce 1857 byl v těsné blízkosti hutě otevřen důl Hlubina jako zdroj paliva do vysokých pecí. Spojení mezi jednotlivými částmi výroby zajišťovaly pásové dopravníky, zavážející zařízení a dopravní mosty. Těžba uhlí tady byla ukončena v roce 1991. No a v roce 1998 se zastavil provoz pecí a z areálu se tak stala technická památka, kterou my si dnes můžeme celou projít. Navštívil jsem vysokou pec, projel jsem se skleněným výtahem a to na lávku ve výšce 70 metrů, od které jsou krásné rozhledny. Vydal jsem se také po stopách výroby koksu a nahlédl jsem i do Vilína uhelné služby. Ten dnešní výlet fakt stojí za to. Udělejte si na to dostatek času a s dalším tipem na výlety se opět uslyšíme po víkendu. Tak ahoj!

Sváteční večer bude od 20 hodin a 10 minut patřit francouzské komedii Kopeto. Perrin v podání Pierre Richarda, jako obvykle ten, jehož smůla pronásleduje doslova na každém kroku. Detektiv Campana, kterého si zahrál Gérard Depardieu, má vypátrat zmizelou dceru bohatého průmyslníka, ale ke své smůle si jako pomocníka vybere právě Perrina. Campana brzy zjistí, že uhlídat svého smolařského parťáka bude možná těžší, než vypátrat zmizelou dívku. Po 22. hodině pak přijde na řadu akční drsnej Shaft se Samuelem Lee Jacksonem. Newyorský detektiv John Shaft jde po mladém, uhlazeném vrahovi z prominentní rodiny, která má dost peněz na to synáčka bezpečně uklidit. Vrah tedy na 2 roky mizí za hranice státu. Když se ale vrátí, Shaft po něm jde znovu. Čeká vás pořádná dávka napětí, dramatické pozadí a navíc ve finále zcela překvapivé rozuzlení. V neděli ve 20 hodin a 10 minut pokračuje na televizi Seznam seriál Ve znamení Merkura. Druhý díl se jmenuje podle slavného obrazu Léto s Venuší. Ten je ukraden ze zámku v Drahoslavicích ve chvíli, kdy jeho kastelán na základě falešné pozvánky na ministerstvo zámek opouští. V hlavních rolích Jaromír Hanzlík, Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Ilja Racek. V 21 hodin a 50 minut se můžete těšit na akční thriller Štvanec s Paulem Walkerem. Právě propuštěný Michael chce ujet před svojí minulostí co nejdál. Ovšem, ve vypůjčeném autě objeví telefon, pistoli a taky svázanou ženu. Než mu dojde, v jakém průšvihu opět je, žena je zastřelená a z Michaela je rázem hlavní podezřelý. Skorumpovaní policisté se snaží zničit důkazy o svých zločinech a tak Michaelově začíná boj. Nejde mu jen o život, ale i o to, aby pravda vyšla najevo. Pierre Richard v další ze svých typických rolí smolařů v komedii Kopeto, Samuel Lee Jackson jako drsnej Shaft, napětí ve znamení Merkura na československé hranici a jeden z posledních akčních filmů Paula Walkera Štvanec. To je váš víkend na televizi se

0: David Geda a Sia na frekvenci 1, bude 15 hodin.
1: Po 15. hodině skvělá muzika, další třeba od Šuba Gay, šup song, Suga Babes.
0: Povedlo se to nakonec, ano. Bude i Dario G.
1: To je název taky.
0: Suga Babes, myslíš?
1: A Lady Gaga bude.
0: Právě už za malou chvíli.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix. Aktuál.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
0: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Má pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Zdražování pohonných hmot zatím vyvažují nižší ceny potravin. Ministerstvo kultury prohlásilo celý areál Hřebčína v napajedlých kulturní památkou a se zdržením počítejte na dálnici D1 i na dalších místech. Zdražování pohonných hmot zatím vyvažují nižší ceny potravin. V budoucnu ale tento efekt postupně vyprchá. Shodují se na tom analytici. V srpnu podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,9%, po červencovém 1,7. Faktory ovlivňující inflaci se za poslední měsíce nezměnily, říká hlavní ekonom Investiky Vít Hradil.
8: A hodně příznivě na tu inflaci působí potraviny, které zvyšují kontinuálně už relativně dlouhou dobu. Proti tomu stojí pohonné hmoty, které zase zdražovaly vlivem války v Iránu. A dlouhodobě máme problém ve službách, tam ta inflace zůstává rychlá, byť tady bylo mírné zpomalení, ale pořád je to daleko, daleko nad cílem. A pokud je o energie, tak tam působí to odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie, respektive jeho převedení na stát, které statisticky tu inflaci snižuje.
7: Počátkem příštího roku by se podle analytiků meziroční inflace mohla dostat na 3%, případně tuto hranici krátkodobě překročit. Ministerstvo kultury dnes prohlásilo celý hrazený areál Hřebčína, včetně navazujících pastvin v Napajedlech na Zlínsku, za kulturní památku. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení. Hřebčín proslul chovem anglických plnokrevníků. Z ekonomických důvodů jej majitel v roce 2023 ukončil. Majitelé se snažili docílit změny územního plánu, aby na části pastvin mohli postavit bytové domy. O záchranu Hřebčína a chovu koní naopak usiloval spolek za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm. Jeho petici podepsalo na 95 tisíc lidí. Donald Trump se chystá do 2 týdnů zahájit výstavbu 76-metrového vítězného oblouku ve Washingtonu. Americký prezident to chce udělat, i když je celý projekt u soudu a navíc ho stále neschválila Národní komise pro plánování hlavního města. Vítězný oblouk je součástí Trumpovy snahy zanechat v hlavním městě svůj architektonický odkaz. V minulosti už nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, kde buduje tančírnu. Pokusil se o renovaci zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku nebo odstartoval proměnu veřejného golfu. V Bruselu dnes a zítra vrcholí atletická diamantová liga. Finálového mítinku se účastní jediná česká zástupkyně. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Ženská čtvrtka je v Bruselu na programu v sobotu krátce po 8. večer. 21-letá Manuel před závodem řekla:
9: od finále diamantové ligy očekávám, že to bude skvělý závod, který bude nabitý jakožto startovní pole, ale i ta atmosféra a ty diváci, takže na to se opravdu těším. A také se těším na samostatný ten závod, kdy budu mít šanci se zase vlastně ukázat a pokusit se o co nejlepší výkon mezi světovou špičkou, takže na to se moc těším.
7: Doplním, že Manuel poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Zítra bude začátek zpočátku dne zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Čekáme, že od severozápadu postupně přijde proměnlivá oblačnost, hlavně na severu výjimečně přeháňky. K večeru potom bude oblačnosti většinou ubývat s teplotami v sobotu kolem 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupni.
3: Frekvence 1.
0: Doprava.
7: Doprava z housla na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno mezi 17. a 25. kilometrem. Už ale od 9. kilometru je provoz poměrně hustý. Necháte tam asi 15 minut. Na zhruba půl hodiny je kolona před Brnem ve směru od Prahy. Začíná na 178. kilometru, pokračuje až na 205. kilometr. A aktuálně na více než půl hodiny je zdržení na dálnici D4 při odjezdu z Prahy mezi 1. až 10. kilometrem. No a hustý provoz a kolona asi na 15 minut je taky na Pražském okruhu zhruba v úrovni sjezdu z D5 při pokračování dál k D1. Tak šťastnou cestu ideálně s Janou a Vojtou.
10: 4 minuty po 15. na vteřinu přesně, pátek 4. září, hezké odpoledne. Helejte, mě tak jako napadlo, že by se potom Trumpovi mohlo pojmenovat daleko víc věcí.
6: Jako?
10: Máme teďko americký jezero. Proč to není Trumpovo jezero? Že to bylo nějaký ontarijský, že jo? Tak teďko Trumpovo. Máme Trumpův průliv místo Hormuzského. Teďko bude ta Trumpova tančírna v tom křídle Bílého domu. Teďko má to zrcadlový jezírko, to bude taky snad jako jezírko zrcadlení se Donalda Trumpa. Co to pojmenovat ještě něco jiného po Donaldu Trumpu? Podle mě je to málo.
6: Pochod Praha Trump.
7: Přesně, a třeba Michal Tučný by nebyl Michal Tučný, ale Michal Trump.
10: No.
7: Všichni Trumpové mají rádi tady tohle.
10: Sorry.
6: Ne, dobrý. No. Jako to se cení.
7: A třeba festival country by mluví jako třeba Trump festival.
6: Trump festival. Není to spíš
10: Trump fest. Transfest.
7: Tak tam by asi Donny úplně nepřijel na Transfest.
10: Trump fest plus kvé.
6: Nedělejte si z něj legraci.
7: To je fakt, o starých lidech se má mluvit pěkně.
10: Tak daleko jsem to dovíc nechtěl, tuhle debatu, ale jo, proč ne, já s tím souhlasím.
6: No tak prostě...
10: Buďme na sebe hodní.
7: Já se dát Trumpa s rýží.
6: Já bych mu poslala nějakou písničku, jakou tam...
10: Španělského rýží. Trumpa máš dneska s rýží?
7: A tomu Trumpu salát.
0: Jana Knížková a...

0: Pojďme proplatit účtenku, jdeme právě teď vracet peníze na frekvenci 1 a to Leoně.
1: Leoně zavoláme, jdeme na to.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Odkud pak je Leona?
0: Ale píše se tady Petrovice.
1: Petrovice?
0: Takže z Petrovic.
1: Tak v Petrovicích asi přestřihli dráty. Nějak
0: nefunguje.
1: Nechce.
0: Nefunguje, to škoda.
1: Tak zkusíme ještě jednou.
0: Ježiš, to je malinká účtenka.
1: Malinká?
0: Ty písmenka jsou strašně malinký.
1: Jo, takhle.
0: To já nemůžu nikdy přečíst. Já mám, ale tady víte, co já mám? Já mám aplikaci tady v telefonu a to je...
3: Volaná
0: tady...
3: linka je obsazená.
1: Jú, ne.
0: Leono, vemte to. Neblázněte, protože já jsem si teď tady lupou zjistila,
1: no,
0: že my vám budeme vracet 1031 korun.
1: A to chcete, tak s kýmkoliv mluvíte, i když je to obchodní partner, položte to.
0: Tyjo, to by byla velká škoda, protože 1031 korun se hodí, že jo?
1: No
0: tak
1: samozřejmě.
0: Zkusíme to ještě jednou.
1: Zkoušíme, ale vypadá to, že...
0: Že zbytečný.
1: Že to asi...
3: Volaná linka je obsazená.
1: To je velká škoda.
0: Tak já bych, počkej, ještě než to úplně zahodíme, prověř tam číslo, jestli jsme neudělali překlepeček.
1: Prověříme.
0: Protože já jak blbě vidím, prostě. Jak to vypadá?
1: Číslo je správně.
0: Číslo je správně, takže...
1: Takže bohužel takže tohle bohužel. Nám neklaplo, berte nám ty telefony.
0: Tak zase zítra.
1: Jsem chtěl říct, že zítra je sobota.
0: Je, tak vlastně zítra ne. To říkáš správně, takže vás, tak zase pát, pondělí.
1: Moc se netěšte.

0: Jimmy Cliff na frekvenci 1, 3:45. Chtěl jsem vám říct, že za poslední 4 dny jsem viděl tolik filmů a seriálů, co už se mi dlouho jako nepovedlo.
1: Je pravda, že když člověk marodí a uvězní o to v té posteli, co má jinýho dělat, že jo? Můžeš jenom tupě koukat prostě.
0: Vykládat si pasiánc, můžeš třeba, že to omrzí za chvilku, že jo? Koukat z okna.
1: A co si jako vykládáš?
0: Jako pasián.
1: Když se jako uzdravíš, nebo...
0: Ne, to je jenom tak jako pro zábavu, jak ti ty karty vycházejí.
1: Takhle, rozumím.
0: Někdo v tom třeba občas hledá nějaký smysl a já vím, že třeba moje mamka to vždycky dělala pro zábavu, to vykládání pasiánců a pak tomu přidala i to čarování kolem, ale že tak jako... Ne, nevykládal jsem si pasián.
1: Solitér jsem hrávávala.
0: No to je vlastně to samý. Jako na počítači. Principu.
1: Jo. Tak. No jinak, ale tak co, tak hlavně si koukal na tu televizi, že?
0: Ano, koukal jsem na tu televizi. A co já všechno viděl, jo?
1: No.
0: Tak za prvý jsem viděl pátou sérii, závěrečnou sérii seriálu Medvěd, což je seriál z kuchařského prostředí.
1: Tam porcujou medvěda?
0: Ne, to je o restauraci,

0: Ale Send Help, to je o takové šedé myšce v kanceláři, která má životní sen přihlásit se do reality show Survivor.
1: Počkej, to je animovaný?
0: Ne. Šedá myška. Ne, doslova, prosím pěkně, jo? Takové.
1: A já jsem si tam představila toho Jerryho. Jak tam sedí.
0: A tu firmu začne vést takový mladý floutek, syn původního majitele, a oni spolu letí na nějakou konferenci do Hongkongu a normálně ztroskotají.
1: Ježiš.
0: Spolu sami.
1: Neříkej to, ty hrozně spojuješ.
0: Ne, ale to je základní premisa toho filmu.
1: Aha, dobře,
0: to se
1: dobře.
0: Na pustém ostrově.
1: Jo, dobře. A co se děje dál?
0: Co se děje dál, to se fakt nechte překvapit. Snad jenom řeknu, že to režíroval člověk, který má na svědomí pár velmi klasických hororů, ale je to víc sranda než horor.
1: A jmenuje se to ještě jednou?
0: SOS v češtině.
1: To si budu pamatovat.
0: A pozor, viděl jsem jen tak se zkusma, jsem zkusil druhý díl Ďábel nosí Pradu.
1: A?
0: Chtěl jsem se zeptat, proč?
1: Ty nejsi cílovka.
0: Ne, nejsem cílovka, ale já mám to...
1: Ty máš jednu kabelku, ty to nevyměníš, jak je ten rok dlouhý.
0: Hej, vždycky jednou za rok přelakuju na jinou barvu.
1: Prostě tohle není snímek pro tebe.
0: Nalepím tam samolepku s jiným logem,
1: no,
0: že jo?
1: No, ty nemůžeš koukat na takovýhle filmy.
0: Ne, ale mě to přišlo vlastně.
1: Ale myslím si, že ze sociologického hlediska je dobře, že jsi to viděl.
0: No, já si nejsem úplně jistý.
1: Ještě by mě zajímalo, jestli jsi spustil Superstar. Jsi tady řešili
0: ne?
1: Bojíš se toho, nebo? Ty s takovým odporem to říkáš.
0: Ne, mě to vlastně ani jako nenapadlo. Ne? Víš, ale chtěl jsem ty Extraktory si pustit, tu druhou sérii. A tomu jsem se ještě nedostal, že já ještě dneska nezůstal doma, jsem to mohl všechno krásně stihnout.
1: No, potřebuješ prachy, že jo?
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: S elektřinou je to podobný jako s manželstvím, musí to být stabilní, jinak to nemá cenu.
4: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Každopádně já jsem vám chtěla říct, že ty vlasy vám tolik neslušely.
3: Jo,
5: že takhle je to lepšejší.
3: No,
5: chtěla jsem vám to psát, říkám
3: ale
5: ne.
3: To je do Vyšehradu, který mám takovou mini roli, ale já tam jsem, protože tam v sebe mě to baví.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: Dario G. Na frekvenci 1 a máme krátce před půl čtvrtou.
1: A před námi jsou krátké zprávy a podíváme se i na počasí.
2: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
3: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
4: Jedna noc, která všechno změnila.
3: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
4: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
5: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
6: Hezké odpoledne. Policisté zpřísnili a rozšířili právní kvalifikaci v případu tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku, kdy řidič ve voze s 5 dětmi narazil autem do stromu. Testy z krve ukázaly přes 3 promile alkoholu v krvi. 5 zemí Evropské unie chce od roku 2027 posílat odmítnuté žadatele o azyl do návratových center mimo Unii. Neziskové organizace rozhodnutí ale kritizují. Hostem presklubu dnes bude režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka. Ondřej Kopa se bude ptát, jak jej oslovil příběh našeho nejúspěšnějšího stíhacího pilota v bitvě o Británii Josefa Františka.
7: Frekvence 1. Doprava.
6: Stále je to zdržení na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno, do ní vyjedete do té kolony už na 6. kilometru, popojíždět budete až po 25. kilometr, zhruba 20 až 25 minut. Před Brnem potom zbrzdíte v koloně na 176. kilometru a vyjedete z ní prakticky až za Brnem na 206. kilometru. Tam je zdržení na 25 až 30 minut, v opačném směru je průjezd Brnem asi o 15 minut delší. Kolony se aktuálně tvoří taky před Litomyšlí ve směru dál na Mohelnici, je to asi na 15 minut. No a stále jsou ještě komplikace i na D4 při odjezdu z Prahy na 10 kilometrech za Prahou. Tam necháte zhruba 10 až 15 minut taky kvůli koloně. Tak šťastnou cestu.
8: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na první zářijový víkend. Zatímco v sobotu budeme potřebovat deštníky a pláštěnky, protože přes naše území bude od severozápadu až severu přecházet výrazná studená fronta a srážky začnou ustávat až později v odpoledních hodinách, tak neděle bude doslova a do písmene zalitá sluncem. Zatímco ale v ranních minimech v sobotu naměříme místy teploty kolem 18 stupňů Celsia, tak nedělní ráno bude pořádně studené. Tu teploměru se srazí jen na 5 stupňů Celsia. V odpoledních maximech, ale jak v sobotu, tak v neděli naměříme až 25 stupňů.
9: Babí léto.
1: No, tak to má být prostě.
9: Jo,
1: no.
9: To je skvělý. Prostě v noci zima, přes den teplo.
1: A já se vlastně jako těším na příští týden, protože minimálně do půlky týdne by ty teploty měly být zase kolem 25 stupňů. A to je přesně takový to krásný.
9: Myslíš, že to tak bude?
1: No takhle, jako telefon mi to už týden předpovídá, tak buď se ta aplikace zasekla, anebo je to pravda.
9: Ne, já myslím, že to babí léto letos bude opravdu dokonalý.
1: Jo. Hmm. No.
9: Hele, a k babímu létu, k hezkému počasí, za chviličku soutěž, buďte u toho, protože my pro vás máme. Pozor, vyvrcholení celotýdenní soutěže.
1: Ano, díky nám vlastně a díky našim partnerům můžete vyhrát možná něco jako, ne jako dokonalý den, ale jako dokonalý víkend.
9: No, budeme soutěžit už za chvilku.

0: No, co bude teď v 7 minut o půl čtvrté?
1: Tak přátelé, zbystřete. Jdeme soutěžit. Tento týden se totiž do kin dostal nový film, jmenuje se Dokonale. Jmenuje se totiž Dokonalý den.
0: Ano, a hvězdy dokonalého dne tohoto nového českého filmu byly v ranním vysílání Lupky a Míry hosty vlastně celý týden do včerejška. Byla tady Anička Dvořáková, Vladimír Polívka a Natalia Germány.
1: My teď v tuto chvíli, soutěžili jsme vlastně od pondělí, máme hlavní výhru pro jednoho z vás a je to, pozor, nebo respektive jsou to?
0: Ano, jsou to dvě vstupenky do kina. K tomu piknikový koš plný filmových dárků a dnes dokonce i víkend pro dva se snídaní v hotelu Domus Baltazar přímo na místě, kde se film natáčel.
1: Krásná cena, takže volejte právě teď 257-400-999. A je to vlastně úplně jednoduchý, protože vy se dovoláte a hned tu výhru získává.
0: Žádná jako potěuchlost v podobě nějaké záludné otázky tam není.
1: Ne, to nic takového jako můžeme nějakou vymyslet, třeba nevím, jak se jmenuje.
0: Nebo kolikátý víkend v září nás teď čeká, že? Nebo tak, jo.
1: Kolik pich má Vojta na levém uchu? Ne, prosím vás, tenhle film je vlastně takový o životě, že jo? Anna má život dokonale naplánovaný, pak se jí porouchá auto a co čert nechtěl, náhodné setkání ve vlaku všechno změní.
0: A tam je potom ta otázka, jestli si analytická Anna, která má všechno naplánovaný, vybere jistotu, anebo radši propadne spontánnosti, kouzlu a poezii dobrodružství.
1: Bylo řečeno, Vladimír Polívka, hlavní protagonista Kateřina Marie Fialová, romantická komedie Dokonalý den a nějaký ten, uvidíme třeba i romantik na telefonu. Dobrý den.
0: Dobrý den, koho pak tam máme, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: A s kým pak se slyšíme?
2: Jindřich Fára.
0: Jindřichu.
1: Jindro.
0: Vy jste na cestě někde, že jo?
2: Já jsem pracovně, no, to s tím lopatou.
1: Tak když už vás takhle máme v éteru, tak uděláme, cože jste říkal s lopatou?
2: Že řídím.
1: Jo, vy máte takhle tu kulatou lopatu.
0: Jo, takhle.
2: Jo, no.
1: A tak když už vás teda takhle máme za volantem, tak udělejte nám takový dopravní info v pátek odpoledne, kde jste, jak se jede.
2: Teďka jezdím kolem Letovic, a tady u Boskovice, Letovice. Cesty jsou v pohodě. Já jsem tady jako v Dětinách, takže tak jako v pohodě.
0: Tak to je dobře. To vlastně. Já jsem selek, že řeknete Antwerpy, dopravní situace dobrá.
1: Ano, to tady oceníme. Tak každopádně, vy jste naším dnešním výhercem!
2: Jo!
1: Je, to máme radost, že to máte takovouhle radost.
0: Takhle, kdyby to nebylo...
2: Strašně rád vás poslouchám.
0: To nás těší. Takhle, kdybyste nevyhrál, tak nám to neřeknete, co?
1: Ne, určitě jo. No, hele, tahle ta výhra je vaše. Takže... Víkendový pobyt, tak musí nastat otázka, koho vemete, že jo?
2: Manželku.
1: To je v pořádku. Ještě, že na někoho jiného.
2: Určitě manželku. Ne.
1: Tak jo, moc si to užijte. Užijte si tenhle krásný víkend. Užijte si i film, na který vyrazíte, protože vstupenky do kina jsou vaše a zůstaňte nám na telefonu. Hezký víkend.
2: Super, moc vám děkuju, vám taky.
1: Díky,
0: mějte se krásně.
2: Děkuju moc.
1: Naschle.

0: Sugar Babes na frekvenci na 15.44. Dneska je pátek a zítra, přátelé, sobota.
1: Ano, a sobota rovná se v 19 hodin všeho nechám, hned tam spěchám, to znamená k rádiu a pouštím si českou hitparádu na frekvenci 1.
0: To zní hrozně direktivně.
1: Ale já to tak myslím.
0: Fakt jo?
1: No samozřejmě, tak vypadá, musím tu poslechovost po víkendu trošičku.
0: Musíš nám poslechovost hitparády trochu zvýšit.
1: No přesně, jak vás zakážou, že jo?
0: Ne, hele, česká hitparáda je o muzice, 10 interpretů a plus 2 novinky. Vždycky se v té hitparádě samozřejmě i s někým loučíme, aby ti noví mohli přijít. No a my bychom teď chtěli udělat takovou upoutávku na českou hitparádu jednou kapelou, která teď tam aktuálně bojuje o vaši přízeň.
1: Ano, v čele této kapely stojí Honza Kopečník, kterého možná znáte třeba i z některých seriálů, protože on je nejenom zpěvák, ale i herec. A je to hlavně písnička, která věřím, že třeba konkrétně tobě bude velmi blízká díky tomu videoklipu.
0: Je to o emocích.
1: Je to o emocích, hlavně je to o zvířátkách, je to o pejscích, že jo?
0: No.
1: A v tom videoklipu hraje spousta známých osobností se svými zvířecími mazlíčky. Je tam třeba i želva, jsem koukal.
0: Vanda Hibnerová v tom hraje.
1: Vanda Hibnerová, nebo Mahu Bočanová, Eva de Castello, Jantuna, Heidi Janku, Kamila Nývltová, Karolína Gudasová a tak dále a tak dále.
0: Mrkněte se na to, poslechněte si tu písničku. Sami můžete usoudit, zda
1: má, Veverka tam je.
0: I je Veverka. No. Ta se ale pohledit nedá.
1: No. A Surikata.
0: Surikata, ty jsou vtipný, no. Takže přátelé, zítra hitparáda po 19. hodině tady na Frekvenci 1. V hitparádě teď aktuálně bojuje kapela Botox a vy si tu písničku poslechněte.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Policejní psycholožka Hedvika Boukalová. A tak probereme psychologii výslechu. Jak poznat, kdy vám někdo lže, a taky jak se realita vyšetřování liší od toho, co sledujeme v detektivkách.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po 7. proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: 16. hodina je tady, muzika připravená a co budeme hrát?
1: Máme pro vás třeba Tinu Turner.
0: Máme pro vás třeba Rednex.
1: A dáme tomu trošku nožičky, budou i Train.
0: A budou i zprávy za chvilku.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pořád odkládáte prohlídku znamének? Přijďte v září na Blesk ordinaci. Už po sedmé proměníme 5 českých náměstí v ordinaci pod širým nebem. Vyšetření znamének, plic, zraku, tlaku i cukrovky. Špičkoví lékaři pro vás, bez objednání a zdarma. A k tomu hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a zpěvačka Marta. Zdarma a hned. Termíny na blesk.cz.
12: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
13: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
14: 16 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Se zprávami Ondra Obrecht. Ondro, hezké odpoledne.
15: Hezké odpoledne. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhli ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Na soupisce plzeňských fotbalistů pro hlavní fázi Evropské ligy chybí obránce David Krčík. A zdržíte se na dálnici D1 i na Pražském okruhu. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh, pod který se podepsalo více než 70 poslanců, před brněnským sídlem soudu dnes představili zástupci ODS, STAN, Pirátů, Lidovců a TOP 09. Vláda naopak tvrdí, že díky upraveným pravidlům může sestavit odpovědný a realistický rozpočet. Podle kritiků ale novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Letní sezóna venkovních koupališť pokračuje. Řada letních areálů provoz prodlužuje i díky počasí. Vykoupeme se tak minimálně do půlky září. Třeba v hlavním městě funguje dál Biotop v Radotíně, koupaliště Pražačka na Žižkově, Petinka v Praze 6 a Ládví v Praze 8. Sezóna díky počasí pokračuje i na letním koupališti Flošna v Hradci Králové, jak nám řekl ředitel Tomáš Pospíšil.
16: Letní koupaliště Flošna má otvírací hodiny od pondělí do pátku od 9 do 19 a samozřejmě sobota, neděle, svátky také od 9 do 19. Samozřejmě všechno budou ovlivňovat klimatické podmínky. Zavírací den zatím není určen.
15: Komisařka pro rozšíření Unie Marta Kosová zrušila plánovanou cestu do Srbska. Důvodem je glorifikace zesnulého bosensko-srbského válečného zločince Ratka Mladiče v zemi. Kosová to dnes oznámila na síti X s tím, že oslavování Mladiče je neslučitelné s hodnotami, na nichž je Evropská unie založena. Eurokomisařka měla Srbsko navštívit 9. září. Podle srbských bulvárních médií se v sobotu uskuteční veřejné pocty Mladičovi a v pondělí pak pohřeb. Na soupisce plzeňských fotbalistů pro hlavní fázi Evropské ligy chybí obránce David Krčík, který vstřelil postupový gól proti Červené zvezdě Belehrad. Západočeši naopak zařadili zraněného kapitána Matěje Vidru i trojici nejčerstvějších posil do obrany. A také pražská Sparta umístila na soupisku nejnovější akvizice. UEFA o složení týmu informovala na svém webu.
14: Frekvence 1.
2: Počasí.
15: Zítra zpočátku dne bude zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu potom čekáme proměnnou oblačnost, hlavně na severu zítra výjimečně i s přeháňkami. K večeru potom ale oblačnosti bude většinou ubývat. Teploty budou v sobotu kolem 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
2: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: A pojďme se ještě podívat také na silnice. Na více než 20 minut se zdržíte v koloně na dálnici D1 směrem na Brno za Prahou. Začíná se už na 6. kilometru a popojíždět budete až po 25. kilometr. Aktuálně jsou momentálně plné i objízdné trasy, kde se zdržíte taky minimálně na 15 minut. A na 15 až 20 minut je potom kolona na dálnici D1 před Brnem. Ta začíná už na 172. kilometru a končí až za Brnem na 206. kilometru. V opačném směru se naopak jede se zdržením do 10 minut. Tak šťastnou cestu. Slovo mají opět Janě a Vojta.
0: A my se s vámi taky krátce po 16. hodině. Dneska má Jindřiška svátek.
17: Jindřiška. Pelíšky.
0: Jo, no, pelíšky. Já to tam mám taky, no. Jsem měla Jindřišku i spolužečku. No, já jsem měla spolužečku.
17: Nikdy.
0: Nebo navždy. Já jsem měla tohle jméno vždycky hrozně ráda. Stejně jako třeba Eliška, že jim vlastně celý život říkáš zdrobněle, že?
17: No, vidíš, Jindřiška jsou pelíšky, Eliška je princezna Zemlejna.
0: Princezna Zemlejna, no.
17: Prostě tak to je, no. A taky je dneska, prosím, pěkně den, dej si extra desert.
15: Ne.
17: Ano.
0: Jakože si mám dát nášup, jo?
17: No, dej si nášup a když to spojíš s tím, že je k tomu ještě světový den sexuálního zdraví, tak ten nášup může být moc pěkný.
15: Já jsem dneska slavněný v době, tak já si zůstanu těch desertů.
17: Tak ten dort, no.
0: Dej si bábovku.
14: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Petr Kolečko a Michal Suchánek stejně jako každý den i dnes připraveni.
1: Ano, mají pro nás svoji rubriku Cože, ve které zodpovídají a odpovídají na vaše otázky. Pojďme na ně.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Když člověk sní hodně mrkve, opravdu pak lépe vidí? A jestli ano, proč tedy oční lékaři nepředepisují místo bílý kilo mrkve denně, ale na 62 litoměřice?
4: Já mám k tomu opravdu osobní fakt jako zkušenost. Moje babička mi dávala, já nevím, třeba 3x denně mrkev strouhanou, mrkev s piškotama, strouhanou, mrkev s jabkem a pak i normálně jenom ty tyčky mrkvový a řekla Míšanko, jestli to budeš dobře vědět. Takže ve třetí třídě jsem měl 8 dioptrií a bylo úplně jedno, kolik jsem do sebe napral mrkve. Úplně jedno.
3: A není to těma piškotama? Není to tou kombinací s těma piškotama? Protože já jsem dostal mrkový koktejly s masem, už jako mimino.
4: No.
3: Jsme rozmixovaný.
4: No.
3: Bylo to docela takový jako populární. No. Moje máma se teda z toho musela zpovídat nějakým lidem, že to snad není možný, protože se mi to dává a vidím teda výborně. A ona musí je dušená podle mě, abys to viděl, aby se jako by podusil tam ten vitamin A.
4: Vitamin A se ti podušením ztratí.
3: No, nám vždycky říkali to u té dušený, u té hnusný.
4: No.
3: Jako když to bylo hodně hnusný, tak argument byl, budete dobře vidět.
4: Jo,
3: jako,
4: jo,
3: to bylo ta dušená mrkev v té školní jídelně, tam to vlastně vzniklo. No,
4: no a mě tahle tak chutnala, takže vlastně neměla žádný v sobě teda to Ačko, že jo, asi teda. Když mě to chutnalo.
3: Že když je to chutnalo, musí to být hnusný.
4: Já vím, já jsem jí totiž nejet v té škole a proto jsem skoro slepej.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Devadesátková, že jo?
1: Ano.
0: Devadesátková muzika. Ano. Já už prostě tam skáču.
1: Do re mi re do si lasou.
0: No, spíš jde o to, že jak víš, jak už přemýšlím v tom cizím jazyce, tak prostě jak mohle tam je to cel, tak mi
1: ty přemýšlíš v cizím jazyce a v jakým?
0: Tak ještě jednou, devadesátková muzika, ale teď úplně z jiného soudku. Ano. Asi jste to samozřejmě slyšeli, no. A dostalo se k vám, co se vlastně na ministerstvu zdravotnictví stalo. Na ministerstvu zdravotnictví.
1: No, já jsem moc nesledoval zprávy.
0: Nesledoval
1: jako,
0: si to. No,
1: ale jako takhle, viděl jsem, že jsou ministři, kteří prostě chodí k zakukleným lidem, jako.
0: Jo, to
1: a
0: je,
1: pak se diví, že jsou jako.
0: To je taková jiná kauzička. No, tohle je úplně z jiného ranku. No. Tady se prostě najela firma, která měla prověřit, co dělají lidé během pracovní doby na počítači.
1: Aha, tak to jsem nezaregistroval.
0: No, a zjistilo se, že ty lidi během pracovní doby, díky tomuhle šetření, tráví svůj čas na Facebooku. Aha. A na různých seznamkách.
1: Na seznamkách?
0: Na seznamkách. Taky se tam třeba ukázalo, že si občas pustí do nějaký porno, nebo že řeší internetový bankovnictví. A služby tady té firmy stály 21 milionů korun. Já jsem jenom chtěla říct, že kdyby se třeba zeptali, jo, co dělají lidi na internetu, no. Když

0: Kolik lidí tady sleduje porno,
1: no,
0: třeba?
1: No jasně.
0: No, třeba naposledy, když tam
1: třeba
0: hrála...
1: Robin vždycky před vysíláním, aby se nažavil, že?
0: Ne, naposledy tam hrál hlavní roli Reichl, tak jsme o to koukali tady celý divadlo, no, teda já... divadlo, celý rádio.
1: A dokonce s tou chtěli střihnout repo do zpráv, ale pozor, jako...
0: Ale nikdo by tomu hekání nerozuměl. Ne.
1: Mě zaujala ta seznamka.
0: Jako my se tomu smějeme, jo, ale mě to přijde vlastně smutný.
1: Je to šílený, no, jakože prostě někoho napadne dál,
0: lidi,
1: za to,
0: no, lidi se tam
1: míčů
0: bouří a podepisují petice, protože samozřejmě tímhletím šmírováním se dostala ta firma přesně do soukromí těch lidí a zjišťovala, no, nebo mohla, měla přístup do bankovních účtů a takhle. Jako. Ne, je to docela průšvih.
1: No, to samozřejmě ano, no. Mě spíš jako zarazila, i když vlastně na ministerstvu zdravotnictví, tam si myslím, že jako bejt na seznamce může být výhoda. Si to představ, jako si úřednice na ministerstvu zdravotnictví, jako spalována touhou mít vedle sebe někoho, tak si podáš inzerát. Ve státní správě zaměstnaná, zdravá a očkovaná hledá, jako.
0: A značka?
1: Značka, můžeš být i Vojtěch.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: Sloucháte Frekvenci 1, už nám tady zrnčí telefon, důvod je více než zřejmý.
1: Poslední slovo, to je to, co vás baví, na co čekáte, a je tam krásných 6,5 tisíce.
0: Hned po zprávách.
2: Hezké odpoledne. Hasiči při kontrolách nočních podniků odhalili v 729 provozovnách 2381 pochybení. Uložili přes 300 pokut za víc než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje nebo zablokované unikové cesty. Francouzská tisková agentura AFP si všimla činu skupiny aktivistů, kteří pod falešnou identitou natočili rozhovor s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Francouzi napsali, že šéf diplomacie Macinka se nechal napálit a jeho ochranka strapnit. Hostem presklubu bude dnes režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka. Ondřej Kopa se bude ptát, jak ho oslovil příběh našeho nejúspěšnějšího stíhacího pilota v bitvě o Británii Josefa Františka.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A pojďme ještě na silnice. Zdržení je stále před Brnem na dálnici D1 ve směru od Prahy, a to zhruba na půl hodiny. Začíná kolona už na 176. kilometru a rozjíždí se až na 210. kilometru za Brnem. Za Prahou se taky vleče dlouhá kolona, a to už od 3. kilometru až po 27. kilometr. Aktuálně je zdržení také zhruba na půl hodiny. Objízdné trasy jsou taky poměrně plné. No a s komplikacemi počítejte i na dálnici D11 ve směru na Prahu na zhruba nějakém 27. kilometru. Tam je zdržení asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Číslo jsem k nám je jasný. 257-409-99 a je tam teda sumička docela pěkná.
0: 6,5 tisíce. To je také, myslím, jasný, že tuhle částku by asi nikdo z nás neopovrhl. Mm-hmm. Stačí se dovolat a uhodnout poslední slovo.

0: tak všechno mám.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Dobrý den, kdo pak se dovolil na frekvenci 1?
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Bohumila, České Budějovice.
4: Bohumila, Bohumilo, my pro vás máme 6 500. To je hezké, že?
5: No, bylo by to dobrý.
3: Proto voláte, to je jasný. Tak potřebujeme jedno jediné slovo, který patří do věty Božka Slezáčka a ta věta zní takto.
6: Na zahradě rád sbírám.
4: Typněte si.
5: Sedmikrásky.
4: Zkusíme sedmikrásky.
6: Na zahradě rád sbírám.
4: Ne. Bohužel, to není to slovo.
3: Děkujeme
4: možná
3: za
4: pokus. Možná na Božka moc hezký.
3: Děkujeme moc za pokus, mějte se krásně.
4: Naslyšenou.
3: Takže po víkendu v pondělí budete hrát s Lukou a Smírou o 7 000 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Pet Shop Boys na frekvenci 1. Za 2 minuty bude 4:45, víkend před námi.
1: A tohle je krásný titulek.
0: Ano.
1: Vyražte o víkendu na houby, vybízejí meteorologové.
0: A já vám řeknu, co se stalo před malou chvílí.
1: Ty jsi o tom chtěl mluvit.
0: Já jsem chtěl mluvit o tom samém titulku.
1: No, ale budou růst houby, respektive
0: ne,
1: rostou.
0: Ne, a já jsem koukal i kde, a no, že tento víkend je největší pravděpodobnost houbařských žní.
1: U nás.
0: V Krkonoších, na Šumavě, anebo v Krušných horách.
1: Nebo v Krušných horách, no. Tam houby rostou.
0: Ale že opravdové, takové ty klasické houbařské žně by podle odborníků mohly přijít už za týden nebo dva, právě kvůli tomu, že by měly přijít teďko přes noc nějaký bouřky, pak by mělo být teplo,
1: jo,
0: lesy
1: jo,
0: se zapaří, pak budou příjemný
1: ideální
0: teploty,
1: podmínky.
0: Houbičky vyrostou, smaženice budou.
1: Bude přesně, nasuší se, aby v zimě bylo.
0: Záchranáři budou pumpovat žaludky.
1: No, nezbírejte to, co znáte. Já jsem totiž dokonce zrovna včera mluvila ještě o člověku, který někde na Tachovsku našel 15-kilovýho kotrče. 15 kilo měla houba. 15 kilo, chápeš?
0: To sbírali babička s dědou a babička z toho dělala hrozně dobrý věci.
1: A nějakou polívku z toho dělala.
0: Ono jak vlastně taková falešná držkovka.
1: Jo, no, to je jako hlína ústřičná, se to asi používá.
0: No. Nebo aspoň guláš z toho klidně můžeš
1: udělat. No. Já jsem to teda nikdy neměla, u nás doma se to ani nezbírá. Mě to vlastně ta houba hrozně odpuzovala, protože ona není moc hezká. Nebo to blbě říkám, prostě nevypadá jako houba, který znám, že?
0: Jako
1: prostě potřebuji, aby bylo dole molitán ze spoda, abych měla jistotu, že to je
0: jestli to má dole molitán, tak je to kostým ze školní besídky, pozor na to.
1: Taky jsem šla za mohomurku.
0: Já byl za hříbečka.
1: Já jsem byla za mochomurku.
0: Já byl jedlej.
1: Hele, takže o víkendu si myslím, že máme všichni plány jasný, no.
0: Takže já se těším, jak budou sociální sítě zaplaveny fotkama, košů s houbama a u toho budou vždycky ty dotazy, kde a správný houbař nikdy neřekne, kde.
1: Neříkejte. My jsme to jednou udělali a od té doby to špatně dopadlo.
0: Tam chodí dřív, co?
1: Vždycky se tam objeví dřív.
0: A přátelíte se ještě?
1: No. Už se nezdravím.
0: Na podzimné.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: Celý můj život na vodě. Mám vítr slidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Luis Capaldi na frekvenci 1 krátce před 17. hodinou.
1: Po 17. velké hlavy a spousta skvělé muziky, třeba ta od Kamufláž.
0: Saša bude.
1: A nebo Enrique Iglesias. A před námi víkend.
0: Jupi!
1: Vy si ho užijte, já se doléčím a v pondělí naslyšenou.
0: A budou zprávy.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
13: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A slovo má Honza Homolka. Hezké odpoledne.
14: Hezké odpoledne. Macinka bojuje za účast Turka. Česko přijalo bezpečnostní opatření a Křetinský potvrdil vlastnictví West Hamu. Poslanec Filip Turek by se měl i přes vyšetřování své dopravní nehody znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí, řekl předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo Turkovo auto s nemocničním vozem, prověřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Řidič nemocničního vozidla po ní skončil v pracovní neschopnosti. Macinka k návratu Turka říká.
15: Opravdu bych si přál, aby na té agendě pracoval, takže mě už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
14: Turek, který po nehodě dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce, dodal, že očekával vyšetření nehody do 30 dnů. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Na X-ku to uvedl ministr vnitra Metnar. Neupřesnilo, jaká opatření jde. Podle deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží a útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Při středeční exhumaci ostatku Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech vyšlo najevo, že tělo někdejšího ministra zahraničí zůstalo celistvé a prošlo procesem zmídelnění. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu k exhumaci přistoupil v souvislosti s novými informacemi, které by mohly pomoci objasnit okolnosti Masarykovy smrti v březnu 1948. Velvyslanci členských zemí Evropské unie se ve středu neshodli na návrhu prodloužit o 12 měsíců sankce uvalené na ruské občany. Proti bylo Slovensko. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informuje bruselský server Politico. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetinský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United, potvrdil to serveru E15.
13: Frekvence 1.
12: Počasí.
14: Zítra bude zpočátku zatažno až oblačno, na většině území s deštěm anebo přeháňkami, nejvyšší denní teploty 19 až 24.
12: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: A aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
16: Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, naberete zdržení asi půl hodiny mezi 8. až 22. kilometrem vlivem silné dopravy. Ta se od Merošovic rozjíždí a přibržďuje zase až před Brnem, kde je potřeba počítat s kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 175. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Na dálnici D5 se popojíždí 5 až 10 minut v koloně před dopravní nehodou na 53. kilometru ve směru na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
14: Tolik zprávy po 17. hodině na Frekvenci 1 Velké hlavy.
17: Hezký, vlastně skoro podvečer, přejí Velké hlavy.
0: Dobrý den, dneska už je pátek.
18: No, věděli jste, že tradiční italianský desert Panna Cotta v překladě znamená uvarená smetana Panna Cotta?
0: Jo, tak.
19: A to je ten desert taky toho pana Koty,
0: no, no, to je taky puding.
19: Pan Kota.
0: No, to je on, no.
19: Aha, no. A není to got?
18: Ne.
0: Desert s gotem. Tak, přátelé, co dnes budeme řešit?
17: Máme tady zajímavosti o rodném čísle. A máme tady zajímavosti o zmrazování lidí.
13: Velké hlavy, frekvence 1.
0: A začneme zajímavostí, která se týká vlajek.
17: Vlajek.
18: Existují podle vás na světě krajiny, které mají na vlajke růžovou farbu?
0: No, existují.
17: Fakt?
0: No, rozhodně. Podle mě nějaká Jižní Amerika třeba.
19: Ne, jako myslíš stát? Nebo jako mluvíme o státech.
18: Ano.
19: Ne,
18: no, já jsem napadá stát, žádná, který má nějakou růžovou farbu.
0: Ne, něco v Indonésii určitě.
19: Ne.
17: Já si taky myslím, že ne. Jana by si to přála, ale ne.
18: Tak dobře, počúvajte. Španělsko má na vlajke růžového leva.
0: No, tak vidíš to.
18: A Mexiko má na vlajke růžové plody opuncie.
0: No, tak.
19: To není vidět na té vlajce.
18: Jsou to, je to vidět. Keď zobereš ty lupy.
19: Leva mají v Bulharsku, ty tím platěj.
0: Opuncie.
17: Ale bulharským klukům to neva.
18: Opuncie, kaktus.
17: Já jsem chtěl udělat radost ministrovi kultury.
0: Ten nás určitě poslouchá.
13: Velké hlavy.
12: Jana a Mik

0: Znáte své rodné číslo z paměti?
1: Samozřejmě.
2: A mě za lomítko.
0: Moje babička měla 007 za lomítko.
2: Myslím, že to bude o rychlosti, ale aj tak som zvedavý, komu z vás to zapali ako prvému, však ani. Čo vieme určiť z tretej...
3: Pohlaví.
2: Počkej. Čo vieme určiť z tretej cifry rodného čísla o osobe narodenej v Česku alebo na Slovensku?
3: Pohlaví.
0: Den narození.
2: Tomáš to hovorí, pohlaví.
0: Jo, pohlaví, máš pravdu.
3: Vy máte přece o pět víc.
2: Takže, čím rozlišíš muža od ženy, rychle?
1: No, že přečteš 50.
2: Žena tam může mať buď peťku, alebo...
0: Šesku.
2: No jasně.
1: No, ale počkejte, ale ty jsi mluvil o tom za lomítkem. Já
0: ne, před lomítkem.
2: Lomítko vůbec nebylo.
3: Ježiš, tak to jsme před lomítkem, za lomítkem nikdo nesmí stát.
0: Nebudu hrát, ty špatně posloucháš.
1: No, bože.

0: už je to 440 let, co si před císařem Rudolfem II. Zapálil ten Kelly.
1: Ty to táháš.
0: To byla fajfka.
1: Ty to táháš z paty.
0: Na to, ale ty byste nějak jsem se spotil.
2: Krásně to komplikuje, že?
3: Hele, kouřil někdo z vás? Nebo kouří?
0: Já jsem kouřil.
1: Já ne.
3: Já taky ne.
2: Já nikdy.
3: Já jsem neměl ani zapálenou cigaretu v puse.
2: Tak to já jsem zkusil.
1: Tak to já taky. Velké hlavy.
2: Frekvence 1. Takže 440 rokov, čo z Ameriky priviezli tabák, ale z Ameriky k nám priviezli ještě jednu každodennú potravinu.
0: Brambory.
2: Áno. A ako dlho na našom území pestujeme brambory? To som zvedavý na vás.
1: Od tabáku k bramborám.
3: Já myslím, že díl než brambory. Díl než tabák.
0: Já myslím, že ne.
1: Já teda
0: myslím,
1: taky
0: že brambory jsou raný nějakých 18. století, 19. století.
1: No.
2: Kolik rokov? Typníte. Roky.
0: Roky. Tak třeba 150.
3: 500.
2: To by bylo víc než ten tabák.
3: Když to říkám.
2: 240 rokov.
3: Ej, my jsme tady nejdřív jako dávno hulili a pak teprve brambory. Jo.
2: Ľudia nemali hlad.
3: Protože hulili.
1: No, ale kouří čím dál míň?
3: Ale něco vám řeknu. Brambory tady nemají vybudovanou tradici.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybírá

0: Vedeli ste, že na svete existuje asi 650 ľudí, ktorí sú zmrazení pri teplote minus 196 stupňov v tekutom dusíku a čakajú na rozmrazenie?
1: Kolik to stojí?
0: To môžem povedať, ale bude to v kvíze.
2: Ja si napíšu Ježiškovi. Ja
0: stojí to, Jani, stojí to 5 miliónov korún približne.
1: Že to není tak málo.
0: Ne, ale platíš ještě dennu rentu.
2: No právě, že jo, protože jsi někde uskladněný. Tak jako.
3: Jo, jasný. To je energie.
2: Nájem.
3: Já bych měl tak na malíček.
1: Mohli byste mi zmrazit nehet?
2: Proberem to za chvilku.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Frekvence 1. Doprava. Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, naberete zdržení asi půl hodiny mezi 8. až 22. kilometrem vlivem silné dopravy. Ta se od Mirošovic rozjíždí a přibržďuje zase až před Brnem, kde je potřeba počítat s kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 175. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Na dálnici D5 se popojíždí 5 až 10 minut v koloně před dopravní nehodou na 53. kilometru ve směru na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Na světě jsou lidi, kteří to trefí a oni se pak nechají zmrazit.
0: A víte, proč se lidé nechávají kryonicky zmrazit? Jeden jasný důvod tam je.
1: No chtějí, aby je zbudili po čase.
0: A, ale proč?
1: No, aby mohli podle mě vyléčit tu chorobu, na kterou umřeli.
2: Jo.
0: Je to tak.
2: Hezky, takže z lékařského hlediska.
0: Ano, protože současná medicína nedokáže jich problém vyřešit. Oni doufají v to, že raz někdo přijde na to, jako ten infarkt alebo tu rakovinu porazí.
3: A jak se zmrazuje? To jako tě klepnou do hlavy nebo tě podřížou?
2: Ne, tak to už jsi mrtvej.
0: Ano, ty musíš být mrtvý, to je základ.
2: Ty to prostě předtím, než umřeš, tak podepíšeš nějakou listinu, že
3: tak
2: souhlasíš s tím, že tě zmrazej, aby tě proto rozmrazej.
3: Tak prdlej, že když jsi mrtvej, tak si myslíš, že za 100 let tě rozmrazej a obživnou, jo?
2: Nebo obživnou, budou tě zkoumat, na co jsi umřel.
0: Počkej.
1: Oni tak vyléčí to, na co jsi zemřel třeba.
0: Tak to, ne. Ty ľudia dúfajú v to, že například za 300 rokov někdo objaví liek na jejich chorobu a že jich zobudí.
3: No.
0: Protože oni podpíšu ten papír s tím, že oni vědí, do čeho jdu, že možno jich nikdo nezobudí. Ale
2: je tam ta naděje.
0: Tam je jistý postup, jakože oni normálně z toho člověka vypustí krv, ten obeh, a čo jim napustí do těch žil, protože oni nemůžu dostat
1: prázdné.
3: Pivo.
0: Oni tomu hovoria.
1: Pivo. To už tam měli.
0: Oni tomu hovoria lékařská nemrznoucí směs.
3: Jo. No, ostříkovačů prostě.
0: A teraz mi ještě povedzte, a to je to nejlepší na celé věci. Ako toho člověka zobudí k životu naspäť?
1: Polibe.
2: Ne, nějakým tím defibrilátorem.
0: Nakopnu ho, myslíš? No, Mikeši, to si myslíš ty, jak ho zobudí?
3: Já si myslím, že ho pohladí po tváři.
0: Stávaj, 300 rokov si stávali.
2: Štípne ho do
1: palce. Ne, nařídej mu budí.
3: Tak. Monika.
0: A teraz dobře počuji.
2: Pustěj mu frekvenci.
0: Dobře. Zapni rádio,
3: vypni se.
0: Takže v současné době nikdo na světě nedokáže oživit zmrazeného člověka. Takže oni do toho jdou s tím, že možno nič. Kryonika je stávka na budoucnost, takže pacienti budou prebudeni až vo chvíli, keď medicína pokročí tak daleko, že oživenie bude bezpečné a nebude to problém.
1: Ale já úplně vidím toho doktora, jak přijímá toho mrtvýho. Říká, no nevím, ale po té nehodě s tou urvanou hlavou, no dejte ho tam.

0: Pojďme hádat písničku, které je 26 let dané. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Názov tej skladby je dvojslovný a dá sa vyjadriť týmito nápovedami. Tu sú, je jej to jasné, alebo je v obraze.
2: Ona ví.
1: Sakra.
2: Ta, ty, ta, ta,
0: Ježiš, ale já tuhle písničku od Lucie úplně zbožňuji.

0: Skvělý režisér Jan Schankmajer, určitě ho znáte třeba z filmu Amarouny, jak tam byly takový to... Tak má narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Moment,
3: filmu Amarouny, ty myslíš seriál Návštěvníci?
0: No, tak tam byly Amarouny, jo, to všichni ví.
2: To bylo.
3: No, nebyl to film.
2: Já jsem připravil takovou, no, zapracoval jsem na té otázky a jsem zvědavý, jak na to zareaguje.
4: Tak pojď mi ti to podělat.
2: Pojďte. Mohl Tomáš Garrigue Masaryk krmiť pana Schwankmajera v dětstve sunarom? Zamyslíte se.
3: To je hodně složitý.
0: No, takže to je jasný, že mohl ho krmit, ale sunar, teď je otázka, jestli byl v té době sunar.
2: No, dobré nad tím uvažuješ, dobré.
4: Jako údaje.
2: No.
0: Kusy údaje a údy kusaje.
2: Masaryk, Schwankmajer a sunarom.
0: Že už byl i
4: sunar. Já myslím, že ne.
0: Barné sunar nebyl tak.
2: Takže
0: dlouho.
2: Počkej, jen jako, že nemohl, že se nestretli v čase.
4: Já jsem toho názoru, že se nestretli v čase.
2: Aha.
3: Já jsem toho názoru, že nevím.
2: Masaryk Schwankmajera krmiť mohl, protože zomrel až 3 roky po jeho narodění. Ale v tom čase ještě nebyl sunar.
4: Takže nemohl.
0: Ten byl kedy?
2: Sunar přišel v roku 1951.
4: Ale kdyby to rozkojil.

0: tři, tak tedy jdeme do finále.
1: No je tu muž a je tu žena.
2: Tak já to odpískám, můžu?
3: Karle, proč mám v domácnosti pořád tolik práce?
4: Protože v noci spíš a ono se ti to nahromadí. Nevím, co na tom nechápeš.
1: Karel na zabití.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
6: Ty nejlepší aktuální hity.
5: Největší hity posledních let.
6: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
5: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
7: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehkýkryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: No a dneska večer s Honzou Homolkou, vítej.
1: Hezký podvečer. Francouzská agentura AFP si všimla činu skupiny aktivistů, kteří pod falešnou identitou natočili rozhovor s ministrem Macinkou, čímž podle svého vyjádření upozornili na jeho podceňování vlastní ochrany. Macinka se podle AFP nechal napálit a jeho ochranka strapnit. Hygienici v těchto dnech ukončili protiepidemická opatření v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníkách, která zde byla nařízena kvůli hromadným onemocněním návštěvníkům. Podezřelým ze sabotáže na objektech energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl ministr vnitra Dobrindt. Policie po něm pátrá. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 46%.
5: Frekvence 1.
6: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší denní teploty 19 až 24.
6: Frekvence 1.
5: Doprava.
1: A aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
16: Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, naberete zdržení asi půl hodiny mezi 10. až 22. kilometrem vlivem silné dopravy. Ta se od Merošovic rozjíždí a přibržďuje zase až před Brnem, kde je potřeba počítat s kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 178. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
5: Frekvence 1 Press Club. Ondřej Kopa a host.
17: Hezký večer, hostem pátečního presklubu je Ondřej Veverka, režisér dokudramatu Osamělý vlk, který byl před týdnem uveden do kin za účasti prezidenta Petra Pavla. Ondřej, vítejte znovu po čase na vlnách Frekvence 1. Hezký večer.
18: Hezký večer, děkuji za pozvání.
17: No, také jste novopečený otec, jedete z porodnice, tak gratuluji.
18: Děkuji moc krát, dceruška.
17: Vy si to umíte načasovat. Skoro v jednom týdnu premiéra, kinopremiéra první a dítě.
18: Takové dvě děti přišly na svět, je to tak? No.
17: Tak život to umí takhle občas hezky zařídit. Je. Pojďme k tomu filmu Osamělý vlk. Jak už jsem říkal, je to dokudrama o našem nejúspěšnějším letci, který letal v RAF ve válce o Británii. Jak si vás příběh Josefa Františka našel?
18: No, našel si mě tak, že já už vlastně dlouhodobě spolupracuju s panem producentem Vítězovým Jandákem Mladším, se kterým mám za sebou už řadu projektů. A v tomto případě jsem s námětem nepřišel já, nýbrž Matěj Rucaj z Polského institutu, který oslovil právě pana Jandáka, který přirozeně oslovil mě, protože spolu děláme historická témata. Ani jeden z nás to jméno nikdy neslyšel, což nás zaskočilo, překvapilo, protože to je nejúspěšnější zahraniční stíhač v bitvě o Británii v RAF. Tak jsme se trochu zastyděli oba dva a já jsem si okamžitě pořídil publikaci od Jiřího Rajlicha, jmenuje se...
17: Letecký historik.
18: Letecký historik, historik, ano, z Vojenského historického ústavu. A ta publikace, on se pokusil vlastně z těch střípků mozaiky toho, co se nám dochovalo, ten příběh, ten jeho životní příběh nějak poskládat a naprosto si nás získal podmanivý příběh lidský. Není to jenom o tom, že byl výborný střelec, ale je tam velmi silná lidská stránka a taky jsem se s tím hodně ztotožnil, protože byl zhruba ve stejném věku jako já teď. Hmm.
17: Tak abych ho trošku představil, tak Josef František letal v RAF jen od srpna do 8. října 1940, kdy tragicky zahynul. Přesto se střelil 17 nepřátelských letadel. Byl to, jak říkáte, nejúspěšnější zahraniční pilot. Proč se vlastně tak velký příběh dostal na plátna kin až v roce 2026?
18: Stejnou otázku si kladu já. Vlastně není to poprvé, co na mě takovéhle téma čeká téměř nebo přes 80 let. A opět si kladu otázku, proč. Ale myslím si, že jedním z těch důvodů je, že přece jenom létal za tu polskou stíhací peruť. 303. polská stíhací peruť a v Polsku je vlastně větším hrdinou než u nás. Ve školách se o něm děti učí, stejně tak v Anglii to jméno hodně rezonuje. Neříkám, že tady ne u nás v Čechách, ale spíš v těch odborných kruzích. Není to, jako když se řekne Gabčík nebo Kubiš, tak to rezonuje, že o tyhle ty jména. A myslím si, že František si hrozně zaslouží, aby tyhle jména, tohleto jméno rezonovalo. A bohužel se tak nestalo. Myslím si, že je to i tím, samozřejmě poválečný komunistický režim, který tady tohleto potlačoval, tu tematiku. A ještě navíc, když to bylo zkombinováno s tím, že byl za Poláky, a Poláci si ho možná tak trochu přivlastnili, tak to všechno tak trochu dává smysl, ale je to neprávem a jsem moc rád, že jsem měl tu čest ten příběh na ty plátna dostat.
17: Teď máme vlastně výročí války v Polsku, když začala druhá světová válka. On se údajně proslavil tím, že létal a zazoval na Němce granáty z dvouplošníků. Proč vlastně skončil v té 303. polské peruti? Vy tam máte, já jsem ten film viděl, vy tam máte příběh z Francie, kdy on chtěl narukovat k české zahraniční jednotce, ale velmi ze zlou se tam potázal, chtěli ho zavřít dokonce.
18: No, je to tak, tohleto je věc, která se k nám dochovala v nějak ve formě vzpomínek a ty vzpomínky je vždycky...
17: A byla autentická ta historka, která je...
18: Byla autentická byla. A ty vzpomínky je vždycky potřeba brát s nějakou rezervou a ideální je, když se dvě nezávislé vzpomínky na sobě potkají v tom, že se zhodují v tom obsahu, což mám dojem, že byl i tenhle ten příklad. Je to zlomový okamžik v tom jeho životě, protože nám taky vypovídá o tom, že se cítil být Čechoslovákem a chtěl s těmi Čechoslováky bojovat, ale bohužel prostě tím, jak už to někdy na těch vyšších místech bývá, tak se tam setkali s nevolí a rozmrzelo je to natolik, zejména teda Františka, který byl poměrně impulzivní, že a taky hledal přátelství a to u Poláků opravdu našel a právě proto s nimi zůstal a ale je fakt, že jeho kolegové Balejka a Pavlovič, že tam vyvíjeli nějaké snahy o to i potom se vrátit k Čechoslovákům, ale bylo jim doporučeno zůstat u Poláků.
17: To byly letci, kteří s ním létali. Ve filmu jsou hrané situace, dokumentární prvky, archivy, letecké souboje. Pro toto dokudrama, tak pojďme si o tom chvíli povídat, proč tento žánr a jak jste k tomu vlastně přistupoval jako režisér a vy jste vlastně i scénárista.
18: Je to tak, jsem spolu scénárista, ještě s kolegou Petrem Pelechem jsme to psali. No, první idea byla taková, že uděláme dokument.
17: Ano.
18: Čistě dokument. To bohužel ne.
17: Mimochodem o tom jsme si před rokem povídali a vy jste říkal, že chystáte dokument.
18: Že jo, jo. Tak to je ono. To nedopadlo, protože těch archivních materiálů spojených s Františkem je naprosté minimum, pár fotek se nám dochovalo a muselo by to být spíš takové jako ilustrativní obecné archivní materiály, což nám přišlo jako škoda, protože to téma a ten příběh je opravdu silný. Tak jsme si řekli, že bychom možná zkusili ten hraný film, jenomže na to se obsadat finance na takhle náklad. Jako velkolepou věc bylo, řekl bych, i v tom časovém horizontu prakticky nemožné.
17: Takový historický film.
18: Právě, což je nejnákladnější žánr, řekněme. A tak jsme si řekli, nebo mě napadlo udělat takový hybrid. Že já občas rád přecházím ty hranice žánru a řekl jsem si, že zkusím něco, co bude částečně hraný film a částečně dokument. Tak jsem zaexperimentoval. Nerad tomu říkám dokudrama, protože dokudrama je něco trochu jiného, to jsou většinou dohrávané scénky, kdežto tady jsou opravdu, je tady snaha mít čistě hrané filmové scény, které jsou občas propletené s archivními sekvencemi. Já tomu rád říkám hraný film s dokumentárními prvky, nebo ne dokumentární film, ale filmový dokument.
17: Režisér filmu Osamělý vlk Ondřej Veverka je hostem pátečního presklubu.
5: Frekvence 1, presklub. Každý den aktuální host.
17: Jak bylo těžké dát scénář k filmu? Vy už jste něco řekl, ale František Josef nebyl rozhodně jednoduchá figura. Měl problém s nadřízenými občas. Navíc bojoval v září 39 v Polsku, ve Francii, pak v Anglii. Mm-hmm. Jak to bylo těžké dát dohromady?
18: Ten příběh, myslíte? No, velmi nám pomohl právě náš odborný garant Jiří Rajli, který je současně autorem knihy, kterou jsem zmiňoval. A bylo to jako skládat mozaiku z různých střípků. Měli jsme k dispozici jeho rady, jeho historické podklady, archivní materiály z různých zdrojů, vzpomínky lidí, kteří o něm slyšeli nějaké historky právě z Otaslavic, odkud on pochází.
17: To je u Prostějova.
18: A velmi zásadní byl pro nás deník Josefa Balejky, jeho nejbližšího spoluletce, řekněme, nejbližšího kamaráda z toho období, který si od útěku z vlasti v tom červnu 1939 pravidelně denně vedl deník, kde zapisoval, co dělají. A právě to nám velmi pomohlo udělat takovou tu mapu všeho a vnést do toho i takové ličtější okamžiky, protože právě tam jsme se dozvěděli přesně to, i ty intimní věci, nebo takové ty bulvárnější věci, kolik měli milenek, kdy se s kým poprali, prostě co zažívali na té cestě a tak dále. Takže
17: to, co je důležité pro film.
18: To, co je důležité pro film, přesně. To, co nám pomohlo z toho dokumentu udělat film.
17: Vy máte za sebou dokumentární série. Před rokem jsme si povídali o My budovatelé nové republiky. Natočil jste Mi občané protektorátu. Teď jste poprvé režíroval s herci, je to tak?
18: No, já mám vystudovanou na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku režii hrané tvorby. A ono není tak jednoduché se k té hrané tvorbě dostat. Člověk se musí k tomu tak nějak
17: protočit,
18: propracovat. Ale bylo to poprvé profesionálně, jak studentských filmů jsem za sebou už několik měl. Ale byla to obrovská výzva, je to něco jiného, jak to najednou má těch 96 minut.
17: Jak je to těžké přešaltrovat vlastně z dokumentů na práci s herci?
18: No, tak je to specifické v tom, že vlastně nejste sám. Toho dokumentu jste většinou sám, se prohráváte těma archivníma materiálama a tady najednou je kolem vás velká spousta lidí a všichni chtějí všechno znát a vidět neustále na něco odpovědi, ale vlastně musím říct, že to byla příjemná změna.
17: Osamělého vlka si zahrál Tadeáš Moravec. Dobrá volba?
18: Lepšího jsem si nemohl přát.
17: On studoval v Anglii nebo žil tam nějaký čas, že?
18: Je to tak. Přiznám se, že tu roli měl hrát někdo jiný, ale ono to tak nějak jako nedopadlo a právě Tadeáš měl hrát jednoho z toho čtyřlístku, jednoho z těch čtyř letců A když jsem hledal právě tu alternativu, tak jsem nemohl na nikoho přijít a pak jsem se podíval na tu hlavní čtyřku a řekl jsem si, sakra, teď on je tady, to je on. Mm-hmm. A jsem za to nesmírně vděčný. A myslím si, že lepšího Františka jsem si přát nemohl.
17: Vy jste ten film měl prý natočený za 10 dnů, je to pravda?
18: Je to pravda. Byla to neuvěřitelná jízda. Za jeden den jsme občas prostřídali i 4-5 lokací, což lidi, kteří se u filmu pohybují, tak dokážou asi z tohoto pochopit a pocítit, jaká to byla bolest, jak náročné to bylo, ale všichni jsme to dělali srdcem. A myslím si, že to na tom výsledku ani nejde snad tolik znát, že jsme měli tak málo času, dělali jsme pro to maximum. A jsem vlastně hrdý na celý ten tým, že to takhle zvládli.
17: Mimochodem, když jsme byli u Polska, kde, jak už jste říkali, je Josef František velký hrdina, protože v září 39 tam bojoval, pojedete s Osemělým Vlkem i do Polska?
18: Pan producent... Jiní tyhle ty ambice mají. V Polsku je to velký zájem, už jenom když se člověk podívá na internet, na různé upoutávky, tak vidí, že velká značná část těch komentářů je v polštině, i v angličtině, z Anglie tam hodně píšou. Vlastně ta čeština je tam v nějaké menší třetině, bych řekl, a ozývají se hlasy čím dál hlasitěji a myslím si, že by se to snad i mohlo podařit.
17: No a je to jiný trh, 40 milionů je 40 milionů.
18: Právě.
17: Dodává v Presklubu režisér Ondřej Veverka.
5: Frekvence 1, Presklub. Každý den aktuální host.
17: Jak už jsem říkal, na slavnostní premiéře byl prezident Petr Pavel. Jak se točí film s prezidentskou záštitou?
18: No my jsme tu záštitu vlastně dostali až ke konci postprodukce. Zpočátku jsme dostali záštitu ministryně obrany tehdy ještě a byla to vlastně nesmírná čest něco takového dostat. Najednou člověku došlo v ten moment, že ten projektík, který kdysi jako zamýšlel udělat, což on opravdu vypadalo, že bude menších rozměrů zpočátku, tak to najednou vyrostlo do téhleté pompy, že nakonec i na tu premiéru se pan prezident dostavil. A byl to nezapomenutelný zážitek vidět, že po skončení toho filmu tleskal, stoupnul si a podá člověku ruku a řekne, že jsme odvedli výbornou práci, tak to je...
17: To je radost.
18: To je radost.
17: Děj filmu se odehrává, jak už jsem říkal, v Polsku, ve Francii a v Anglii, kde jste Osamělého Vlka natáčeli.
18: No, natáčeli jsme ho zejména na Ostravsku. Tam jsme objevili staré kasárny z 30. let v takovém, řekněme, jmenuje se to Nová šance. A tyhle ty staré kasárny jsme si v interiérech přestavili na Francii, na Polsko i na Československo. Výpraváci tam teda měli hodně práce, ale tím, že ty místnosti byly de facto zachovalé, jenom s tím, že potřebovali trochu vyčistit a samozřejmě vytapetovat a tak dále, tak si myslím, že něco lepšího jsme si nemohli přát na to natáčení. Hodně nám to pomohlo i s tím cestováním. Dále jsme natáčeli v Krakově, v Muzeu polského letectva.
17: A ty letecké bitvy, to je počítač, nebo jste měli letadla?
18: To je všechno počítač. Letadla jsme měli taky. Vlastně všechny záběry, kde vidíme pilota sedět v kokpitu, tak jsou reálné. Natáčeli jsme jak tady ve Kbelích se starými letouny, tady i s tím Hawkerem Hurricanem. Natáčeli jsme v tom Muzeu polského letectva v Krakově. A myslím si, že to je snad všechno, možná mi něco uniká, možná ne, ale všechny kokpitové záběry jsou reálné, ale to, co vidí člověk kolem, nebo když kamera najednou opustí ten letoun, tak to je počítač, protože už v těch, i ty letouny jsou většinou neletoschopné, nejde to.
17: Bohužel. Historické filmy jsou nejnáročnější disciplína, už jste to zmínil tím rozpočtem. Co přijde teď, na co se chystáte dál, jaké máte další plány?
18: No, plány jsou velké, těch projektů rozpracovaných několik. Asi nedokážu být úplně konkrétní, ale prozradím, že určitě zůstaneme v historii. To už je voda, ze které asi nevylezeme. A takovým jako nejaktuálnějším projektem, který by současně mohl být možná v něčem trochu kontroverzní, ale myslím si, že v dnešní době velmi potřebný a že bude nadčasový, který by se mohl odehrávat v roce 1933. ale víc k tomu neprozradím.
17: Tak vy máte za několik dní 30, tak jste pořád na začátku, tak dopředu gratuluji a přeji úspěchy s dalším filmem třeba.
18: Moc vám děkuju.
17: To byl režisér Ondřej Veverka. Ondřej Kopa vám přeje příjemný pohodový víkend, třeba s Frekvencí 1.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert, dle srovnání k 26.8.
5: Frekvence 1.
20: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
20: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
5: Který rok to mohl být?

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme!
2: Velká seriálová událost se začíná odehrávat v centru Prahy. Tak dobrý večer, pokud půjdete centrem Prahy a uvidíte filmový štáb, tak vězte, že je to s největší pravděpodobností Netflix, který tady začal právě teď natáčet seriál novinky Dana Browna Tajemství všech tajemství, což je jeho nový tajemný román, který se odehrává právě v Praze, v české metropoli. No a Netflix si kulisy Prahy vypůjčil kvůli tomu, aby tady natočil seriál z téhle knížky. Tak za chviličku vám řeknu detaily, máme pátek večer, venku je nádherně na grilování, na posezení, na pivku, tak si to s námi pojďte užít.

0: Dan Brown. Tak ten se před víc než 20 lety proslavil šifrou mistra Leonarda. Hodně tomu taky pomohl potom stejnojmenný film s Tomem Hanksem, který byl světovým bestsellerem, stejně jako tahle ta nejslavnější knížka Dana Browna. Tak Dan Brown, je to vlastně přesně rok a možná si na to vzpomenete, byl v Praze a představoval tady svůj nový román Tajemství všech tajemství, kdy celý ten příběh zasadil do našeho hlavního města, tedy do Prahy. V tom nejnovějším románu svádí symbolog Robert Langdon, který je typický pro jeho romány vlastně už od šifry mistra Leonarda, Závod s časem, s dávnými silami, aby zachránil pohřešovanou vědkyni a její přelomový rukopis. No, prostě nádherná detektívka, pokud jste ji ještě nečetli. A zajímavé na tom je samozřejmě, že se to odehrává všechno v Praze. Takže Praha se loni, přesně 9. září, stala obrovským, ale obrovským centrem pozornosti pro celý svět, protože Dan Brown prostě píše bestsellery. No a teď tohle všechno má pokračování. Netflix začal před pár dny v centru Prahy natáčet seriál podle té knížky Dana Browna, tedy podle knížky Tajemství všech tajemství. Odehrává se knížka v Praze, taky se i seriál bude odehrávat v Praze, už jsou tady všichni hlavní tvůrci. Dlouho se nevědělo, kde se bude natáčet, jenomže Netflix dal na svoje sociální sítě fotku s hlavními hrdiny na sociální sítě v Americe a i v Evropě. No a ono je naprosto jasné z toho, že stojí před obecním domem a před pražskou prašnou bránou. Takže pokud budete někdy v centru Prahy, mrkněte se, jestli někde není filmový štáb, protože možná se právě teď v Česku natáčí seriál, který bude mít obrovskou sledovanost na Netflixu vlastně po celém světě.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: No a dost možná máte úplně jiné starosti, protože právě teď jedete na víkend, bude nádherný víkend, ostatně za chvilku volám Dášu Honcovou, ale máme pátek večer, tak pojďte mrknout na dopravu. Trošku nám to drhne, ale tak páteček, no.
2: Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, naberete zdržení asi půl hodiny mezi 10. až 22. kilometrem vlivem silné dopravy. Ta se od Merošovic rozjíždí a přibržďuje zase až před Brnem, kde je potřeba počítat s kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 180 kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Na Pražském okruhu se ucpává provoz v úseku mezi dálnicí D5 až obcí Ořech, kde řidiči nabírají 15-minutové zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.

0: Dáša Honcová na drátě. Ahoj, Dášo. Jo, počkej. Dášo, já jsem tě nepustil lidem. Tak znova, jo? Dáme si to jako ještě jednou, že se tohle nestalo. Dáša Honcová na drátě. Ahoj, Dášo.
1: Dobrý podvečer.
0: No, tak teď už je to lepší. Jak bude o víkendu? Hezky, viď?
1: Řekla bych, že počasí na jedničku, i když má to háček. Zítra ráno se ještě budeme probouzet na většině území Česka do deštivého rána. Úderem pravého poledne, ale oblačnost začne velmi rychle ubývat a odpoledne už bude slunečné.
0: A to znamená nějaké třicítky třeba, protože už dneska bylo docela hit.
1: Dneska byly dokonce 32 a to na jižní Moravě, ale zítra už k nám pronikne chladnější vzduch, takže to budou teploty do 25 a nedělní ráno dokonce ojediněle přinese teploty jen na 5 stupňů Celsia, takže v neděli po ránu se teplej oblékněte, ale jinak bude neděle doslova do písmene zalitá sluncem, očekáváme 12-hodinovou délku slunečního svitu a v těch odpoledních maximech opět dáme 25.
0: Takže ve stanu někde ve spacáku možná bude to chtít ještě mikinu a svetřík, veď?
1: To rozhodně ano.
0: Ten zítřek, říkala si ráno deštivý, takže v noci někdy tak máme čekat, že začne pršet?
1: Je to tak, počasí u nás od severu bude ovlivňovat studená fronta. Nyní už jsou první bleskové výboje kousek za našimi severními hranicemi, ale spoň se nám ale v nočních hodinách bude velmi dobře spát, protože ty kapky deště, když bubnují, tak pro naše tělo je to vlastně velmi blažené. Hovoříme o takzvaném růžovém šumu, takže otevřete okna do kožána, krásně se vyspěte.
0: Bude to takový ten pohodový deštík? Nebude to nějaký slejvák, bouře, vichřice?
1: Bouřky očekáváme pouze v Libereckém a v Ústeckém kraji, jinak to bude ten pohodový zahradní deštíček, po kterém nebudeme muset zalévat, protože spadne kolem 5 litrů na metr čtvereční.
0: Moje mamka vždycky říkala, Bůh deštíčkem omyje, tak to bude asi přesně ono.
1: Přesně tak.
0: Jak to bude vypadat začátkem příštího týdne? Vydrží ta neděle krásná slunečná i na první půlku?
1: Vydrží, a to přesně na první půlku a očekáváme, že teploty dokonce výrazně porostou a vypadá to, že úterní den přinese v maximech 32 stupňů Celsia. Představ si, že na jižní Moravě to bude letošní 53. den s teplotami přes 30 stupňů Celsia, no ale pak přijde hned velmi výrazné ochlazení a ve druhé polovině příštího týdne už uděláme ten první krůček do pomyslného podzimního počasí.
0: To znamená déšť, zima a plískanice?
1: Deštníky a pláštěnky budou na denním pořádku a za odpoledních maximech za 22 stupňů Celsia budeme rádi.
0: Tak jo, tak a to si řekneme zase příští pátek. Tenhle víkend vypadá krásně, tak si ho užijte, přátelé, a tohle byla Dáša Honcová. Díky moc, Dáša.
1: Krásný večer, naslyšenou.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A Honza Homolka s plnovousem a úsměvem.
6: To je velmi podstatná informace.
5: Ano, na začátek zpráv, já bych si ty zprávy jinak neužil.
6: Hlavně v rádiu. Hezký večer. Macinka bojuje za účast Turka. Američtí vyjednávači navštíví Moskvu a Kyjev a Trump kritizuje Británii. Poslanec Filip Turek by se měl i přes vyšetřování své dopravní nehody znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí, řekl předseda motoristů a ministr zahraničí Macinka. Nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo Turkovo auto s nemocničním vozem, prověřuje policie pro podezření s ublížení na zdraví z nedbalosti. Řidič vozidla po ní totiž skončil v pracovní neschopnosti. Macinka k návratu Turka říká:
7: opravdu bych si přál, aby na té agendě pracoval, takže mě už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
6: Turek, který po nehodě dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce, dodal, že očekával vyšetření nehody do 30 dnů. Při středeční exhumaci ostatku Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech vyšlo najevo, že tělo někdejšího ministra zahraničí zůstalo celistvé a prošlo procesem zmídelnění. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu k exhumaci přistoupil v souvislosti s novými informacemi, které by mohly pomoci objasnit okolnosti Masarykovy smrti v březnu 1948. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví tuto sobotu a neděli Moskvu a také Kyjev. Napsali to ruská státní tisková agentura TASS či americký zpravodajský server Axios. S odvoláním na své zdroje Kreml ani Washington zprávu oficiálně nepotvrdili. Policie v severním Porýní ve Falsku vzala útokem vozidlo muže podezřelého ze sabotáží na několika rozvodnách v zemi, řekl regionální ministr vnitra. Velká Británie stojí na pokraji katastrofy, prohlásil v rozhovoru pro britskou televizní stanici GB News americký prezident Trump. Své vyjádření zdůvodnil vysokými cenami energie, politikou směřující k nulovým emisím a dopady masové imigrace. Hokejisté Karolí Chvaru chtějí v nadcházející extraligové sezóně potvrdit výsledky z předešlého ročníku. Získali bronz. Cílem klubu je pokračovat ve zlepšujících se výsledcích z posledních let a stabilizovat pozici mezi špičkou soutěže. Generálním partnerem klubu se stala čínská automobilka BYD. Jednatel klubu Daniel Tobolka pokračuje:
8: že se nám podařilo Karlovy Vary propojit s partnerem, který je ne nadregionální, ale vlastně mezinárodní, považuji za velký úspěch a měl bych jako radost, kdyby se nám podařilo to partnerství dál rozvíjet. BYD marketingově spolupracuje s Interem Milan, Paris Saint-Germain z Manchester City, tak už z toho je jasný, že energie Karlovy Vary je v dobrém klubu. Vždycky ten silný partner pomůže stabilitě toho klubu. Víte, že financování sportu v České republice není úplně jednoduchý zadání.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm a přeháňkami, nejvyšší teploty 19 až 24.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má Honza.
9: Pokud máte v plánu cestovat po dálnici D1 z Prahy do Brna, naberete zdržení asi 20 minut mezi 12. až 22. kilometrem vlivem silné dopravy. Zvýšenou opatrnost bejte při projíždění kolem dopravní nehody na dálnici D5, která se stala na 46. a 5. kilometru ve směru na Německo. Provoz u ní přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. A stejná situace je u dopravní nehody na Pražském okruhu na 23. kilometru ve směru na letiště. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
6: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi. Ondra Kubala.
10: Ano.
6: Ondro, jaký to je mít měsíc volno?
10: Je to skvělý, ale když ten měsíc cestuješ s dětma, máš je v karavanu, všechny
6: čtyři. Teď máš asi 17,
10: víš? Mám čtyři. Tak vlastně jsem přijel a docela bych si říkal, tak a teď bych si dal dovolenou. Tak Honzo, díky moc za zprávy. Uslyšíme se zase za hodinku. No a přátelé, já vás za chviličku vezmu za Xindlem X. Písnička, kterou se hodně proslavil na české hudební scéně, je Anděl. Jsem anděl, co tě dostal na povaz? No, určitě ji znáte. Tak pokud byste si mysleli, že to je o andělovi, který měl hodně sexu, protože má v kapse lubrikační gel, tak samá voda. Ten příběh je o úplně něčem jiném a pozadí té písničky je mnohem, ale mnohem dramatičtější. Tak za pár minut vám to tady na Frekvenci 1 řekne sám Xindl X. No a pak si dáme taky páteční song za odměnu, ten nesmí chybět.
4: Frekvence 1.
11: Konečně pátek.
4: Ondra Kubala.

Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Už jenom pár minut a bude tady páteční song za odměnu, tak zatím přemýšlejte, kdo by si zasloužil vaše poděkování, nebo kdo by si zasloužil takhle v pátek v podvečer od vás song prostřednictvím Frekvence 1. A my teď jdeme za Xindlem X, protože Xindl X slaví 20 let na hudební scéně, no a tak jsme ho stejně jako předtím Činasky nebo No Name požádali, aby vybral 20 největších písniček a ke každé z nich pro vás, pro posluchače Frekvence 1, připravil příběh ze zákulisí, jak ta písnička vlastně vznikala. No a jelikož s tímhle seriálem teď začínáme tenhle týden, tak musíme vykopnout tím asi největším hitem, který Xindla proslavil, ten je z roku 2009 a jmenuje se Anděl. Možná si vzpomenete, jak v klipu k němu úžasně tančili Simona Babčáková, Maruška Doleželová nebo herečka Táňa Pauhofová. Jenomže málo kdo z nás vůbec tehdy tušil, o čem je ta písnička a jak vážné téma to ve skutečnosti je. No, Xindl vám to řekne sám.
1: 20 let, 20 hitů. Xindl X slaví a vzpomíná, jak vznikaly jeho hity.
2: Exkluzivně na Frekvenci 1.
3: Ahoj, zdraví vás Xindl X a dneska se spolu vrátíme do roku 2006. Českem akorát otřásala kauza nejmenovaného sbormistra v nejmenovaném dětském sboru, který zneužíval svého postavení a bohužel i svoje svěřenkyně. Nevím, jak to máte vy, ale já, když jsem něčím otřesený, mám o tom tendenci dělat nemístný vtipy. A tak jsem dostal nápad na písničku o sbormistrovi v nebi, která začínala slovy. Jsem anděl, co tě dneska v noci chtěl, a řídit andělský sbor, no, to je lepší než porno. Ale když jsem ten song dopsal, zjistil jsem, že tohle čtyřverší je to jediné, co písničku spojuje s aktuální kauzou. Jinak by to mohla být nadčasová písnička o někom, kdo zneužívá svoje postavení. To jsem si říkal, že je lepší. A tak jsem ten začátek předělal na refrén, který už dobře znáte. Je pravda, že když písnička vyšla, dost lidí nechytilo, o čem to vlastně je. Brali to asi jako písničku o cool andělovi, co má spoustu sexu. Dost často za mnou po koncertě někdo chodil a říkal mi: ten tvůj anděl, to je super, to je úplně o mně. No, v takových chvílích člověk neví, jestli má mít radost nebo se bát. Každopádně, ta písnička na světě, tak si ji pojďme pustit.
4: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě

Tohle byla americká reggae skupina Big Mountain. Ovšem není to jejich původní písnička. Ta původní skladba Baby, I Love Your Way je reggae předělávkou starší americké písničky od zpěváka Petera Frampna. No, ale Big Mountain to vyneslo dokonce nejedno ocenění. Třeba v roce 1994 získali cenu MTV Europe Music Award v nejlepší za kategorii nejlepší cover verze. Takže vlastně to, že to nebyla jejich písnička, jim docela pomohlo. Teď už ale Richard Marx, tohle jsou jeho první tóny a přátelé, je čas na náš páteční song za odměnu. Tak jestli máte někoho, komu chcete udělat takhle v pátek večer písničkou radost a chcete mu taky říct, v čem je skvělý a za co si tu písničku takhle v 19.22 zaslouží, tak volejte frekvenci 1 257 400 a 39 k tomu.

0: Tyční song za odměnu na frekvenci 1.
1: Tak na drátě už mám Petra. Petře, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Petr.
1: Kdo si zaslouží váš song?
2: Moje oblíbená sousedka z Jiseňského kraje, Lucie.
1: Počkejte, vy hrajete pro sousedku? To jsme tady ještě neměli. To je po

0: prvé. Tak počkejte, v čem je Lucie speciální jako sousedka?
1: Vždycky na mě byla velice hodná a vždy, když jsem chtěl, tak mi pomohla a když jsem byl například opilý, tak mě vždy dovedla na svém rámě pořádku domů.
0: Ale tak to je krásný. Tak to je krásný. A že jsem tak smělý, jak často se vám to stává, že vás dovede na rámě domů?
1: Už teďka vůbec, ale v mládí se to stávalo třeba jednou za měsíc.
0: Je, tak pozor, vy jste letití přátelé, sousedé.
1: Ano, ano, přesně tak, letití přátelé.
0: A odkud ta Lucie vlastně je? Aspoň, řekněte město?
1: Z Jesenického kraje.
0: Nebudeme říkat detaily. Dobře, ona ví.
1: Radši ne.
0: Ona ví.
1: Ano, ona ví.
0: Co jí zahrajeme?
1: Nějakou až Jorg, prosím, to je ta písnička pro tebe.
0: Písničku pro tebe, takže takzvaně v tento okamžik písničku pro ní.
1: Ano, tak jo.
0: Tak Petře, až zase sejdete někdy pozdě nad ránem na cestě, tak ať je tam Lucie vždycky pro vás. Mějte se krásně a jdeme na to.
1: Taky. Děkuji, naslyšenou. Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

0: Horehroní, slovenská zpěvačka Kristýna, ale teď náš Petr Jablonský. Je tady zpátky po letních prázdninách, v neděli se na vás těší v nedělním lifeu po 13. hodině. No a minulý víkend to už odstartoval novou etapu nedělního lifeu, mu volal Bedřich a chtěl dát řeč s Milošem Zemanem. No, Bedřich a Miloš, pojďte si ten pokec poslechnout.
1: Ano, zdravím vás, Bedřichu, jak se máte?
2: Dobrý, a vy?
1: Výborný. No tak jsme pokecali a teď pojďme k nějaké důležité, předpokládám, státotvorné otázce, kterou mi položíte.
2: Já jsem se chtěl zeptat, proč budete kandidovat na prezidenta znovu?
1: No tak to vám velmi rád vysvětlím. Podívejte se, v rozhovoru jsem uvedl, že uvažuji o kandidatuře na prezidenta. A mělo to jasný důvod. Víte, Bedřichu, já jsem se dozvěděl, že na Hradě je schovaná flaška. Ale nakonec jsem zjistil, že to byla pouze schovaná keška. No a tak jsem si řekl, že se na to můžu akorát tak vykašlat. A to je celé.
2: Ale na staré kolena, co tam budete dělat?
1: Právě, že vůbec nic, Bedřichu. Vysvětluji vám to, je tam pouze keška, není tam flaška. Takže už tam nejdu. Pavel tam má vyvětráno. No to by zase trvalo, než bych si to zahulil. Takže ano. Víte co, pohrdnu Hradem a budu ve svém malém sloubečku v Lánech si užívat důchod. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Taky, naschledanou.

0: Jo, vajáž, vajáž, jak se máš, Míro Michálku, ahoj.
1: To byl rychlej start teda.
0: A tak nebudem to zdržovat, nebudeme chodit kolem horké kaše, že?
1: No já vím, kamaráde, na to, že jsme se ale neslyšeli skoro měsíc, protože ty jsi teďka byl velký cestovatel, nikoli já, tak mě vlastně tenhle rychlej start překvapil, ale chápu to, asi tě trošku tlačí čas, něco o té práci vím. A ty se chceš určitě zeptat, jak vypadá náš aktuální podcast s Janou, který chystáme na Frekvenci 1, Jana Výlety na míru. My jsme tentokrát vyrazili do Třebové, ovšem nikoli do České, která by vás možná mohla napadnout jako první.
0: Tak tam je jenom nádraží, pokud vím.
1: No, taky se tam třeba někdy podíváme, možná budeš překvapený, ale my jsme vyrazili tentokrát o kus vedle do Moravské Třebové, když jsem Janě řekl, pojedeme do Moravské Třebové, tak Jana začala zpívat vínečko bílé. Říkám, no to seš trošku mimo. Jako, ono se to sice jmenuje Moravská Třebová, ale do Vína to ještě opravdu hodně, hodně kilometrů, ale to město mě opravdu překvapilo. A myslím, že na víkend je jak dělaný, protože je malý, krásný, historický, hezký, uchopitelný, má nádherný náměstí. Má krásný zámek, má nádherné muzeum, ve kterém vás překvapí mumie, kterou jsem tam teda ale opravdu nečekal, a potom nějaký japonský šavle a katany, to jsou prostě věci, které tam opravdu nečekáš, ale krásné výlety do okolí, je tam několik kopců, na které ty můžeš vyrazit, je tam taková nádherná poutní cesta, je tam park, ve kterém můžeš jezdit na kole, takový ten single track, nebo jak se tomu říká, a kam můžeš s malýma i s velkýma, i to si tam můžeš, takže i pro ty cyklisty je tam vyžití. Je tam pivovar, to je zásadní informace, a protože nejsme daleko od kraje Tvarůžků od Loštic, tak dokonce na náměstí mají aj pizzu s cibulí a s tvarůžkama.
0: A risknou si to?
1: Co? To musíš, je to povinnost.
0: No a je to taky dobrota? Já bych se asi bál.
1: No můžu ti, kamaráde, říct, že ta kombinace cibule a tvarůžku, dobře, musíš tam mít s někým asi, kdo tě velmi dobře zná třeba.
0: Míro, zaujala mě ta mumie. Ona je tam jenom jedna?
1: No, je tam, myslím, že jenom jedna.
0: To není mnoho.
1: No není mnoho, ale ono přeci jen nejsou asi na rozdávání úplně, a myslím, že tam mají nějakou úplně první 3D vizualizaci dokonce té mumie, a že se jí můžeš podívat nějak do očí přímo. Ale to se přiznám, to jsem neskoušel, to úplně nevím.
0: Tak dobře, ale tohle to zní, myslím, jako velké lákadlo zámku v Moravské Třebové. Tak pokud bychom chtěli slyšet detaily, tak už teď můžeme v tvém podcastu s Janou Knížkovou Jana a výlety na míru. Souhlasíš?
1: Ano, ano.
0: Už je teď na našem webu frekvence1.cz, tak na to hoďte ucho. Míro, díky moc, měj se krásně a nejseš náhodou ročník 74 nebo 75, co?
1: Ne, to já jsem mnohem mladší, teď mě je 630, ty nemůžeš počítat.
0: Je, promiň, já jenom, že tady mám 74, 75, víš, od Dokhanos. Tak zase ano, ahoj.
1: Zahraj si sobě, ahoj.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kriký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: A Honza Homolka, co tam máš?
6: Hezký večer. Mystifikace napálila Macinku. Letní koupání se protahuje a Křetínský posílil svůj vliv v Anglii. Francouzská agentura AFP si všimla činu skupiny aktivistů, kteří pod falešnou identitou natočili rozhovor s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, čímž podle svého vyjádření upozornili na jeho podceňování vlastní ochrany. Macinka se podle AFP nechal napálit a jeho ochranka strapnit. Letní sezona venkovních koupališť pokračuje. Řada letních areálů provoz prodlužuje i díky počasí. Vykoupeme se tam minimálně do poloviny září. Třeba v hlavním městě funguje dál Biotop v Radotíně, koupaliště Pražečka na Žižkově, Petinka v Praze 6 a Ládví v Praze 8. Sezona díky počasí pokračuje také na letním koupališti Flošna v Hradci Králové. Jak prozrazuje ředitel Tomáš Pospíšil.
7: Letní koupaliště Flošna má otvírací hodiny od pondělí do pátku od 9 do 19 a samozřejmě sobota, neděle, svátky také od 9 do 19. Samozřejmě všechno budou ovlivňovat klimatické podmínky. Zavírací den zatím není určen.
6: Režisér doku dramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka v presklubu popisuje, jak náročné bylo sehnat finance a také proto zvolil hybrid. Prozradil, koho a jak napadlo toto téma a též, kde se natáčelo.
8: No, natáčeli jsme ho zejména na Ostravsku. Tam jsme objevili staré kasárny z 30. let v takovém, řekněme, jmenuje se to Nová šance a tyhle ty staré kasárny jsme si v interiérech přestavili na Francii, na Polsko i na Československo.
6: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Podezřelým ze sabotáže na objektech energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie v severním Porýní ve Sfálsku vzala útokem vozidlo podezřelého 48-letého muže z Gevelsbergu v této spolkové zemi. Bývalý český fotbalový reprezentant Antonín Barák přestoupil do Apoelu Nikozie. Podle kyperských zdrojů podepsal s novým klubem dvouletý kontrakt. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 46%.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší denní teploty 19 až 24.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
9: Dálnice D2 je na 27,5 kilometru uzavřena z Bratislavy na Brno z důvodu požáru vozidla. Poslední volný sjezd je exitem 41 Podivín. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Tolik zprávy, pozor na dálnice, tedy u Podivína, jeden Podivín je tady před
5: Ondra Kubala. Ten jeden Podivín se moc těšil zpátky do rádia po měsíčních prázdninách s dětmi, přátelé, a v téhle hodince probereme, co dělají slavní. Tak za chviličku zvednu telefon a volám Pokáče. Má jednu super písničku, právě teď dohrál koncert v Brně, tak doufám, že mi to zvedne. Ta písnička se jmenuje Ignor a spolu vám ji představíme. Uslyšíte ale v dalších 60 minutách taky novinku od Alexe Warrena, probereme svatbu Pavla Nedvěda a Dary Rollins, řeknu vám, že Štěpán Kozub má taky nový podcast Kozub Pičo, no a třeba takový George Clooney se vymezil mezi proti velmi mocným lidem na festivalu v italských Benátkách. Tak to všechno probereme.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: show, konečně pátek, povídáme si o tom, co dělají slavní. No, tento týden nasazujeme novou Pokáčovou písničku do našeho playlistu a je to písnička Ignor. A tak zvedám telefon. Honzo, dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem.
0: Vy jste teď v Brně a máte těsně po koncertě, že ano?
1: Je to tak, zrovna jsem tady slezl z pódia. Pomalu končí letní sezóna, tak si užíváme tady poslední doušky. Naštěstí ona za chvilku začne zase podzimní sezóna, bude to zase dobrý.
0: A řekněte mi, jaké věkové spektrum máte faninek takhle ve frontě na autogramiádu, když dohrajete?
1: Ve frontě na autogramiádu spektrum faninek bývá, řekněme, 0 až 99, bych řekl. Občas se stane, že ty v té nižší sféře, že mi třeba ty rodiče, ty své mimina dávají jako podržet a na fotku, já jim říkám, že oni začnou jako brečet a mi řeknou, ne, oni nebrečej, tak mi je daj a pak okamžitě v tu chvíli začnou hrozně brečet. Tak to máme takhle. A z toho vyššího spektra ty většinou nebrečej.
0: Chápu, strejda Pokáč se na hlídání nehodí, ale hraje hezký písničky. Asi tak,
1: ne? Tak.
0: Písnička Ignor, respektive písnička, kde zpíváte Dala jsi mi ignor. To jste vlastně brnknul na strunu, kterou jako asi každý z nás chlapů někdy zažil. Že jo?
1: Určitě, ať už jako co se týče vztahu, nebo dneska taky mám prostě spoustu nepřečtených zpráv v telefonu, kterým se prostě nedostanu, by se to dalo označit za ignor, ale přesně tady ta věc, jako mě se to, že já jsem duší a tělem vlastně taky ajťák a vždycky jsem byl, takže vždycky jsem měl vyhlídlou nějakou prostě holku ve třídě, která se mi líbila, tak jsem se jí jako dvořil všude, kde jsem mohl a ona si mě pak zablokovala všude, kde mohla, takže to je prostě, věřím, že nejsem sám, kdo tímhle si prošel.
0: Vy tu písničku posíláte teď oficiálně do rádií, posíláte ji do světa. Nicméně celé léto jste ji už hrál živě. Na festiácích, na svých koncertech, ostatně i na našem radiokempu Frekvence 1, když jste tam byl. Tak jak to vzali lidé naživo?
1: U těch nových písniček, oni často třeba nefungují úplně nutně jako na první dobrou, že přesně jsou písničky, kdy prostě si musíte nejdřív jako zamilovat a nesmějete se jim třeba hned na poprvé, co slyšíte, ale až potom, co si naposloucháte, tak je třeba máte rádi. Ale tohle to byla písnička, kterou jsem párkrát zkusil zahrát na koncertě a pak lidi se hrozně smáli a po koncertě říkali, že prostě už se těší, až si to budou moc poslechnout doma, že mají novou nejoblíbenější písničku. Takže uvidíme, no, je to teďka vlastně hodně čerství, venku je to pár dnů, tak zatím jsou ohlasy super, ale řekneme si za rok.
0: Já jsem se díval, že do klipu jste si vybral herečku Míšu Tomešovou, která vám tam tak nějak dává, ne ignor, ale dává vám košem, bych řekl. Mm. A už od Matfizáka na disku, když tak sleduju vaše klipy, tak mi přijde, že tam máte vždycky jako krásnou holku k sobě. Kam na ně chodíte?
1: No, to víte, to se musíte naučit 3 akordy na kytaru.
0: A jde to samo, jo?
1: Potom to jde samo, no. A samozřejmě, že to běžá všechny holky, co jsme kdy v klipech měli, tak byly skvělý holky, skvělý herečky a byla to radost s nima spolupracovat. A Míša v tomhle samozřejmě nebyla výjimkou.
0: Součástí písničky Ignor je vlastně trochu pozvánka i na vaše podzimní turné. Díval jsem se, že odstartujete 10. října Mladé Boleslavy, budete mít nějakých 14 zastávek a skončí to nebo vygraduje to všechno 23. listopadu v Lucerna Music Baru v Praze. Říkám to dobře?
1: Nemám to před očima, ale myslím, že v zásadě jo.
0: Teda teď se na to, já to před očima mám a dívám se, že to vygraduje teda v Gdyni až 13. prosince, ale to vůbec nevadí.
1: Ale těsně předtím to vygraduje v Českou cenu.
0: Jo, není na čňuru, která má dva happy endy, to je vždycky dobrý.
1: Přesně tak.
0: Co na tom koncertě zažijeme? Protože vy byste měl mít sebou živou kapelu tentokrát.
1: Je to tak, já vlastně vždycky, když se mě na mém turné klubovým, ať už jarním, podzimním tali, tak co bude novýho? Já řeknu, no nic, prostě to přijdu, zahraju písničky a kdo chce, přijde, kdo nechce, nepřijde. Ale tentokrát poprvé opravdu pojedu s živou kapelou, protože v květnu jsme hráli koncert v O2 Aréně, tak jsem si řekl, ale už to máme nacvičený, tak to prostě oprášíme a zahrajem s tou kapelou ty songy. Nebudou to teda primárně dětský songy, budou to jako normální songy, řekněme, ale opravdu to bude první a dost možná i poslední, když tak vidím, kolik je z těch jako zařizování turné s kapelou, tak si to přijďte užít ten unikátní zážitek.
0: No tak jo, pokud byste chtěli vidět a slyšet Pokáče trochu jinak než obvykle, tak mrkněte na termíny jeho Ignor turné 14 zastávek napříč Českou republikou. Vsadím se, že některá bude určitě poblíž toho místa, kde žijete nebo kde se vyskytujete v práci. Honzo, díky moc, že jste mi takhle v pátek večer zvedl telefon. Běžte se podepisovat, běžte konejšit děti a tady je na Frekvenci jedna vaše horká novinka, písnička Ignor. Dobrou noc.
1: Děkuju moc, ať se líbí a užijte si víkend.
2: Frekvence 1. Horká novinka.

0: Jo, Frankie šel do Hollywoodu a zpíval přitom o síle lásky. Tak nějak by se to dalo shrnout. Prostě Frankie Goes to Hollywood na Frekvenci 1 a The Power of Love. Teď ovšem dostává slovo lehce nekorektní, ale o to zábavnější poradna Michala Suchánka a Petra Kolečka.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když člověk sní hodně mrkve, opravdu pak lépe vidí? A jestli ano, proč tedy oční lékaři nepředepisují místo brýlí kilo mrkve denně, ale na 62 litoměřice?
3: Já mám k tomu opravdu osobní fakt jako zkušenost. Moje babička mi dávala, já nevím, třeba 3x denně mrkev strouhanou, mrkev s piškotama, strouhanou, mrkev s jabkem a pak i normálně jenom ty tyčky mrkvový a řekla Míšanko, jestli to budeš dobře vědět. Takže ve třetí třídě jsem měl 8 dioptrií a bylo úplně jedno, kolik jsem do sebe napral mrkve. Úplně jedno.
2: A není to těma piškotama? Není to tou kombinací s těma piškotama? Protože já jsem dostal mrkový koktejly s masem, už jako mimino.
3: No.
2: Jsme rozmixovaný.
3: No.
2: Bylo to docela takový jako populární. No. Moje máma se teda z toho musela zpovídat nějakým lidem, že to snad není možný, protože mi to dává a vidím teda výborně. A ona musí je dušená podle mě, abys to viděl, aby se jakoby podusil tam ten vitamin A.
3: Vitamin A se ti podušením ztratí.
2: No, nám vždycky říkali to u té dušený, u té hnusný.
3: No.
2: Jako když to bylo hodně hnusný, tak argument byl, budete dobře vidět.
3: Jo,
2: jako,
3: jo,
2: to bylo ta dušená mrkev v té školní jídelně, tam to vlastně vzniklo. No,
3: no a mě tahle tak chutnala, takže vlastně neměla žádný v sobě teda to Ačko, že jo, asi teda. Když mě to chutnalo.
2: Když je to chutnalo, musí to být hnusný.
3: Já vím, já jsem jí totiž nejet v té škole a proto jsem skoro slepej.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence

0: Lady Gaga, Frekvence 1, ale teď vás chci vzít za americkým zpěvákem a taky vlastně komediálním tvůrcem na TikToku Alexem Warrenem. Vy budete znát určitě tuhle skladbu. Tou se proslavil v roce 2024. Nicméně on má mnohem zajímavější historii, protože na začátku začínal jako tvůrce komediálních videí a vlogů a sketchů na sociálních sítích. Potom založil dokonce The Hype House, což bylo v roce 2019 uskupení influencerů Los Angeles a dokonce o nich natočil Netflix reality show, čímž jeho hvězda začala relativně rychle stoupat a potom pověsil ten svůj komediální talent trošičku na hřebík a začal dělat muziku, která byla jeho srdci prostě blíž. No a zažil i díky téhleté písničce Ordinary naprosto raketový růst a všimli si toho i po roce některých hudebních cen. Třeba získal prestižní hudební cenu Grammy v kategorii Best New Artist, tedy nejlepší nový umělec. Bylo to v roce 2026, respektive získal nominaci na cenu Grammy v téhleté kategorii, ale na to se potom už nehraje. No, proč o Alexu Warrenovi mluvím? Má novou desku. Vydal ji teď na přelomu srpna a září, jmenuje se Wild Child, což vychází z přezdívky, kterou mu dal jako relativně divokému dítěti jeho tatínek, když byl malý. No a hlavní písnička má název Emerald Eyes, tedy smaragdové oči. Tak si pojďte poslechnout. Tady je na Frekvenci 1 z Brusunový Alex Warren.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

Tohle byla novinka letošního léta od skupiny Mirai, malinový syrup, no a my si v téhle 60-minutovce na Frekvenci 1 povídáme o tom, co dělají slavní. Tak, rychlý přehled. Dara Rollins a Pavel Nedvěd si řekli ano u italského jezera, kde si postavili svůj nový dům a vzali se tajně, aby na to měli klid. Tak a těm zvonky štěstí přinesou to zmíněné štěstí. Ostatně český bulvár je teď plný fotek z téhle tajné svatby a myslím, že jste to možná už i viděli. To Štěpán Kozub, přátelé, má nový podcast. Nazval ho Kuzub Pitcho, což se teda trošičku obávám, že bude mít výslovnost Kozub Pičo. No a bude vycházet každý čtvrtek v 18 hodin na YouTube naší sesterské stanice Evropa 2 a Štěpán Kuzub se v něm bude společně s Davidem Jordanem, kterému tady v rádiu říkáme všichni familiárně Jordy, pravidelně věnovat aktuálním tématům, která hýbou společností a která lidé řeší ve svém každodenním životě. Ale takhle, jestli to bude seriózní, tak za to bych teda ruku do ohně v případě Štěpána určitě nedal. No a takový George Clooney, tak ten dorazil na filmový festival v italských Benátkách, kde přebíral Zlatého lva za celoživotní dílo. Víte, řekl na pódiu, když vám řeknou, že dostanete cenu za celoživotní dílo, napadnou vás jenom dvě věci. První je, wow, to je neuvěřitelná čest. A ta druhá, sakra vědí, co nevím, mluvili snad s mými lékaři, tak takhle vtipkoval Oscarový George Clooney na pódiu ve Benátkách při přebírání Zlatého lva. No ale pak se ta jeho řeč trošičku otočila a obul se do mocných lidí, kteří šíří strach. Řekl, víte, žijeme v době, kdy nám lidé u moci a lidé s největším množstvím peněz na světě říkají, že se máme jeden druhého bát. My ale víme, že je to jinak. Že jo, historie nás totiž učí jednu věc. První lidé, které se autoritáři snaží umlčet, nejsou politici. Jsou to novináři, kteří kladou otázky. Jsou to umělci, kteří odmítají jednoduché odpovědi. Filmaři, spisovatelé, herci, hudebníci, kteří prostě trvají na tom, že i člověk, kterého jste nikdy nepotkali, si zaslouží váš soucit. Příběhy jsou pro lidi, kteří obchodují se strachem, vždycky nebezpečné. Ti, kteří se bojí knih, hudby a příběhů, podle mě nemůžou být nikdy hrdinové. Řekl v Benátkách George Clooney. Něco na tom je? Co myslíte? Co dělají slavní?

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: No a s nimi Honza Molka.
2: Hezký večer. Zdražování pohonných hmot zatím vyvažují potraviny. Babiš potvrdil stopku pro Turka a fotbalista Krčík přestupuje do Pardubic. Zdražování pohonných hmot zatím vyvažují nižší ceny potravin. V budoucnu ale tento efekt postupně vyprchá. Shodují se na tom analytici. V srpnu podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,9% po červencovém růstu o 1,7%. Faktory ovlivňující inflaci se za poslední měsíce nezměnily, říká hlavní ekonom Investiky Vít Hradil.
3: A hodně příznivě na tu inflaci působí potraviny, které zlevňují kontinuálně už zatím dlouhou dobu. Proti tomu stojí pohonné hmoty, které zase zdražovaly vlivem války v Iránu. Dlouhodobě máme problém ve službách, tam ta inflace zůstává rychlá, byť tady bylo mírné zpomalení, ale pořád je to daleko, daleko nad cílem. A pokud je o energie, tak tam působí to odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie, respektive jeho převedení na stát, na které statisticky tu inflaci snižuje.
2: Počátkem příštího roku by se podle analytiků meziroční inflace mohla dostat na 3%, případně tuto hranici krátkodobě překročit. Nic se nemění. Filip Turek se nevrátí do funkce vládního zmocněnce pro Green Deal do vyřešení nedávné dopravní nehody. Řekl to premiér Babiš po mítingu v Havířově v reakci na snahu předsedy motoristů a ministra zahraničí Macinky o změnu. Režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka v Pressklubu popisuje, jak náročné bylo sehnat finance a také proto zvolil hybrid. Prozradil, koho a jak napadlo toto téma a také kde se natáčelo.
4: A tak jsme si řekli, nebo mě napadlo udělat takový hybrid. Že já občas rád přicházím ty hranice žánru a řekl jsem si, že zkusím něco, co bude částečně hraný film a částečně dokument, tak jsem zaexperimentoval. Nerad tomu říkám dokudrama, protože dokudrama je něco trochu jiného, to jsou většinou dohrávané scénky, kdežto tady jsou opravdu, je tady snaha mít čistě hrané filmové scény, které jsou občas propletené s archivními sekvencemi. Já tomu rád říkám hraný film s dokumentárními prvky, nebo nedokumentární film, ale filmový dokument.
2: Celý Pressklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví tuto sobotu a neděli Moskvu a také Kyjev, napsali ruská státní agentura TASS či americký zpravodajský server Axios. S odvoláním na své zdroje Kreml ani Washington zprávu oficiálně nepotvrdili. Fotbalista David Krčík přestupuje z Plzně do Pardubic. 27-letý slovenský obránce podepsal s východočeským klubem smlouvu na 4 roky.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V sobotu zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm a nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Petra.
5: Na dálnici D2 na 27,5 kilometru je provoz po požáru vozidla obnoven levým jízdním pruhem z Bratislavy na Brno. Kolona se rozjíždí, počítejte se zdržením do 10 minut. A kolona vozidel vás zdrží také 10 minut z důvodu omezení u mostu Šmejkalka a hustého provozu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 20. a 24. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Tolik zprávy a také po 21. hodině s vámi na Frekvenci 1 Ondra Kubala. Hezký večer.
6: Ano, jsem tady, Honzo, díky moc za zprávy a já tady nejsem ve studiu sám, protože máme krátce po 21. hodině, 4 minutky po 21. a to je ten ideální čas, abych vás všechny pozval na kus řeči.
0: Večerní pokec.
6: A dnes to bude sakra zajímavé. Se mnou je ve studiu Hedvika Voukalová, což je terapeutka, psycholožka, která ovšem pracuje pro policii a taky jako soudní znalkyně. Milá Hedviko, dobrý večer, vítejte na Frekvenci 1.
7: Dobrý večer všem.
6: Jedna z té části vaší práce je také podpora policistů při výsleších. Takže spolu budeme mluvit i o psychologii výslechu a jak poznat pravdu a lež. Jde to při tom policejním výslechu? Protože my většinou máme problém to poznat v normálním životě.
7: Je to velmi obtížné. V podstatě policisté čelí těm podobným překážkám v rámci té komunikace jako my. To znamená, zkoušejí se třeba orientovat podle toho, jak se ten vyslýchaný chová. Ale to je zrovna oblast, kde se to rozpoznává velmi těžko, velmi problematicky. A ačkoliv někteří zkušení policisté třeba říkají, že to poznají velmi spolehlivě, tak i podle výzkumu máme informace, že právě z toho chování to tak jednoduché není.
6: To znamená, záleží, jak moc velký jsem, a teď to řeknu v vozovkách, neberte mě za slovo, protože jste psycholožka, jak moc velký jsem psychopat a jak moc dokážu tu svoji roli při tom výslechu hrát, pokud budu ten, po kterém policie něco chce.
7: Určitě vlastně ta psychopatická osobnost je taková, která málo prožívá vinu, to znamená, to je něco, co jí může činit snadnějším ten úkol lhát, protože se ti lidé tolik nestydí, vlastně dokáží, jsou třeba i zvyklí hodně lhát, určitě tam hraje roli potom i intelekt, jejich nějaká zkušenost s tím vyšetřováním.
6: Ono se říká, že nejhorší jsou pro policisty inteligentní zločinci. Je to pravda?
7: Někdy ano, ale zase taky i někteří vyšetřovatelé říkají, že prostě ten inteligentní člověk někdy má tendenci hodně věci vysvětlit a tím se do toho spíš zaplést, takže nemusí to vždycky být úplně tak.
6: Tak jak funguje psychologie policejních výslechů? Jak poznat, jestli vám někdo lže, říká polopravdu? A jaký je rozdíl mezi tou skutečnou policejní prací a tím, na co se díváme v detektivkách? O tom bude dnešní večerní pokec.
0: Frekvence 1. Ondra Kubala.

po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: Frekvence 1 a taky psycholožka Hedvika Boukalová se mnou ve studiu. Hedviko, já prozradím hned na začátku, jak jsem na vás přišel, protože vy budete vystupovat na konferenci Hadi a predátoři. A to je jako hrozně zajímavá konference. Nechci jí tady dělat reklamu a promo, ale vy tam vlastně budete mluvit o tom, jak komunikovat s psychopatickými osobnostmi při výslechu a při nějakém vyšetřování. Je to tak? V čem je to s těmi psychopatickými osobnostmi nejtěžší?
1: Já tam vlastně se budu zaměřovat na to, co v té komunikaci se objevuje i z jejich strany za nějaké strategie manipulační.
0: No a to by mě zajímalo, co vlastně oni dělají, když jsou psychopaté?
1: Řadu věcí a vlastně každý může být trošku jiný. Někdo jde určitým způsobem na tu manipulaci tak jako jemně a snaží se spíš třeba i s tím soudním znalcem jako navázat dobrý kontakt, zapůsobit dobrým dojmem. Ale zažila jsem i situace, kdy třeba ten člověk, kterého jsem vyšetřovala a nebylo to v případě trestní věci, tak byl docela razantní, agresivní a zvyšoval na mě hlas, protože mu byly nepříjemné nějaké ty otázky, i když to bylo jako klasické vyšetření. Takže někdy je to takové jako zastrašení, když třeba cítí někoho, kdo je trošku méně dominantní, ale někdy je to naopak takový med spíš kolem pusy.
0: Kdo je z pohledu psycholožky psychopat?
1: Je to vlastně nějaké označení člověka s poruchou osobnosti antisociální nebo disociální. Řekněme, že to je prostě skupina lidí, kteří mají nějaké vlastnosti, charakteristiky, které jsou určitým způsobem a jako zvýšené oproti běžné populaci. To, co tam pro mě asi je dominantní, je nějaký nedostatek empatie, nezájem o ty druhé.
0: Nemají ten pocit viny.
1: Egocentrismus, nedostatečný pocit viny. A vlastně i takovej parazitický způsob fungování s ostatníma lidma, že oni se absolutně nestydí někoho zneužívat dlouhodobě, třeba blízkou osobu. Takže tohle bych možná zmínila jako některé z těch charakteristik.
0: Já si vzpomínám, že existuje knížka, která mluví o politicích jako o psychopatech. A tuším, že ji napsal, já teď nechci lhát, doktor Hnízdil možná. A myslíte si, že když tak jako sledujete, a nechci, byste jmenovala, jo, ale ty čelní představitelé, kteří vládnou Česku nebo vládnou světu, že bychom u nich ty psychopatické rysy našli? U některých?
1: Myslím si, že určitě. Určitě, protože zároveň vlastně ta psychopatie je často spojena s nějakou touhou pomoci a ovládání druhých a manipulování jimi, a to bez ohledu na ty následky pro toho člověka i pro nějaké širší okolí. Může to být za účelem svého obohacení anebo prostě jenom toho pocitu, že já mám tu moc nad těmi lidmi. Takže určitě ne každá mocná osoba je prostě má tyhle ty negativní další charakteristiky, ale u těch psychopatů je to časté.
0: Jsou díky tomu úspěšnější? Že prostě jsou takzvaně bezskrupulózní? Že jako to po nich všechno steče, kopnou doleva, kopnou doprava, nemají pocit viny, nemají empatii a vyšplhají se rychle nahoru tím pádem?
1: Právě že ne, to je takové téma, kterému se chce věnovat ta konference, protože se chce zaměřovat na to, že některé tyhle charakteristiky mohou být vnímány jako potenciálně zdroj k nějaké dobré efektivitě v práci, ale není to tak, protože je to často spojeno s nějakým tendencemi riskovat, s tendencemi vyhledávat adrenalin, s nějakou bezohledností, která někdy nedohlíží opravdu ty dopady. Oni si třeba nepřipouštějí, že to může dopadnout špatně, mohou vyhodnocovat to riziko neadekvátně, takže určitě jako očekávat od téhle kombinace nějaké jako blaho pro ten celek automaticky bych to nedělala, nečekala.
0: Jak o tom teď jako psycholožka odbornice mluvíte, napadla mě, nebo představil jsem si teď jednu nedávnou nehodu v Praze, jednoho černého Mercedesu s autem, které převáželo krev, a zmiňovala se tu bezohlednou jízdu, a tak tam ty znaky vlastně možná trochu jako by u té propírané nehody jsou, ne?
1: Jo, určitě. I vlastně v těch autech to jednání takový můžeme vidět. Často lidi si připadají ještě navíc jako nedotknutelní, chránění, takže i jako v běžném provozu, ale i tady v tom případě nějaká bezohlednost, nedostatek vlastně jako ochoty přebrat odpovědnost za to svoje jednání, schopnost omluvit se, vůbec přiznat, že jako dělám chybu, je a kvalitní sebereflexe je něco, co vlastně
0: co psychopat nemá.
1: Osobností nevidí.
0: Tak jo, no tak zdravíme pana Turka z Frekvence 1. Večerní pokec.

0: Live. Bon Jovi, Frekvence 1 a taky Večerní pokec. Se mnou ve studiu stále Hedvika Boukalová. Vy jste specialistkou na věrohodnost výpovědí při výslechu. Jak se pozná věrohodnost výpovědi? Jo, já jsem fanoušek detektívek třeba, ale mám tak trošičku obavu, že takhle jednoduchý to není jako v týtelce.
1: Tak psycholog vlastně může buď asistovat přímo při těch výsleších, to je i něco, co dělají kolegové třeba na krajských ředitelstvích, pokud si je vyšetřovatelé k tomu přizvou, mohou pomáhat s nějakou přípravou, s otázkami i vlastně s nějakou

0: předpokládá, že by byl spíš ten uměle vytvořený takzvaně lživý. Ale zároveň musíme vždycky upozornit, že pokud třeba ta kritéria tam nenajdeme, tak bychom měli vysvětlit, čím to je, proč se tam nevyskytlo, protože těch důvodů může být více, ale je to opravdu snaha nějak jako zpřesnit ten názor na to, jestli ta výpověď opravdu je o nějakém skutečném zážitku.
1: To je to, co zkoumá policista a to, co, na co si vezmeme vás tedy na pomoc. Jestli to má ten reálný, to autentičnost.
0: Ano.
1: Jestli ten člověk vypráví tak, že se to opravdu jako mohlo stát.
0: Ano.
1: A na to vy říkáte, že na to máme nástroje. Já si to jako nedokážu představit. To jsou... Co to je? Já vlastně nevím. Já vlastně nevím, jak se na to zeptat.
0: Jo, je to vlastně možná nástroj, zní trošku, jako že se třeba dneska lidi představí nějaký jako program, ale jsou to vlastně nějaká kritéria, která jsou na základě výzkumu určená, která se opravdu častěji vyskytují v těch autentických vyprávěních, takže já je nějakým způsobem hledám, jestli jsou nebo nejsou přítomná v té konkrétní výpovědi, podle samozřejmě taky nějakých instrukcí, ale taky potřebuji zhodnotit, za jakých okolností ta výpověď vznikla v celém tom případu, jaký je kontext třeba oznámení té události, možná motivace pro tu výpověď.
1: Rozumím.
0: Takže jako snažíme se s tím zabývat opravdu jako komplexně a zároveň většinou vyšetřujeme i tu osobu jako takovou, to znamená její intelekt, paměť, vnímání a tak dál.
1: A ti chytřejší lžou lépe?
0: Chytřejší často lžou lépe, ale zároveň nemusí vědět, jakým způsobem vlastně vytvořit výpověď tak, aby vypadal autenticky, jaké detaily tam dodat. Předpokládám, že kdyby někdo na to samozřejmě nějakým způsobem trénoval...
1: Chápu, že nebudeme dávat dneska návod, jo? To se nebojte, to z vás tahat nebudu.
0: Můžeme zkusit, ale kdyby někdo trénoval, tak asi věřím, že když bude hodně inteligentní, tak se tu výpověď nějakým způsobem taky dokáže třeba připravit, obohatit o nějaké typy detailů. Tam potom záleží třeba, jak ten člověk reaguje na otázky vyšetřovatele. Takže tohle všechno se snažíme nějak brát v úvahu, ale to hodnocení je nějak pravděpodobnostní. Samozřejmě soud se pak rozhoduje sám, jak rozhodne nebo jak tu výpověď bude vnímat.
1: Jak nejčastěji lidé lžou, když skončí tváří tvář policejnímu vyšetřovateli nebo operativci při výslechu?
0: Lidé lžou obecně hodně, protože jak se říká takové ty bílé lži, tak jsou součástí nějakého každodenního života, nějaká sebeprezentace, vylepšování sebeobrazu.
1: Takový to dneska ti to sluší, že jo? To už je třeba lež, když to někomu nesluší.
0: Svým způsobem, jako ano, striktně za to ano, ale prostě psychologie tohle zná od věku 3 let dítěte, že ty děti se začínají učit, že některé věci se neříkají, aby se třeba někomu neublížilo, takže jako ostře za to je to lež, protože to naplňuje to kritérium, že to je nějaká vědomě podaná, nepravdivá informace, ale vlastně si myslím, že ten život bez toho by byl velmi jako složitý. A potom při tom vyšetřování tam samozřejmě jde o víc, je to někdy snaha vůbec nevypovídat, vypouštět nějaké detaily, zmenšovat svoje provinění, svádět vinu, zase když budeme u těch psychopatů, tak mohou klidně svádět vinu na tu oběť, což je samozřejmě jako velmi škodlivé.
1: A bude jim to úplně jedno?
0: Ano.
1: Takzvaně bez uzardění.
0: Ano.
1: A když se vám dostávají na stůl jako soudní znalkyni, ty výpovědi jednotlivé, tak častěji je ten výsledek, není to autentické, anebo častěji je ten výsledek, je to autentické?
0: Já ze své zkušenosti častěji docházím k tomu závěru, že to autentické je, ale měla jsem i případy, kdy jsem dospěla k tomu opačnému závěru. Ale jak říkám, snažím se opravdu popsat, co mohlo mít vliv na to, že tam ty detaily nejsou.
1: Já mám sám zkušenost s jedním velmi nepříjemným výslechem na policii a ještě k tomu v zahraničí. Tak to za chviličku probereme. Já bych rád věděl od vás, jestli jsem na to šel dobře anebo ne. Jo? Tak Hedvika Boukalová je naším hostem.

0: Hedviko, dá se nějak poznat, když mi někdo bude lhát? Jako do očí lhát a říkat, jsou nějaké jako zaručené typy, typu šahá si na obličej a jo, to, co si člověk jako přečte v časopisech, nebo to takhle prostě snadný není?
1: Určitě nejsou zaručené typy, nebo tak, když jste se ptali, mi běželo hlavou, že asi nejzaručenější je nějaká konfrontace s dalšími informacemi, to, co prostě běžně děláme, a dělá to i policie, že vlastně získáváme víc informací o té události.
0: Chci vědět detaily.
1: Chceme vědět detaily, ale toho chování, i když to je taková z těch neverbálních projevů, mimiky, gest, pohledů, je to oblíbená oblast, je hodně zkoumaná, ale tam se vlastně k nějakým jednoznačným vodítkům nedošlo. Jediné, co asi má smysl, když toho člověka znáte dobře a víte, jak se chová v klidu, tak si asi všimnete, když zneklidní, že přibyde nějaký typ jako těch projevů, a pak je možné klást si otázku, co se děje. A nemusí to být lež, může být nervózní z něčeho jiného, třeba se bojí vám říct pravdu, protože i ta může být nějak nepříjemná, ale chci říct, že když to člověka známe, tak jsme schopni zaznamenat nějaké změny v tom chování a prostě vyhodnocovat je dál.
0: Říkám si, když je takhle těžké rozeznat lež, jako, jak se potom orientovat v polopravdách? Protože když někdo založí příběh na pravdě, tak bude autentický, bude přesvědčivý. Ale pár detailů si tam účelově upraví. A tak to už nemám vůbec šanci, ne?
1: Určitě. Jo, tohle
0: to se vlastně úplně v háji.
1: Ta nejproblematičtější situace je problematická vlastně pro tu metodu, kterou jsem zmiňovala, která má pomáhat identifikovat ty autentické výpovědi, protože ve chvíli, kdy někdo na kus autentického děje šikovně napasuje nějaké detaily, které pozmění nebo které jsou smyšlené, a pak bude pokračovat dál autentickým dějem, tak to
0: tak je to v háji.
1: Ale může být někdy zajímavé, že někdy opravdu v těch výpovědích jako ty detaily prořídnou a zase se můžeme ptát, co se tady děje. Jo, jestli ten člověk nám nejdřív povídá o něčem, co bylo zanedbatelné, skvěle do detailů, pak chvíli řekne něco, co je také jako úplně placaté, a pak zase pokračuje jako do detailů, tak zase víme, že tam něco nehraje v té části.
0: Jak těžké to je, nebo jak dlouho to člověku zabere analyzovat jednu výpověď, když jste soudní znalec, soudní znalkyně?
1: Většinou máme těch výpovědí víc, a takže analyzujeme tu podobu jako toho přepisu, ale i ten videozáznam, abychom viděli to chování, interakci vlastně s vyšetřovatelem, jakým způsobem jsou kladené otázky, takže je to i ten čas toho videozáznamu.
0: Celý den třeba, klidně, dva dny?
1: Klidně. A může být dobré sedat si k tomu na etapy, trochu to nechat jako zase opadnout, pak se na to znova podívat zpátky. Takže ano, a promyslet si to.
0: Učí se tohle policisté? Nějak speciálně vyslýchat tipy a triky, jak dostat z toho druhého na výslechu to, co potřebuje?
1: Já bych si přála, abys to učili ještě víc. Oni samozřejmě nějaké informace a nějaký nácvik k těm výslechům mají. Oni samozřejmě potřebují i ty informace z hlediska práva a tak dále. Ale já osobně bych si určitě přála, aby v těch výslechových postupech a technikách bylo víc prostoru i pro nějaký nácvik, právě třeba videotrénink, aby to bylo mnohem víc interaktivní, a to by byl takový můj splněný sen.
0: A funguje to tak, že ti policisté, kteří to dělají dlouho, jsou prostě lepší při výslechu? Že se to učí opravdu jako, a když máte za sebou 10-20 let praxe, no tak pak už jako víte kudy? A nebo to je zase jenom to z těch detektivek?
1: Myslím, že ne nutně. Určitě ta zkušenost je vidět, a určitě pokud se třeba i učí od kolegů i nějak neformálně a sledují je, jak vyslýchají, a zároveň se vytvářejí nějaký svůj vlastní styl, protože každý je trochu jiný a nemůže se úplně přizpůsobit tomu, jak komunikuje ten druhý, ale tak tam určitě mohou pochytat řadu informací, řadu dovedností. Zároveň musím říct, že zase u nás třeba není aplikován nějaký výslechový model, který by byl vysloveně jako negativní, který by měl negativní dopady, což si třeba myslím, že ve Spojených státech ano, takže v tomhle bych řekla, že ta naše praxe není zatížena některými těmi hodně jako dominantními, autoritativními strategiemi toho výslechu, ale i zkušený policista může si držet delší dobu v té praxi nějaké návyky. návyky, které třeba nejsou úplně pro tu komunikaci efektivní.
0: A funguje metoda hodný a zlý policajt?
1: Může, v nějakých situacích může fungovat.
0: Že ta oběť přimkne k tomu hodnému a má potom tendenci jako se mu víc otevřít?
1: Ano, může to být i obviněný, který může jako vnímat od jednoho z těch policistů větší míru pochopení a od toho druhého větší míru těch mantinelů, ale samozřejmě hodně záleží na tom provedení.
0: Jo, musí to umět.
1: Ano, a myslím si, že tam nemá, že za mě nemá prostě v těch výsleších místo nějaké opravdu jako hodně dominantní chování, křik a tak dále. Myslím si, že toho už není to efektivní, že to tam prostě nepatří.
0: Říká Hedvika Boukalová. Přátelé, probereme za chvilku detektor lži. Já bych strašně chtěl vědět, jak tohle funguje. Jo? Ale teď dáme prostor i vám, kdo posloucháte Frekvenci 1, pokud byste se chtěli zapojit a Hedviky Boukalové se na cokoliv zeptat, tak stačí zvednout telefon a vytočit Frekvenci 1. Číslo znáte. 257 400 a 39. Večerní

0: Frekvence 1, večerní pokec s Hedvikou Boukalovou. Tak dovolali se nám dva kluci policisté z šichty, že nás poslouchají. Tak pánové, zdravíme vás. Říkali, že to jako nemůžou dát, že vy do vysílání, ale že to je skvělý pokec a že vás chtějí pozdravit, že se jim to moc líbí a to téma je Hedviko zajímá.
1: Skvělý.
0: Tak zdravíme na šichtu, ať vám to pánové utíká. No a teď tady máme na drátě Petru. Petro, dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím vás, dobrý paní doktorku.
1: Dobrý večer.
0: Co máte na srdci, Petro?
2: No, potrápilo mě, ve zprávách dnes bylo na frekvenci jedna, že kluka odsoudili, maximální trest, spáchal těžké zločiny, bylo posouzeno odborníky a dostal maximální trest asi 24 let a s následnou detencí.
0: Ano.
2: Jenomže oni se často dostanou ven na procházku, na nějakou propustku, nebo...
0: Jasně, a vaše otázka, rozumím, a teď ta otázka?
2: No, jestli takový nebezpečný člověk bude opravdu zavřený, anebo se dostane mezi nás lidi.
0: A teď mi řekněte ještě, co ten člověk provedl, protože my nevíme, o čem mluvíte.
2: No, v Brně ho snad soudili, krajský soud.
0: A za co?
2: Že znásilňoval, dlouhodobě ubližoval partnerce.
0: Jasné.
2: I zvířatům.
0: Dobře.
2: Tak... A že je nenapravitelný.
0: Dobře,
2: tak
0: Petro.
2: Tak jestli od takového už budeme ochráněný, anebo bude chodit na procházky.
0: Tak jo, Petro, díky moc, otázka naprosto jasná a teď prostor pro Hedviku Boukalovou, aby odpověděla.
2: Ano,
0: díky za zavolání. Zajímavý. Naslyšenou.
2: Já děkuji.
1: Ano. Děkuji taky za otázku. Jsou vlastně tyhle ty nejzávažnější trestné činy nějakým způsobem posouzeny, samozřejmě i znalecky, i potom ten trest nějak odpovídá ve chvíli, kdy říkáte tu informaci, že tam taky byla zvolená ta detence, tak je to vlastně opravdu nějaká snaha toho člověka podchytit jako potenciálně velmi nebezpečného a očekávala bych, že takový člověk bude posuzován potom ideál v tom průběhu výkonu trestu velmi pečlivě, bude vnímán jako velké ohrožení a určitě by neměl mít vycházky, jo, je to ten typ prostě pachatelů i toto je ten typ trestu, u kterého opravdu jako ty vycházky nepadají v úvahu.
0: Co je to detence? On si odsedí svůj trest třeba 25 let a pak bude v detenci. To znamená, že bude v nějakém lékařském zařízení?
1: Ano, je to vlastně zařízení, které má být více fokusováno i na to, aby vlastně s tím člověkem ještě nějakým způsobem dál pracovalo, ale zároveň, aby opravdu ta bezpečnost té společnosti byla nějakým způsobem zajištěna.
0: Já jsem si uvědomil, že jsem slíbil, že řeknu ten svůj příběh z toho rakouského výslechu a nedokončili jsme to. To je vlastně příběh, kdy jsem se úplnou jako náhodou stal součástí rakouské nehody na sjezdovce. Já jsem byl tehdy lyžař začátečník a předjížděl nás takový jako s kamarádkou, takový jako rebel, jo, rebel a dělal kraviny na té sjezdovce a přijel k holkám, že jako pozlobí se chtěli štípnout do zadku, oni se lekli, no a on to neustál a spadnul přímo před moji lyži. A já jsem mu zapíchnul svoje lyže do břicha. Nic hezkýho to nebylo. Vrtulník, horská služba, policie na skútrech a byl z toho noční výslech na policii, Torgaštajnu, do dneška si to pamatuju, mě a mojí kamarádky, protože ten člověk byl jako velmi vážně zraněný a ta policie byla velmi důsledná, protože neexistoval kamerový záznam. No a první, co udělali, je, že nás na tom výslechu rozdělili.
1: Ano.
0: To je základ? Takhle to funguje?
1: Může to takhle fungovat i proto, aby třeba nedošlo k nějaké kontaminaci těch informací od jednoho k druhému. Tohle jako může a nemusí být nějaká strategie i třeba, aby ty výpovědi nebyly nějak slaďovány, protože někdy se fakt může stát, že i nechtěně jeden druhého ovlivní a pak třeba nějaké informace budou chybět, nebo ten jeden to bude interpretovat podle toho druhého a vlastně to ovlivní negativně tu jeho výpověď. Takže může to být snaha jako zabránit nějaké kontaminaci, ale samozřejmě i třeba tomu, aby se ti lidé nějak domlouvali.
0: Jasně, což jsme samozřejmě teda ale udělali, než jsme tam šli, ale to je asi logické, to oni museli i taky očekávat. A já jsem tehdy se jim snažil popsat jako pravdivý příběh, jak nejlépe jsem uměl. To jsem asi udělal to nejlepší, co jsem mohl, ne?
1: Já
0: na tu svoji obhajobu.
1: Jo, já myslím, že jo. A taky samozřejmě se předpokládá, že ti lidé komunikují se svým okolím, to znamená, je normální bavit se o tom, co jste prožili.
0: Jasně. Takže vlastně tam i asi ti policisté počítají, že jsme si ty zkušenosti předtím, než jsme přišli, vyměňovali.
1: Do určité míry, ano.
0: Tak přátelé, pevně věřím, že tohle nebudete muset nikdy zažít, protože výslech v němčině není úplně jednoduchou záležitostí. Hedvika Boukalová je naším hostem, dostaneme se k tomu detektoru lži za malý okamžik, no ale teď další šance pro vás. Zavolejte.
3: Ptejte se našeho hosta právě teď.
4: Volejte 257 400 a 3 devítky.

0: Lenku máme na drátě. Lenko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem se chtěla jenom zeptat, protože jsme v rodině měli velmi sofistikovaného psychopata a nastudovala jsem spoustu z téhleté sféry knih a chtěla jsem se zeptat ohledně pana Kramnýho. Co si myslíte? Já vím, že je zavřený a že neustále ven, ale můj jako dojem mně připadá, že se přikláním k tomu, že to udělal. Ale na druhou stranu zase třeba je nevinen. Ale tak mi to zajímá, co vy na...
0: To nevím, jestli Hedvika bude moc odpovědět, když nebyla psycholožkou přímo toho případu, ale uvidíme. Lenko, díky moc za otázku. No jasně, zkusíme, dáme řeč, děkujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Můžete se do toho, Hedviko, pustit aspoň nějakým náznakem?
2: Děkuju taky za otázku. Já myslím, že to byla, nebo je vlastně kauza, která je zajímavá. Taky samozřejmě, když člověk vnímá nějaké snahy těch odsouzených k tomu obnovení procesů a tak dále. Existují ve světě vlastně i případy, v Americe je to hodně sledované téma těch nespravedlivě odsouzených a jsou tam dokumentované desítky případů, které vlastně třeba na základě DNA byly pak propuštěny z toho výkonu trestu odnětí svobody. Já opravdu jsem nebyla přímo v tom spise, v té kauze a i vlastně jako bych jako psychologové musíme ctít nějaké etické jako parametry a nevyjadřovat se nebo nedělat nějaká posouzení ve věcech, ve kterých jsme opravdu jako nebyli přímo zaangažováni, ale a zároveň si myslím, že ty pochybnosti určitě mají v té době, kdy ten případ je před soudem, mít svoje místo, že má se pořád zvažovat ty alternativy, jak to skutečně mohlo být, ale ten soud pak dospěl k nějakému rozhodnutí a asi bych prostě v tomhle respektovala já v tuhle chvíli ta rozhodnutí, která jako byla učiněna.
0: A Lenka se ptala na ten pocit, že má pocit, že ten člověk lže, kudy chodí. A je to pocit laika, pocit odborníka? Jenom či si tak, jako když se na to díváte zvenku.
2: Já si myslím, že jako někteří ti lidé opravdu dokáží, mají pocit, že vlastně ta lež je takový běžný komunikační nástroj a až ho třeba nějakým způsobem nadužívají, můžeme to zažívat třeba i ve svém okolí, že někdo opravdu je tak vyhýbavý, lže ovšem i o tom, o čem by nemusel. Tohle je poměrně, bych řekla, jako zajímavý fenomén.
0: Detektor lží. Jak to funguje?
2: Poligraf, který vlastně u nás pro ty účely trestního řízení realizuje kriminalistický ústav a odborníci kriminalistického ústavu, tak zachycuje a měří nějaké hodnoty naše fyziologické, zejména kožní odpor, ale pak ještě řadu dalších a vyhodnocuje je v návaznosti na nějaké otázky klíčové, které dostáváme. To znamená, my na některé ty otázky reagujeme nějakým způsobem výrazněji a tam je vlastně vyhodnocována takzvaná nějaká stresová reakce, stresová odpověď, která indikuje, že by tam opravdu ta naše odpověď nemusela být takzvaně upřímná, autentická.
0: A dá se tomu věřit? Jako je tam nějaká pravděpodobnost, se kterou to třeba ukáže směr?
2: Existují zase průřezově, jsou vyhodnocovány nějaké pravděpodobnosti pro ta přesnost pro laboratorní i pro nějaké terénní užití v těch reálných případech a ta není stoprocentní, to znamená může se stát, že taky ten přístroj vyhodnotí někoho jako pravdomluvného nebo jako lháře a není tomu tak, ale v řadě případů on opravdu dokáže nasměrovat to vyšetřování, protože přináší informace o nějakých znalostech. Ten obviněný tam třeba reaguje, že ví, kde je tělo, ví, jakou zbraní byl spáchán, třeba ten trestný čin. Policie se pak může vlastně zaměřit na to, získávat ty důkazy v tomhletom směru. Takže já bych viděla tu obrovskou hodnotu v tom, že on pak dodává informace pro to vyšetřování, které jsou v tom vyšetřování zpracovatelné a na základě nich je možné získat další důkazy.
0: Hedvika Boukalová. Přátelé, jsme téměř ve finále, ale určitě ještě zvládneme jednu vaši posluchačskou otázku. Tak volejte. 257 400 a 39. Večerní pokec.

0: Úplné finále večerního pokecu, tak to je v rukou našeho posluchače Vladimíra. Vladimíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co máte na srdci?
2: Chtěl jsem se zeptat paní doktorky, jsem si říkal, jako, že máte takový zkušenosti s tom a prostě, že člověk s takovýma zkušenostma třeba, jak máte vy, jestli dokázal by lhát, aby se to nepoznalo.
0: Tak to je ale super otázka. Tak děkujeme, že jste zavolal. Naslyšenou.
1: Děkuju za milou otázku.
0: Ale na tělo teda.
1: Ano, jednoznačně odpovím, že ne. Ty znalosti vlastně nejsou ten nejdůležitější předpoklad v něčem určitě, třeba co se týče té výpovědi, ale jako něco vědět je dobré, ale umět to realizovat je ještě jako jiná věc, takže ne, nejsem dobrý lhář.
0: Ale záleží, jak zkušenému kolegovi byste se potom dostala jako pod ruce.
1: To také.
0: Teď bude ostatně startovat další řada reality show Rádci. Je to něco, na co se psycholog, který se tímhle zabývá, rád podívá?
1: Ano, ale spíš tak jako jenom nárazově. Nesleduju to úplně dlouho a systematicky.
0: Já jsem fanoušek, se přiznám. Jako, a je to hustý, co dokážou jako někteří lidé dělat? Já bych jako na to ty nervy neměl.
1: Jo, ustát vlastně.
0: Je to těžké být lhář z pohledu psychologa?
1: Myslím si určitě, že jo. Že to chce nějakou opravdu stabilitu, sebekontrolu.
0: Jako klobouk dolů, když do toho někdo jde. Zůstal vám někdy nějaký případ, který jste analyzovala opravdu v hlavě? Že jste si říkala, ty blaho, na tohle bych radši zapomněla, ale ono to teď nepůjde.
1: Určitě tady hodně pomáhá vlastně, že na řadě těch kauz spolupracujeme s kolegy, třeba s psychiatry, takže můžeme sdílet nejen tu odbornou rovinu, ale i vlastně nějaké svoje dojmy, pocity z toho, co v té kauze se odehrává, takže tohle určitě hodně pomáhá, to pozdílení.
0: Že potom člověk sám potřebuje, když se dva dny hrabe ve výpovědi o nějaké strašné věci, jako že si o tom s někým promluví.
1: Určitě. A že si třeba řekneme názor na toho člověka, na toho obviněného nebo na tu situaci.
0: Které případy jsou pro vás nejtěžší?
1: Určitě je to sexuální zneužívání dětí, to jsou kauzy, kde opravdu jako to, že vlastně ten dospělý dokáže tomu dítěti takhle ublížit jenom proto, aby uspokojil nějakou svoji potřebu, tak mi přijde úplně nepřijatelné, vlastně neomluvitelné.
0: A to už se zase bavíme asi u těch psychopatech.
1: Ano.
0: 100%.
1: Ano.
0: A to je ostatně i to téma, o kterém budete mluvit na konferenci Hadi a Predátoři, kde jsem si vás všiml. Tak moc děkuju, že jste přijala pozvání v tuhle páteční večerní hodinu za posluchači Frekvence 1.
1: Děkuju moc za pozvání a za milé povídání.
3: Večerní pokec. Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Mystifikace napálila macinku. Letní koupání se protahuje a Křetinský posílil svůj vliv v anglickém fotbale. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Francouzská agentura AFP si všimla činu skupiny aktivistů, kteří pod falešnou identitou natočili rozhovor s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, čímž podle svého vyjádření upozornili na jeho podceňování vlastní ochrany. Macinka se podle AFP nechal napálit a jeho ochranka strapnit. Letní sezóna venkovních koupališť pokračuje. Řada letních areálů provoz prodlužuje i díky počasí. Vykoupeme se tak minimálně do poloviny září. Třeba v hlavním městě funguje dál Biotop v Radotíně, koupaliště Pražečka na Žižkově, Petinka v Praze 6 a Ládví v Praze 8. Sezona díky počasí pokračuje také na letním koupališti Flošna v Hradci Králové. Jak prozrazuje ředitel Tomáš Pospíšil.
6: Letní koupaliště Flošna má otvírací hodiny od pondělí do pátku od 9 do 19 a samozřejmě sobota, neděle, svátky také od 9 do 19. Samozřejmě všechno budou ovlivňovat klimatické podmínky. Zavírací den zatím není určen.
5: Režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka v presklubu popisuje, jak náročné bylo sehnat finance a také proto zvolil hybrid. Prozradil koho a jak napadlo toto téma a také kde se natáčelo.
7: No, natáčeli jsme ho zejména na Ostravsku. Tam jsme objevili staré kasárny z 30. let v takovém, řekněme, jmenuje se to Nová šance a tyhle ty staré kasárny jsme si v interiérech přestavili na Francii, na Polsko i na Československo.
5: Celý press club najdete na našem webu frekvence1.cz. Podezřelým ze sabotáže na objektech energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie v severním Porýní ve Sfalsku vzala útokem vozidlo podezřelého 48-letého muže z Gevelsbergu v této spolkové zemi. Bývalý český fotbalový reprezentant Antonín Barák přestoupil do APL Nikosie. Podle kyperských zdrojů podepsal s novým klubem dvouletý kontrakt. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 46%.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
0: Přátelé, show Tunečně pátek na Frekvenci 1 má před sebou další 60 minutovku. Dorazila nám sem do Frekvence 1 písnička i s dopisem od 43-letého pilota z Argentiny, který ve španělštině složil píseň pro jednu českou dívku s tím, jestli bychom ji prý nezahráli. A tak to my bychom zase zahráli. Tak jsem zvědavý, co na ní řeknete. Dejte mi 15 minut a tenhle ten příběh, tak o ten se s vámi musím prostě podělit.
4: Frekvence 1. Konečně pátek. Ondra Kubala. Mažu

Mám tady pro vás teď příběh jak z červené knihovny. A je to asi vůbec poprvé, co teď na Frekvenci 1 budeme hrát písničku, kterou jste nám poslali vy pro někoho, koho máte rádi. Písničku, kterou jste složili. A poprosili jste nás, abychom ji poslali dál. O co jde? Jako ten příběh je úplně senzační. A ozval se Juan Papis. A je to 43-letý pilot z Argentiny, který teď poslední 2,5 roku žije v Mladé Boleslavi a pochází z hudební rodiny. Má více jak 15-leté zkušenosti jako zpěvák v argentinských sborech. No a jelikož je teď v Mladé Boleslavi, tak se začlenil do zdejšího pěveckého sboru. A tady našel svoji lásku, Radku Smolákovou. On v Mladé Boleslavi Radku poznal a napsal nám v rádiu, že prožil ten nejintenzivnější a nejvášivnější milostní příběh svého života. Takže to asi byla teda s Radkou pořádná jízda. A Radka je členkou stejného pěveckého sboru. Takže ti dva prožívají asi jako nádherné romantické chvíle někde uprostřed Mladé Boleslavy. A Juan jí napsal písničku, aby jí ukázal, jak moc jí miluje. Je o lásce, která podle něj vydrží navždycky, i kdyby jejich vztah z nějakého důvodu prostě jednou skončil. Ta písnička se jmenuje ve španělštině My Mundo Contigo, což by mělo být v překladu něco jako Můj svět s tebou. A je určena právě pro Radku, protože prý Radka poslouchá Frekvenci 1 a určitě ji tady u nás uslyší. Takže Radko z Mladé Boleslavy a Juane, doufám, že jste teď napřímo, protože tady je v úplné premiéře písnička Mi Mundo Contigo, kterou jste si vlastně napsali tak trošku pro sebe.

0: Eurythmics. Tahle ta muzika, myslím, nikdy nesklame. Ani takhle v pátek ve 22 hodin, 26,5 minuty. Teď ale Marta Jendová, co by to bylo za dopolední vysílání, kdyby někomu z vás nedovolala se a nevyšokolovala vás s tím, že vám chce popřát k narozeninám. A dneska dopoledne se to teda povedlo. Pojďte se k tomu vrátit.
1: Přišla čas narozenin a já tady mám několik telefonních čísel a pokuším se o to první, které přišlo jako první, že jo. Do první přeje první mele. A bylo by to hrozně hezký, kdyby to pan Dymek vzal. Napsala mi jeho žena a vůbec celá vlastně rodina, že dneska slaví narozeniny a že by moc rádi popřáli skrz naše rádio.
2: Tak. Michal Dymek?
1: Dobrý den, pane Michale Dymku, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože vaše žena Ivana mi napsala, mi dneska napsala, že slavíte narozeniny a vám chcem popřát všechno nejlepší.
2: Děkuju. To je úžasný.
1: Je to úžasný, protože ona mi prozradila na vás něco víc, samozřejmě. Já jsem se úplně celá nervózní a napjatá, protože ona napsala, že jste dětský herec, byl uličník Tomáš, že jste hrál v kultovním filmu Páni kluci. Je to tak?
2: No.
1: Jaký máte vzpomínky na natáčení na ten film?
2: Vzpomínky jsou krásný a už je to dlouho. Mimochodem teda, že jsme u toho, tak to je letos 50 let.
1: 50 let.
2: Před 50 lety to šlo do kin.
1: To je neuvěřitelný. To je vlastně skoro stejně starý jak já. Ten
2: jo. Tak to je taky dobrý. Já mám pro vás taky takovou jako zajímavost, ano, která je možná kuriozní. Uh-huh. Já jsem kdysi s mojí ženou tancoval ve Státním souboru písně a tanců.
1: Ano.
2: Ještě před revolucí.
1: Ano.
2: A jezdili jsme na různý turné a představení.
1: No.
2: A tam jsme se strašně, nebo relativně často křížili s olympikama. Takže já znám tatínka a znám kluky, teda tehdy to byl ještě Heidi třeba za bubnama, že jo, který už
1: ano.
2: Nám není a tak. Oni teda, kluci si spíš pamatují naše holky a to nás strašně štvalo.

0: Tak.
1: No tak to je opravdu, to znamená za prvé, tak je to jasný, že jo, a za druhý to znamená, že jsme vlastně teda příbuzný tím pádem trošku. Michal.
0: Ne, je to dost dobře možný.
1: No, jinak já tady mám ještě...
0: No, teda s manželkou si budu muset večer vyřídit, ale krásný. Děkuju.
1: No, vyřídit samozřejmě po hezkým. A ona tady má i pro vás vzkaz. Napíše tady všecko nejlepší k narozeninám. Máme tě moc rádi a užij si dnešní den, tvoje dýmčata. To je hezký.
0: Je, no. To je hezký. No a já si ho užívám, zrovna sedám na kolo a jdu si podívat, jak moc už rostou houby, protože už jsem jich pár předevčírem sebral.
1: No konečně.
0: A já je mám rád.
1: No konečně, tak taky trošku zapršelo.
0: To mě
1: no,
0: potěšili.
1: Já jsem moc ráda, že vy jste potěšil mě, že jste to vzal, že máte takhle krásnou náladu, že jste tak hrozně fajn. Mějte se moc krásně. Pozdravíte vaší Ivanu, celou vaší rodinu a ještě jednou krásné narozeniny. Michale.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně. Naschledanou.

Whitney Houston a nádherná melodie z osobního strážce I Will Always Love You. Mimochodem, melodie, která také doprovázela Whitney Houston až do samotného konce, protože zazněla jako úplně poslední skladba, když v únoru 2012 vynášeli rakev s jejím tělem z pohřebního obřadu. Nicméně, ta písnička má ještě mnohem zajímavější příběh, než je ta známá verze z osobního strážce. Úplně původně totiž tuhletu písničku napsala americká countryová zpěvačka Dolly Parton. Ostatně teď se o ní hodně mluvilo, protože už se na nás dívá tam ze zhora, z toho hudebního nebe. Ona je autorkou a původní interpretkou téhletej písničky. A vůbec to není romantická zamilovaná píseň, jak si díky filmu myslíme. Dolly Parton ji sice nesložila o rozchodu se svým partnerem, ale jako profesní rozloučení se svým mentorem a hudebním partnerem Porterem Wagnerem, když se rozhodla vydat na svou vlastní solovou dráhu. To jemu zpívá, že ho bude navždycky milovat. No a co je zajímavé, o tuhle písničku měl obrovský zájem taky samotný Elvis Presley, ale Dolly Parton ho striktně odmítla, protože jeho manažer, no vždycky jde o peníze, jeho manažer požadoval polovinu autorských práv na text, což Dolly Parton rozhodně odmítla akceptovat. No a tak se ten film objevil v osobním strážci. Původně měla Whitney Houston zpívat jinou písničku, What Becomes of the Broken Hearted, nicméně tuhletu písničku vydal jiný film těsně před natáčením. A tak Kevin Costner přišel s tím, že by nemuselo být špatné, kdyby si Whitney vzala právě tuhle písničku od Dolly Parton. No, také trval na tom, aby píseň začínala slavným úvodem úplně bez hudebního doprovodu, aby vynikl čistý hlas zpěvačky. Tohle to vymyslel všechno Kevin Costner. No a jak to dopadlo, víte, byl z toho obrovský hit, ze kterého nakonec těžila i samotná Dolly Parton, protože verze od Whitney Houston vydělala jenom na autorských honorářích v 90. letech přes 10 milionů dolarů. Dolly Parton za tyhle peníze nakoupila nemovitosti v černošské čtvrti Nashvillu a tomu komplexu domů se do dneška říká dům, který postavila Whitney. Tak tohle všechno je za příběhem písničky, kterou jste teď slyšeli na Frekvenci 1. Pokračujeme dál, tady je show Konečně pátek a já vám posílám Sia. I was

0: Ahoj, tady je Michal Hruza. Vypněte starosti, zapněte rádio a poslouchejte Frekvenci 1.
1: Zas jednou za 100 let je můj podmorský svět jako krasohled.

0: No tak jo, skoro 11 večer na hodinách, to znamená, že dnešní show Konečně pátek je ve svém cíli. Je čas, abych vám řekl dobrou noc, mějte se prima a uslyšíme se zase příští týden. Ale ještě než to udělám, teda respektive já už jsem to udělal, ale ještě než definitivně zmizím, tak tady pro vás mám velké hlavy. To nejlepší z jejich dnešního vysílání. Protože milí kolegové tam měli dneska doslova filozofickou dvouminutovku na téma zmrtvých stání. A ne, není to ani o Ježíšovi, ani o Kristovi, ani o jednom z nich. Je to úplně jinak. Pojďte si to poslechnout.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Na světě jsou lidi, kteří to trefí a oni se pak nechají zmrazit.
3: A viete, prečo sa ľudia nechávajú kryonicky zmraziť? Jeden jasný dôvod tam je.
2: No chtějí, aby je zbudili po čase.
3: A, ale prečo?
2: No, aby mohli podle mě vyléčit tu chorobu, na kterou umřeli.
4: Jo.
3: Je to tak?
4: Hezky, takže z lékařského hlediska.
3: Ano, protože současná medicína nedokáže jich problém vyřešit. Oni doufají v to, že raz někdo přijde na to, jako ten infarkt alebo tu rakovinu porazí.
5: A jak se zmrazuje? To jako tě klepnou do hlavy nebo tě podřížou?
4: Ne, tak to už jsi mrtvej.
3: Ano, ty musíš být mrtvý, to je základ.
4: Ty to prostě předtím, než umřeš, tak podepíšeš nějakou listinu, že
5: tak
4: souhlasíš s tím, že tě zmrazí, aby tě proto
5: rozmrazili. Když jsi mrtvej, tak si myslíš, že za 100 let tě rozmrazej a obživnou, jo?
4: Nebo obživnou, budou tě zkoumat, na co jsi umřel.
3: Počkej.
2: Oni tak vyléčí to, na co jsi zemřel třeba.
3: Tak to, ne. Ty ľudia dúfajú v to, že například za 300 rokov někdo objaví liek na jejich chorobu a že jich zobudí.
5: No.
3: Protože oni podpíšu ten papír s tím, že oni vědí, do čeho jdu, že možno jich nikdo nezobudí. Ale
4: je tam ta naděje.
3: Tam je jistý postup, jakože oni normálně z toho člověka vypustí krv, ten obeh, a co jim napustí do těch žil, protože oni nemůžu dostat
2: prázdné.
5: Pivo.
3: Oni tomu hovoria.
2: Pivo. To už tam měli.
3: Oni tomu hovoria lékařská nemrznoucí směs.
2: Jo. No, stříkovačů prostě.
3: A teraz mi ještě povedzte, a to je to nejlepší na celé věci, ako toho člověka zobudí k životu naspäť?
2: Polibe.
4: Polibke. Do úst.
3: Tak,
4: ne, nějakým tím defibrilátorem.
3: Nakopnu ho, myslíš? No, Mikeši, to si myslíš ty, jak ho zobudí?
5: Já si myslím, že ho pohladí po tváři.
3: Stávaj, 300 rokov stávaj.
4: Štípne ho do
2: palce. Ne, nařídej mu budí.
5: Budíka.
3: A teraz dobře počuji.
4: Pustěj mu frekvenci.
3: Dobře. Zapni rádio, vypni
5: se. No, vypni se.
3: Takže, v současné době nikdo na světě nedokáže oživit zmrazaného člověka. Takže oni do toho jdou s tím, že možno nič. Kryonika je stávka na budoucnost, takže pacienti budou prebudeni až vo chvíli, keď medicína pokročí tak daleko, že oživenie bude bezpečné a nebude to problém.
2: Ale já úplně vidím toho doktora, jak přijímá toho mrtvýho. Říká, no, nevím, ale po té nehodě s tou urvanou hlavou, no dejte ho tam.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Macinka bojuje za účast Turka. Američtí vyjednávači navštíví Moskvu a Kyjev a Trump kritizuje Británii. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Poslanec Filip Turek by se měl i přes vyšetřování své dopravní nehody znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí, řekl předseda motoristů a ministr zahraničí Macinka. Nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo Turkovo auto s nemocničním vozem, prověřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Řidič nemocničního vozidla po ní totiž skončil v pracovní neschopnosti. Macinka k návratu Turka říká:
5: opravdu bych si přál, aby na té agendě pracoval, takže mě už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
4: Turek, který po nehodě dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce, dodal, že očekával vyšetření nehody do 30 dnů. Středeční exhumaci ostatků Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech vyšlo najevo, že tělo někdejšího ministra zahraničí zůstalo celistvé a prošlo procesem zmídelnění. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu k exhumaci přistoupil v souvislosti s novými informacemi, které by mohly pomoci objasnit okolnosti Masarykovy smrti v březnu 1948. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví tuto sobotu a neděli Moskvu a také Kyjev. Kreml ani Washington zprávu oficiálně nepotvrdili. Režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka v presklubu popisuje, jak náročné bylo sehnat finance a také proto zvolil hybrid. Prozradil, koho a jak napadlo toto téma a taky, kde se natáčelo.
6: A tak jsme si řekli, nebo mě napadlo udělat takový hybrid, že já občas rád přicházím ty hranice žánru a řekl jsem si, že zkusím něco, co bude částečně hraný film a částečně dokument, tak jsem zaexperimentoval. Nerad tomu říkám dokudrama, protože dokudrama je něco trochu jiného, to jsou většinou dohrávané scénky, kdežto tady jsou opravdu, je tady snaha mít čistě hrané filmové scény, které jsou občas propletené s archivními sekvencemi. Já tomu rád říkám hraný film s dokumentárními prvky, nebo ne dokumentární film, ale filmový dokument.
4: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Policie v severním Porýní ve Westfálsku vzala útokem vozidlo muže podezřelého ze sabotáží na několika rozvodnách v zemi, řekl regionální ministr vnitra. Velká Británie stojí na pokraji katastrofy, prohlásil v rozhovoru pro britskou televizní stanici GB News americký prezident Trump. Své vyjádření zdůvodnil vysokými cenami energií a politikou směřující k nulovým emisím a dopady masové imigrace. Hokejisté Karlových Varů chtějí v nadcházející extraligové sezóně potvrdit bronz z té minulé. Cílem klubu je pokračovat ve zlepšení a stabilizovat pozici mezi špičkou. Generálním partnerem klubu se stala čínská automobilka BYT. Jednatel klubu Daniel Tobolka pokračuje.
7: Že se nám podařilo Karlovy Vary propojit s partnerem, který je ne nadregionální, ale vlastně mezinárodní, považuji za velký úspěch a měl bych jako radost, kdyby se nám podařilo to partnerství dál rozvíjet. BYD marketingový spolupracuje s Inter Milan, Paris Saint-Germain, s Manchester City, tak už z toho je jasný, že energie Karlovy Vary je v dobrém klubu. Vždycky ten silný partner pomůže stabilitě toho klubu. Víte, že financování sportu v České republice není úplně jednoduchý zadání.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno na většině území a s deštěm nebo také přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc. Frekvence 1 zprávy.
2: Mystifikace napálila Macinku. Letní koupání se protahuje a Křetinský posílil svůj vliv v anglickém fotbale. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Francouzská agentura AFP si všimla činu skupiny aktivistů, kteří pod falešnou identitou natočili rozhovor s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, čímž podle svého vyjádření upozornili na jeho podceňování vlastní ochrany. Macinka se podle AFP nechal napálit a jeho ochranka strapnit. Letní sezóna venkovních koupališť pokračuje. Řada letních areálů provoz prodlužuje i díky počasí. Vykoupeme se tak minimálně do poloviny září. Třeba v hlavním městě funguje dál Biotop v Radotíně, koupaliště Pražečka na Žižkově, Petinka v Praze 6 a Ládví v Praze 8. Sezona díky počasí pokračuje také na letním koupališti Flošna v Hradci Králové, jak prozrazuje ředitel Tomáš Pospíšil.
3: Letní koupaliště Flošna má otvírací hodiny od pondělí do pátku od 9 do 19 a samozřejmě sobota, neděle, svátky také od 9 do 19. Samozřejmě všechno budou ovlivňovat klimatické podmínky. Zavírací den zatím není určen.
2: Režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka v presklubu popisuje, jak náročné bylo sehnat finance a také proto zvolil hybrid. Prozradil koho a jak napadlo toto téma a také kde se natáčelo.
4: No, natáčeli jsme ho zejména na Ostravsku. Tam jsme objevili staré kasárny z 30. let v takovém, řekněme, jmenuje se to Nová šance a tyhle ty staré kasárny jsme si v interiérech přestavili na Francii, na Polsko i na Československo.
2: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Podezřelým ze sabotáže na objektech energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie v severním Porýní ve Sfalsku vzala útokem vozidlo podezřelého 48-letého muže z Gevelsbergu v této spolkové zemi. Bývalý český fotbalový reprezentant Antonín Barák přestoupil do APL Nikosie. Podle kyperských zdrojů podepsal s novým klubem dvouletý kontrakt. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetinský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 46%.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
1: Macinka bojuje za účast Turka. Američtí vyjednávači navštíví Moskvu a Kyjev a Trump kritizuje Británii. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Poslanec Filip Turek by se měl i přes vyšetřování své dopravní nehody znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí, řekl předseda motoristů a ministr zahraničí Macinka. Nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo Turkovo auto s nemocničním vozem, prověřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Řidič nemocničního vozidla po ní totiž skončil v pracovní neschopnosti. Macinka k návratu Turka říká:
2: opravdu bych si přál, aby na té agendě pracoval, takže mě už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na nějaké vyšetřování policie, takže já bych opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu, prostě bez ohledu na to, co si kdo myslí.
1: Turek, který po nehodě dočasně rezignoval na post vládního zmocněnce, dodal, že očekával vyšetření nehody do 30 dnů. Srdeční exhumaci ostatků Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech vyšlo najevo, že tělo někdejšího ministra zahraničí zůstalo celistvé a prošlo procesem zmídelnění. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu k exhumaci přistoupil v souvislosti s novými informacemi, které by mohly pomoci objasnit okolnosti Masarykovy smrti v březnu 1948. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví tuto sobotu a neděli Moskvu a také Kyjev. Kreml ani Washington ten zprávu oficiálně nepotvrdili. Režisér dokudramatu Osamělý vlk Ondřej Veverka v presklubu popisuje, jak náročné bylo sehnat finance a také proto zvolil hybrid. Prozradil, koho a jak napadlo toto téma a taky, kde se natáčelo.
3: A tak jsme si řekli, nebo mě napadlo udělat takový hybrid, že já občas rád přicházím ty hranice žánru a řekl jsem si, že zkusím něco, co bude částečně hraný film a částečně dokument, tak jsem zaexperimentoval. Nerad tomu říkám dokudrama, protože dokudrama je něco trochu jiného, to jsou většinou dohrávané scénky, kdežto tady jsou opravdu, je tady snaha mít čistě hrané filmové scény, které jsou občas propletené s archivními sekvencemi. Já tomu rád říkám hraný film s dokumentárními prvky, nebo ne dokumentární film, ale filmový dokument.
1: Celý presklub najdete na našem webu frekvence1.cz. Policie v severním Porýní ve Westfálsku vzala útokem vozidlo muže podezřelého ze sabotáží na několika rozvodnách v zemi, řekl regionální ministr vnitra. Velká Británie stojí na pokraji katastrofy, prohlásil v rozhovoru pro britskou televizní stanici GB News americký prezident Trump. Své vyjádření zdůvodnil vysokými cenami energií a politikou směřující k nulovým emisím a dopady masové imigrace. Hokejisté Karlových Varů chtějí v nadcházející extraligové sezóně potvrdit bronz z té minulé. Cílem klubu je pokračovat ve zlepšení a stabilizovat pozici mezi špičkou. Generálním partnerem klubu se stala čínská automobilka BYT. Jednatel klubu Daniel Tobolka pokračuje.
4: Že se nám podařilo Karlovy Vary propojit s partnerem, který je ne nadregionální, ale vlastně mezinárodní, považuji za velký úspěch a měl bych jako radost, kdyby se nám podařilo to partnerství dál rozvíjet. BYD marketingově spolupracuje s Interem Milan, Paris Saint-Germain, s Manchester City, tak už tohle je jasný, že energie Karlovy Vary je v dobrém klubu. Vždycky ten silný partner pomůže stabilitě toho klubu. Víte, že financování sportu v České republice není úplně jednoduchý zadání.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude zpočátku zataženo až oblačno na většině území a s deštěm nebo také přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.